Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než že vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10.

na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu. Sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country, nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World, už na sestupu, a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

the Hollies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Ronnie Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Wanda Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žiaľ. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
2: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba. Robert odštěkl, rovná se druhá doba. A nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu. A to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelico napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova. Ale například?
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem. Tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková. A na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on má, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu jedině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte-li SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samečci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát,
8: ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No, já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou v Lídni ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jo, protože se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: To se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.
4: To oni to...

0: Tabi neden masi ordin mu ya? Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo? Sedím blbě. Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
1: Já?
0: No vy?
1: S flaškou.
0: Pěknou máte, ale pěknou.
1: To je v hýsky. Hmm.
0: Já vidím v hýsky.
1: To je v hýsky.
0: No vidím v hýsky.
1: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka. Ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat pod svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozplácali, mysleli, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, panu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pam ne, paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Je naším dnešním hostem. Tím, kdo pomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena z Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadě?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo. To jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe předběh.
6: Já jsem tady
7: první. Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: No tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on to tak lemstá?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestýd se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Ah! Co? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšad vykopou. Aha. Tam si chce žádostí a bíně.
3: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná půjde.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
3: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
4: Aha.
3: Pojď, no já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži. Dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je. Poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pracovníci květinářství očekávají dnes a zítra velký zájem zákazníků. Končí totiž školní rok. Intervenční tým zlínské nemocnice zasahoval letos u 30 případů. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli v Mexiku 0-3. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru naměříme nejvýše až 32 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Radilek. Pěkný čtvrtek. Květinářstvím ve Zlínském kraji rostou v těchto dnech tržby. Školáci s rodiči totiž kupují květiny pro učitele. Například v Rožnově pod Radhoštěm očekávají největší nápor dnes. Podle majitele květinářství Jaromíra Koryčanského na rozdíl od minulých let předávají ve městě všechny základní i střední školy vysvědčení ve stejný den.
2: Podle majitele květinářství u Koryčanských Jaromíra Koryčanského se na nápor zákazníků připravili s předstihem.
3: Kdyby lidé chodili jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
2: Jak se ořezané květiny starat během tropických teplot, připomíná majitelka květinářství Pěkné kvítko Klára Záleská.
4: Doma si ji seříznete, dáte do vody, ideálně někam do chladna bez přístupu sluníčka.
2: Květinářství budou mít otevřeno také v pátek před začátkem vyučování. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: V krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně roste počet zásahů intervenčního týmu. Loni jeho speciálně vyškolení členové poskytli psychosociální podporu ve 40 případech. Letos za půl roku pomáhali už 30krát. Sedmičlenný intervenční tým v nemocnici funguje už přes 2 roky v režimu 24/7. Největší poptávka po intervencích je na gynekologicko-porodnickém, novorozeneckém, dětském, neurologickém, plicním a interním oddělení, ale i na urgentním příjmu a ARO.
5: Nejčastěji se jedná o situace například po náhlém úmrtí blízkého, po sdělení závažné diagnózy nebo při jiných velmi stresujících momentech. Cílem intervence je pomoci lidem zvládnout prvotní šok, stabilizovat jejich emoce a pomoci jim zorientovat se v dané situaci.
0: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na

0: summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
1: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Sport. Čeští fotbalisté hráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku prohráli s domácím týmem 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila naděje na postup do play-off. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost, povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 19 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme mezi 29 a 32 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. A to už je ze zpráv vše. Další tady budeme mít za půl hodiny. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za náš vysílací tým zdraví taky Petr Úřík, přeju dobré ráno u brzkého vstávání. Dnes je čtvrtek, venkovní teploty prozatím příjemné, tak otevřeme okna, proženeme vzduch interiérem a před kalendářem, ve kterém se podíváme do historie 25. června, si poslechneme Pavla Dobeše, jak nám zaspívá něco o lásce. Tak se přesně jmenuje startovní písnička na pohodu. Něco o lásce. Je 5 hodin a 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku. Přání dobrého rána posílám k datu 25. června. Vybírám z kalendária. V roce 1789 se narodil italský spisovatel a revolucionář Silvio Pellico. Jako 30letý byl v Miláně zatčen a následně odsouzen k trestu smrti za účast na spiknutí proti Rakousku. Verdikt byl na poslední chvíli změněn císařským výnosem na 15 let těžkého žaláře. Před 84 lety byl nacisty popraven Evžen Rošický. Bylo mu pouhých 28 let. V překážkovém běhu získal 12 titulů mistra republiky. Začátek války ho zastihl na právnické fakultě, kde se jako mladý komunista angažoval v odboji. 74. narozeniny dnes oslaví hlasatelka, moderátorka Marie Tomsová. Gratulujeme. Před 70 lety zemřel spisovatel Eduard Storch. Jeho příběhy jsou známé, jeho život už tolik ne. Jako učitel působil na Mostecku a poznával postavení dětí v sociálně slabém kraji. Po vážné nehodě mu byl navržen odchod do předčasné penze. Po převratu v únoru 1948 komunisté zabavili půlku bytu v Praze a také domek v Lobči. Byl bezdětný a celou svou pozůstalost odkázal do muzejních sbírek. A ještě rok 2009, kdy zemřel král popu Michael Jackson. Do historie hudby se zapsal zejména deskou Thriller, nejprodávanějším albem všech dob. Od 90. let už ale poutal stále více pozornost, hlavně svým výstředním chováním.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudebně pestrý byl taky rok 1978, kdy na plátnech kin zářila Olivia Newton-John společně s Johnem Travoltou. Ano, už tušíte, kam míříme, jistě do legendárního snímku Pomáda.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15. Před námi je čtvrtek, 25. června. S přáním dobrého rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín i tentokrát. Pravidelně procházím informace od meteorologů, teď je správný čas na krátkou předpověď. Podíváme se na další vývoj a nejdřív na ranní teploty.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, 14 ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem. 12 stupňů uvádí Holešov, Zlín, Strání, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí 18 stupňů, zatímco Hošťálková a Štítná nad Bláří přesně polovinu, tedy 9. 11 stupňů vidím ve Vizovicích a v Luhačovicích. A když se ještě vydáme dál, Valašské Meziříčí uvádí 13 stupňů, Vsetín a Velké Karlovice 10. Dnes očekávejme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Slabý během dne, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, ráno a později večer, jak to v posledních dnech bývá, mírně nepříznivé, jinak přes den dobré nebo až velmi dobré. Biozátěž, ta je dnes vysoká na 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Viděli jste už někdy létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
3: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Natuře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistera. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tady Matěj Neradilek. Ve čtyřech lokalitách v Uherském Brodě zahradníci doplnili zeleň. V ulicích Jana Švermy a u vody na břehu Vinohradského potoka v okolí sportoviště základní školy pod Vinohrady vysázeli 32 nových stromů a téměř 4,5 tisíce keřů. Vznikly také nové travnaté plochy. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu silnice v délce 6,6 kilometru, který povede západně od města, chtějí silničáři zahájit v roce 2029. Teploty mají v následujících dnech i nadále stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují před tím odborníci. Praktický lékař Josef Štolfa upozorňuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku se doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi končili ve skupině poslední. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně vytvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 18 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 150 na hlavním tahu z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí je mezi Loučkou a Policí kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. A po zprávách pokračuje Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dva podpisy završily před 35 lety přesně na den 25. června 1991 odsun sovětských vojsk z Československa. Dva generálové jimi stvrdili protokol o tom, že se v relativně krátkém čase stáhla armáda, která přijela při invazi v srpnu 1968. Za chvilku uslyšíte i o tom, proč bylo stažení sovětské armády pro čerstvě demokratický stát tak důležité. Teď je 17:30.
4: Tělo bez duše,

0: Dobré čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Zlín, je 5 hodin 40 minut. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června 1991. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
1: Podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa byl dnes fakticky završen odchod jednotek, které u nás pobývaly téměř 23 let.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
3: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho, ale dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
4: Konečně, dla mě lično i tím bolí dla mých podčinených.
3: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
5: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
6: Ten datum je strašně důležitý, že se nám podařilo takhle rychle vyjednat ten odchod a zaplať pámu, že ta armáda odešla v takhle zrychleném čase, protože všichni říkají, když se nějak to bylo dohodnutý, jako padnul Sovětský svaz brzo a všechno. A jo, to není pravda, jakmile máte na území prostě takhle velký okupační jednotky, tak nikdy nevíte, co se může stát. A zaplať pámu, když někdo říká, 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu mohou angažovat, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov se stal velitelem střední skupiny vojsk v Československu v roce 1987 a definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Jak to máme s dalším vývojem teplot, co nabídne nový letní den v pohledu na oblohu, probereme v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: A na úvod ještě přidávám aktuální čísla měřících stanic. 15 stupňů v Kroměříži, 14 ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem. 12 stupňů uvádí Holešov, Zlín, Strání, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy hlásí stupňů 18, přesnou polovinu Hošťálková a Štítná nad Bláří, tedy 9 stupňů. Vizovice a Luhačovice, to jsou místa z 11 stupni. Valašské Meziříčí má v těchto chvílích 13 a ještě nám chybí Vsetín, Velké Karlovice z 10 stupni. Dnes očekávejme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme dnes ráno zase mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se zase později večer zopakuje, tak to už je takový běžný scénář posledních dnů. Ovšem, přes den by měly být rozptylové podmínky dobré nebo i velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Před námi je čtvrtek, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k datu 25. června. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a jaké má připravené otázky?
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika? A může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
0: A my děkujeme za odpolední pozvánku. 6 hodin bude za necelých 8 minut. Matěj chystá nové zprávy.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V základní škole v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku dokončili nové družiny. Nemocnice ve Zlínském kraji plní transfuzní sklady zásobami krve na léto. Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru nejvýše naměříme až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Hezké ráno. Žáci základní školy v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku mají nové družiny. Vybudování tří učeben v nadstavbě na budově Šaten stálo zhruba 20 milionů korun. Za další 2 miliony nechala obec na střechu instalovat novou fotovoltaickou elektrárnu. Pokračuje starosta František Hajdůch z Hnutí STAN.
3: Je to ve škole, tak je tam kuchyně, kde se vaří, takže v podstatě máme okamžitou spotřebu, ale v těchto špičkových časech uvidíme, jak to dopadne, ale uvažujeme o tom, že ten přebytek budeme dávat do ohřevu teplé vody, tak aby jsme to neprodávali někam do sítě za pár haléřů, ale aby jsme to využili na ten zpětný ohřev teplé vody a tím pádem ušetříme asi na tom plynu trochu, protože nebude potřeba tu vodu z takého nízkého stupně ohřívat.
2: Prostory bývalých družin obec využije pro základní uměleckou školu. Zásoby krve na léto doplňují nemocnice ve Zlínském kraji. Přestože neevidují žádný akutní nedostatek zásob, jsou nemocnice v hledání dárců krve aktivní. V letním období je totiž krve potřeba víc kvůli vyššímu počtu úrazů. Trvale žádaná krevní skupina je nula, kterou lékaři využívají v akutních případech. Stav zásob v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně popisuje její mluvčí Dana Lipovská.
4: Máme stabilní základnu dárců, stále však potřebujeme nové prvodárce. Momentálně máme nedostatek krevních skupin B- a 0-. Právě 0- chybí nejčastěji. Je to vzácná a pro zdravotníky klíčová krevní skupina, protože je univerzální.
2: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice jej vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet jednat v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců. Sport. Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
5: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
0: Počasí.

0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 18 až 9 stupňů, nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat v rozmezí 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 17. kilometru ve směru na Zlín je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno přejeme všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přidávám se k přání dobrého rána a ranní pozdravy hned podpořím další nestárnoucí písničkou Karla Gotta. Ještě vás, milí posluchači, navedu na správný řádek v kalendáři. Dnes je čtvrtek 25. června. A zvu na obvyklou malou rekapitulaci zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku. Přání dobrého rána posílám k datu 25. června. Vybírám z kalendária. V roce 1789 se narodil italský spisovatel a revolucionář Silvio Pellico. Jako 30letý byl v Miláně zatčen a následně odsouzen k trestu smrti za účast na spiknutí proti Rakousku. Verdikt byl na poslední chvíli změněn císařským výnosem až na 15 let těžkého žaláře. Před 84 lety byl nacisty popraven Evžen Rošický. Bylo mu pouhých 28 let. V překážkovém běhu získal 12 titulů mistra republiky, začátek války ho zastihl na právnické fakultě, kde se jako mladý komunista angažoval v odboji. 74. narozeniny dnes oslaví hlasatelka, moderátorka Marie Tomsová. Gratulujeme. Před 70 lety zemřel spisovatel Eduard Storch. Jeho příběhy jsou známé, jeho život už tolik ne. Jako učitel působil na Mostecku a poznával postavení dětí v sociálně slabém kraji. Po vážné nehodě mu byl navržen odchod do předčasné penze. Po převratu v únoru 1948 mu komunisté zabavili půlku bytu v Praze a také domek v Lobči. Byl bezdětný a celou svou pozůstalost odkázal do muzejních sbírek. A ještě rok 2009, kdy zemřel král popu Michael Jackson. Do historie hudby se zapsal zejména deskou Thriller, nejprodávanějším albem všech dob. Od 90. let už ale poutal stále více pozornost hlavně svým, řekněme, výstředním chováním. Tolik z kalendária a dál si řekneme, že zaměstnanci květinářství mají koncem školního roku napilno. Více informací nabídneme v reportáži z Rožnova pod Radhoštěm už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Historické prameny uvádějí, že Beatles nahrávali 3 dny ve studiu Abbey Road a v roce 64 vznikla nádherná balada And I Love Her. Pak se stala součástí celého alba, které známe česky jako Perný den. Původní verze byla monofonní, do stereo, jak si to teď pustíme, i roztáhli pozdější zvukoví mistři.

0: Za 7:45 je 25. června. Zatímco školáci odpočítávají poslední hodiny do začátku prázdnin, květinářky v Rožnově pod Radhoštěm mají plné ruce práce. Kvůli společnému termínu předávání vysvědčení totiž očekávají jeden z nejsilnějších náporů zákazníků v roce. Jak se připravují, zjišťovala naše reportérka.
1: Pojď, jdeme.
2: Do dodavatelského vozu teď vstupuje majitel květinářství Jaromír Koryčanský.
1: Když se podíváte, tak vidíte, co tady je naloženého zboží?
2: To auto je zaplněné květinami. Zvláště těchto dnech máte hodně práce jako dodavatel.
3: Tento týden celý bych řekl. Pořád lidi objednávají za konec školního roku, tak objednávají a vozíme.
2: Majitele květinářství Jaromíra Koryčanského nechám vybírat a vracím se zpátky do obchodu, který už je plný zákazníků. Tak co jste vybral?
4: Tak třeba tady tuhle tu pěknou kytičku.
2: Slunečnice.
4: Pro paní učitelku tu dám dceři, ona jí to dá k vysvědčení. No.
5: Chodím tady každý rok, vždycky vyberu tady ty krásné gerberky v kornoutku a moc se mi to líbí.
2: Říká maminka a odchází k pokladně.
6: Bude to kornoutek, tak doufám, že udělá nějaké paní učitelce nebo panu učiteli radost.
2: Floristka teď dokončuje jednu z vazeb. Jsou tu malé kytičky, ale také ty obrovské. Tak o co je největší zájem?
6: O menší kytičky. Vybírají žáci, chodí i s rodičema, maminky, tatinci.
2: Jaromír Koryčanský teď otevírá chladicí box plný květin. Připravujete se na jeden z nejdůležitějších dnů pro floristy v roce.
7: Je to tak. První se musí nakoupit ty kytky, musí se ošetřit, takže nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
2: Nejvíce zákazníků přijde ve čtvrtek.
7: Děvčata od rána nachystají kytky, to, co máme už nachystané, máme to v chlaďáku, protože jsme tím vybaveni, tak potom jenom doplňujeme na pult a mezi tím děvčata vážou pro ty, kteří chcou speciálně jednu růži, tři růže nebo nějakou jinou kytku.
2: Z květinářství u Koryčanských se přesunuju na náměstí. Plné je také květinářství Pěkné kvítko. Kytici do vázy teď vkládá majitelka Klára Záleská.
8: Samozřejmě lidi se zpamatovávají vždycky na poslední chvíli, takže očekáváme nápor ve velkém.
2: Jaké kytičky děti chtějí pro učitele?
8: Je to různé. Některé třídy se dohodnou na jedné veliké kytici, kterou darují jako společně. K tomu nějaký dárek třeba, aby to nebylo jenom o těch květinách. Jiný třídy se na tomhle tom vůbec nedohodnou dohromady a každý si nese prostě nějakou svoji drobnou kytičku. Některé děti samozřejmě větší.
2: No a co dělat pro to, aby kytka v takových vedrech, jako teď jsou, vydržela?
8: Doma si ji seříznete, dáte do vody, ideálně někam do chladna bez přístupu sluníčka.
2: Většina oslovených květinářství bude mít otevřeno také v pátek brzy ráno předškolní vyučováním. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
10: Při práci v Národním památkovém ústavu jej historie obklopuje téměř neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy Legenda o snu z prostředí velehradského kláštera. Jak se při psaní přenáší do historie našeho kraje? O tom uslyšíte už 25. června. Těší se na vás Markéta Macháčková.
9: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Za 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím a přeju do Brna dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod nám prosím popište současný stav, jak vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak ráno je to jasné s teplotami, které se nejčastěji pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia. Byť v těch vyšších polohách, tam je teplota vyšší, tam často okolo 18 stupňů.
0: Když se podíváme na 25. červen kompletně, máme očekávat slunečný a v teplotách horký letní den?
1: Ano, měli bychom ho očekávat. Mělo by dnes být jasná obloha nebo zůstat jasno. Případně se během dne může vytvořit nějaká menší kupovitá oblačnost. Teploty ty by dnes měly vyšplhat mezi 29 až 32 stupňů Celsia a k tomu by měl vát slabý během dne pak místy mírný vítr severovýchodní až severní, ale ten na přechodnou dobu a ta rychlost by neměla překročit nějakých 20 km v hodině.
0: Předpokládám, že to všechno ovlivní i dnešní biozátěž. Jakou má hodnotu?
1: Ano, biozátěž bude na stupni číslo 3 na většině území a na Vsetínsku tam bude stupeň číslo 2, tedy střední a vysoká zátěž a právě proto, že máme tady to velmi teplé počasí.
0: Hned se podíváme taky na zítřek, jestli se podobný scénář zopakuje i v pátek.
1: Ano, bude se opakovat, i zítřek bude s malou oblačností a případně žádnou oblačností. Ty teploty zítra už budou ještě vyšší než dnes, konkrétně 31 až 34 stupňů Celsia a k tomu zítra bude vát slabý proměnlivý vítr a večer se pak vítr bude měnit na vítr východních směrů.
0: Blíží se víkend, máme se těšit nebo obávat? Samozřejmě se ptám hlavně na další avizovaný vzestup teplot. Jak vychází sobota a neděle?
1: Já myslím, že už pro nás většinu to bude spíš obávat. Ty teploty dále porostou. V sobotu by to mělo být 33 až 37 stupňů Celsia, neděle tam ještě výš 35 až 39 stupňů Celsia. A i ty noční teploty už nebudou v uvozovkách bůh ví co. Sobotní budou 21 až 17 minimální a neděle tam bude noc ještě tropičtější. 23 až 19 stupňů Celsia, to znamená, a ta teplota opravdu poroste, jak noční, tak denní a navíc k tomu zůstane jasno, slunečno, pokud se udělá oblačnost, tak jí bude málo a bude malá.
0: A to už jsme rozhodně blízko jednomu z teplotních rekordů. Prozraďte, Báro, prosím, jaké překvapení se konalo v historii 25. června ve Zlínském kraji?
1: A to maximum z dneška pochází, nebo bylo naměřeno v roce 1915 v Luhačovicích, teploměr ukázal 37 stupňů, naopak minimum pochází z roku 1949 z Huslenek Kychové, tam se teploměr zastavil 4 desetiny nad 0 stupni.
0: A to už byla aspoň prozatím poslední informace o počasí. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová, které děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Neradilek. Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a společenských akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích, neuskuteční se velký hudební festival na výstavišti v Kroměříži, nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září. Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije víkendový program neruší. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti, ale i Kroměříži. Nahradí 3 staré sanitky, které dohromady nacestovaly přes 1 000 000 kilometrů. V Praze se dnes setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové EBU před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na moc velký pokles rozpočtů České televize a Českého rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti nebo nedostatečné projednávání změn. Shromáždění se účastní taky prezident Petr Pavel. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Češi tak na turnaji končí. V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. Ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1, Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně 18 až 9, nejvýše dnes naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní nehoda komplikuje průjezd na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku. Takové byly zprávy a další přinese vysílání Českého rozhlasu Zlín za půl hodiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za volant posílám přání klidné jízdy ostatním probuzeným posluchačům. Dobré ráno, dnes je čtvrtek 25. června na hodinách 6:30, 3,5 minuty.

0: Za 5 minut, 6:45, máme 25. června. Na vlně Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno do čtvrtku. Kvůli horkému počasí ve Zlínském kraji pořadatelé ruší a přesouvají víkendové kulturní a sportovní akce. Nepojedou se třeba sobotní dostihy ve Slušovicích a teploty o víkendu mají zamířit k rekordu. Podrobnosti uslyšíte od našeho reportéra Michala Sladkého před 7:30. Spisovatel Ludvík Vaculík žil sice většinu svého života v Praze a Dobřichovicích u Prahy, narodil se ale v Brumově Bylnici na Valašsko-Kloboucku. Na konci července uplyne 100 let od jeho narození. Brumov si ale toto výročí připomene už o víkendu. Podrobnosti o řadě akcí, které se budou v rámci oslav konat, nám řekne Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu v Brumově Bylnici, a to v dopoledním vysílání po 10:30. Počasí probereme taky, další krátkou předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Podle meteorologů nás čeká další horký den. Podívejme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 11 a 19 stupni. Očekáváme počasí s jasnou oblohou, takže předpověď velmi stručná, slunečno s tropickými teplotami. Nejvyšší 29 až 32 stupně. Slabý během dne, místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, později večer budou mírně nepříznivé. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko má druhý střední stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Před 5 lety se začaly životy v 5 obcích na Břeclavsku a Hodonínsku dělit na dobu před tornádem a po něm. 200 rodin museli kvůli ničivým následkům přírodního živlu začít znovu stavět své domy. Jednou z nich byli i Klimešovi z Hrušek, jak uslyšíme za chvíli v reportáži.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Je 25. června. Před 5 lety toho Anna Klimešová z Hrušek na Břeclavsku moc nenaspala. Sotva začalo svítat, spěchala ke svému domu. Večer předtím z něj ženu totiž vyhnalo tornádo. Rodinný dům byl jedním ze 200 na Břeclavsku a Hodonínsku, které museli kvůli poškození k zemi. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak si bude užívat důchod s vnoučaty, spolu s manželem začínala znovu budovat svůj domov. Dodnes, stejně jako mnozí další, na tehdejší katastrofu vzpomíná.
1: Furt pláču.
2: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
3: Moji prapředci vlastně 3 generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
4: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat, a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to takové střechobraní.
5: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
6: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
5: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
6: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
5: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
6: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
5: Přežila a okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
6: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
5: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo, ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka a šla na to tehdy poměrně netradičně.
6: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu, je tohle, jaže, Radko, to. Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
5: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto, a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem 1,5 roku, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek, Alena Hysová, Český rozhlas.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Stavební uzávěru v centru lázeňských Luhačovic bude řešit soud. Napadl ji jeden z developerů, který chtěl ve městě stavět. Zaměstnanci květinářství mají s koncem školního roku pořádně napilno. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa tak končí. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru naměříme nejvýše až 32 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Návrh na zrušení stavební uzávěry v Luhačovicích na Zlínsku bude řešit krajský soud v Brně. Na ten se obrátil jeden z developerů. Luhačovice uzávěru schválili 11. března letošního roku. Jejím cílem je ochránit unikátní charakter středu města. Platit má do doby, než bude schválen nový územní plán, který má novou výstavbu v historickém centru omezit. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
7: Stavební uzávěru jsme nevyhlásili unáhleně. Je to nástroj, který město chrání v době, kdy příprava nového územního plánu ještě není dokončena. Soud nyní posoudí, zda jsme postupovali správně. Jsme přesvědčeni, že ano, a svůj postoj před ním obhájíme. Chceme, aby Luhačovice zachovali svůj jedinečný lázeňský ráz i pro příští generace.
5: Podle developera ale uzávěra omezuje podnikatelské aktivity. Proti uzávěře původně protestovali i lázně Luhačovice. Nakonec se s městem dohodli na její podobě. Konec školního roku bývá pro květinářství jedním z nejnáročnějších období v roce. Potvrzují to třeba prodejci v Rožnově pod Radhoštěm. Zatímco v minulých letech se kvůli rekonstrukcím některých škol předávalo vysvědčení v různých termínech, letos si jej všichni žáci a studenti převezmou ve městě ve stejný den. Květinářství proto očekávají výrazně vyšší nápor zákazníků. Lidé by si teď v horkých dnech měli dávat pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči. Pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
8: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
9: Sport.
5: Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
10: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhovat, nebylo to, co jsme si představovali.
5: Ze skupiny A postupují vedle vítězného Mexika taky Jihoafričané, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. Brazilci zvítězili nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
9: Počasí.
5: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno, v průběhu dne se však může přechodně tvořit i drobná oblačnost. Povane slabý, později přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 19 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 29.

0: a 32 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku u Pelikána se střetl vlak s osobním automobilem. V Kroměříži v ulici Velehradská srazil osobní automobil cyklistu a vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré ráno do celého regionu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli budeme soutěžit, v naší pravidelné slovní hře i tentokrát probereme speciality moravského nářečí. No samozřejmě nabídnu i odměnu za správnou odpověď. Tentokrát se jedná o knihu s názvem Žena bez promile, věnuje vydavatelství Kazda. Abych nezapomněl nahlédnout do kalendáře, vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku a protože máme 25. června, posílám gratulaci Ivanům k svátku. Na pohodové ráno, které přeje i dnes Petr Uhřík, taky písničku Marie Rotrové. Teď je 7 hodin 5,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7:08 to je momentální stav čtvrtku 25. června, do kterého se vítáme. Jak se u nás mluví, je, myslím, velmi oblíbená soutěž mezi našimi posluchači, tak i dnes ráno můžete zkusit štěstí a vyhrát hezkou cenu. Tou je kniha vydavatelství Kazda s názvem Žena bez promile. Přeju hodně štěstí na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Otázku do dnešní soutěže, jak se u nás mluví, připravil pan Mário ze Zlína. Poslechneme si a to hned, jak se přivítáme po telefonu. Také, kdo má zájem soutěžit, koho máme na lince? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Vašek Slavkov.
0: Pan Vašek ze Slavkova. Já si myslím, že vás dnes moc nepotrápím. Soutěžní otázka mě připadá z těch lehčích. Můžeme začít?
2: No můžem.
0: Tak jedem.
3: Co to je ožungr?
0: Mário ze Zlína se ptá, co to je ožungr?
2: Opilec.
0: No a je to. Člověk, který si rád přihne. Ano, dejme tomu takto.
2: Hm? Tak.
0: Tak bez nápovědy, samozřejmě přímo na terč, jak se říká. Pan Mário nám jenom potvrdí, kdo nebo co je ožungr.
3: Ožungr se říká člověku, který rád pije.
0: No, napadají vás ještě, pane Vašku, nějaká další jadrná slovíčka pro označení takového člověka?
2: No, tak samozřejmě.
0: Třeba.
2: No, tak kromě ožungra, tak to no. Ještě pijan. To taky. Pak normálně alkoholik a takový ještě daleko a daleko prostější věci.
0: Tak když nepůjdeme do vulgarismu, mě napadá násoska, že třeba může být, nebo ochmelka, ožrala, výpitek. Tak.
2: Taky, no její hrozně moc.
0: To máme ale bohatý rejstřík, že? Domácí nářečí pro označení takového člověka. No, zapijeme čajem, ten mám pořád u mixpultu a dodržuju tímto způsobem pitný režim. Vy, pane Vašku, na to jdete jak v těchto horkých dnech?
2: Já mám kafe teďka.
0: Kafíčko, no na pohodu, dobře. Tak já vám jenom potvrdím výhru, máte od nás hezkou knihu a přeju příjemné, snesitelné, teplotně letní dny.
2: Vám taky.
0: Mějte se hezky a vydržte na telefonu. Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Noblesa a francouzský šarm, to je Mireille Mathieu, dáma, která za pár dnů oslaví 80.

0: Je přesně 7:45. Pravidelně procházíme informace od meteorologů, teď je správný čas na další krátkou předpověď. Podíváme se i na další vývoj a nejdřív na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Teď už se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 12 a 21 stupni. Očekáváme počasí s jasnou oblohou, slunečno, s tropickými teplotami. Nejvyšší hodnoty pro dnešek 29 až 32 stupňů, povane slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou rozptylové podmínky, později večer by mohly být mírně nepříznivé. A přidám ještě dvě čísla do biozátěže, trojka platí pro celý Zlínský kraj, tedy zátěž vysoká, jenom Vsetínsko má dvojku, to znamená zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co s tím taky souvisí kvůli horkému počasí ve Zlínském kraji, pořadatelé ruší nebo přesouvají víkendové kulturní a sportovní akce. Nepojedou se třeba sobotní dostihy ve Slušovicích a teploty o víkendu mají zamířit k rekordu? Podrobnosti uslyšíme už za chvíli od našeho reportéra Michala Sladkého.
2: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelých 10 minut bude 7:30. Připomínám, čtvrtek 25. června. Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Česko totiž, jak víte, čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Více nám teď řekne reportér Michal Sladký, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, které akce ve Zlínském kraji pořadatelé ruší a přesunují na jiný termín?
1: Na jiný termín jsou přesunuty sobotní dostihy ve Slušovicích. Neuskuteční se velký hudební festival s názvem Největší zábava na Moravě na výstavišti v Kroměříži. U něj zatím není jisté, zda bude v pozdějším termínu. A nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti v rámci Slováckého léta. A Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září.
0: Jaká opatření v souvislosti s vysokými teplotami budou u akcí, které se konat budou?
1: Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije, který začíná v pátek a končí v neděli, program zatím nemění. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Podobné to bude i u dalších víkendových festivalů, kterými jsou Karpaty Fest ve Slavičíně a Rockfest ve Zdounkách. Pořadatelé i tady pořídili mlžné brány, stanoviště na akcích budou mít hasiči s cisternami a lidem v prvních řadách pod pódiem budou pořadatelé rozdávat balenou vodu.
0: Přinesla vlna horkých dnů i omezení v nakládání s vodou?
1: Zatím spíše ojediněle. Zákaz napouštění domácích bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu včera vyhlásili Rajnochovice nedaleko Bystřice pod Hostýnem, které informaci zveřejnili na obecním webu. Zákaz platí do odvolání.
0: A vraťme se tedy k víkendové předpovědi. Jak horko má být?
1: Extrémně a rekordně. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru, uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X. Výstraha na rekordní teploty platí pro celý Zlínský kraj. Situaci budou meteorologové v dalších dnech upřesňovat. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku ukázala 36 stupňů Celsia a rekordy padly i na většině stanic ve Zlínském kraji.
0: Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Podrobnosti jsme probrali s naším reportérem Michalem Sladkým, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty připravil Matěj Neradilek. Vítejte u nich. V základní škole v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku dělníci dokončili nové družiny. Tři učebny vznikly v nadstavbě na budově Šaten. Prostory bývalých družin nyní obec využije pro základní uměleckou školu. Modulární objekt, který vznikne na místě bývalého šmoulího města na zlínských jižních svazích, ponese název Republic. Nový název nahradí dosavadní pracovní označení Nový Čech. Projekt za 150 milionů korun by se mohl začít stavět v polovině příštího roku. Dokončení se pak předpokládá na podzim roku 2028. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli domácímu Mexiku 0-3 a do play-off tak nepostoupí. Po bezbrankovém prvním poločase skorovali v úvodu druhé půle Mexičané dvakrát v rozmezí 6 minut a třetí gól přidali v nastavení. Vyhráli tak před skupinu před Jihoafrickou republikou, která zdolala Jižní Koreu 1-0. V zápasech dalších skupin Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1. Dnes očekáváme v regionu převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, později přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 21 až 14 stupňů. Nejvýše dnes teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku u Pelikána se střetl vlak s osobním automobilem. V Kroměříži v ulici Velehradská srazil osobní automobil cyklistu. Na dálnici D55 na 31. kilometru ve směru na Zlín u exitu 32 je na sjezdu odstavená dodávka s defektem. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pěkný čtvrtek.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli přidám několik pozvánek za kulturou, tipy na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30, před námi čtvrtek 25. června. Na dobré ráno už posílám písničku Věry Špinarové.

0: hoří jak trou.
1: Za 5 minut bude 7:45, Český rozhlas Zlín stále přeje dobré čtvrteční ráno, 25. červnové. Pokračujeme kulturními pozvánkami. Klub trénování paměti dnes ve Zlíně nabízí možnost v přátelském prostředí procvičit mozek, seznámit se s paměťovými technikami a rozvíjet poznávací schopnosti. Setkání vede knihovnice a certifikovaná trenérka paměti Barbora Resová. Ve studovně Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, kterou najdete ve čtvrtém podlaží budovy 15 bývalého baťovského areálu. Klub trénování paměti začíná v 16:30. Poproková skupina LDN Band a spol zahraje v rámci Vsetínského kulturního léta na Dolním náměstí v 19 hodin. Po koncertě této skupiny zatančí Nardance Studio s orientálními břišními tanci. Městské kulturní centrum zve na další venkovní koncert na náměstí Míru v Hulíně. Dnes večer od 18. hodiny uslyšíte revivalovou skupinu Led Zeppelin Spirit Night.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hvězdy 60. let roztomlí opičáci neboli Monkees dohráli minutu před 7:45. Jak to máme s dalším vývojem teplot, co nabídne nový letní den v pohledu na oblohu, probereme v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě přidávám aktuální čísla měřících stanic. 18 stupňů je v Kroměříži, 17 ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem. 16 stupňů vidím v Holešově, v Bojkovicích a v Luhačovicích. Kateřinice Ojčná hlásí už 21 a Maruška Hostýnské vrchy 20 stupňů. Hošťálková, Zlín, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Rožnov pod Radhoštěm, to jsou místa s 15 stupni. 12 má prozatím Vsetín, 14 stupňů Velké Karlovice a Horní Bečva. Dnes očekáváme počasí s jasnou oblohou, slunečno, s vysokými teplotami. Ty nejvyšší maximální dnes půjdou na 29 až 32 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný, přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. U toho jsou dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, až později večer by mohly být mírně nepříznivé. Biozátěž vysoká na trojce, Setínsko má dvojku, zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. Na závěr prohráli v Mexiku s domácí reprezentací 0-3 a v tabulce skončili s jedním bodem poslední. Bezprostřední dojmy brankáře Matěje Kováře z Uherského Hradiště uslyšíte v našem vysílání za chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 11 minut bude 8 hodin a to je čas, kdy se na vlnách Českého rozhlasu Zlín obvykle věnujeme sportu. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v závěrečném utkání skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3. Do další fáze vyřazovací tak nepostoupili. Po konci na turnaji si s reprezentačním brankářem Matějem Kovářem, rodákem z Uherského Hradiště, povídal reportér Mikuláš Jáša.
1: Budeme spolu hodnotit utkání s Mexikem, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3. Zároveň to znamená, že na turnaji končí. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
2: Tak pocity určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale jak jsem zmínil, život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
1: Nejenom pro vás, pro fotbalisty, pro realizační tým, fanoušky, ale i novináře, to byla nová zkušenost po 20 letech Česko na mistrovství světa. Jaká ta zkušenost byla?
2: Teďka říkám, jsem zklamaný, takže asi trošku zklamání převládá než něco, ale samozřejmě dostat se sem už si myslím, že je pěkný úspěch, ale ve finále, když to zhrneme ty 3 zápasy, tak mi šlo vidět, že prostě nejsme na tom tak dobře, aby jsme se propracovali do dalších fází té playoff fáze.
1: Český brankář Matěj Kovář hodnotí utkání s Mexikem, ale zároveň i celý turnaj. Kdybyste měl říct nějaký bod, činnost, ve kterém bohužel národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou, potažmo Mexikem, co by to bylo?
2: Tak říkám, to asi není teďka hodnocení na mě. Těžko se mi to hodnotí teďka momentálně, ale samozřejmě můžeme se na to podívat jako na komplex. Jo? Dneska jsme si moc šancí nevytvořili, bych řekl. A v obraně jsme taky, nebo neřekl bych, že jsme byli špatní, ale bohužel prostě 2 breakové situace, dali 2 góly a pak už se to vesměs jakoby dohrávalo, pohlídali si to a v těch otázních zápasech těžko. Zase s Jarem jsem měl pocit, že jsme nějaké ty šance měli, ale nedali jsme je a naopak jsme byli zase příliš pasivní, takže říkám, mohl bych tady o tom mluvit dlouho, ale teďka bych to nechal být a trochu to uležet a potom se na to musíme podívat s odstupem času a vyhodnotit si to.
1: Vůbec bych nechtěl předávat sůl do rány. Inkasoval jste 3x, mohl jste v těch situacích reagovat lépe? Chápu, že teď se vám to bude hodnotit snáze, než když jste na hřišti.
2: Asi těžko říct, první gól šel sám na mě, chtěl jsem ho zblížit, roztáhl jsem se být největší, dal to vedle mě. Druhý gól, taková trošku smůla, šel jsem mu pod nohy, odrazilo se to. Takže gól, říkám, moc jsem dneska klukům nepomohl a beru to tak, jak to je, život jde dál, pokusím si to vyhodnotit a zlepšit se.
1: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To byl tedy brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář po prohře s Mexikem 0-3. Povídal si s ním reportér Mikuláš Jáša.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji mají 3 nové sanitky za 14 milionů korun. Od Rokovice na Zlínsku podpoří údržbu sportovišť. Spolkům rozdělí dotaci ve výši téměř 2 milionů. Silná zemětřesení ve Venezuele zabila minimálně 30 lidí. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru nejvýše až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Radilek. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Nahradí 3 staré sanitky, které dohromady nacestovaly přes 1 000 000 kilometrů.
3: Jeden vyřazený stroj bude sloužit na našem vzdělávacím výcvikovém středisku a na něm se budou učit i noví záchranáři z Univerzity Tomáše Bati a zároveň to bude sloužit pro naše potřeby pro stávající záchranáře.
1: Téměř 2 miliony korun rozdělí město Otrokovice na údržbu sportovišť. Cílem města je pomoci neziskovým organizacím s financováním provozu a údržby místních sportovních areálů.
4: Dotace lze využít například na energie, vodné a stočné, opravy, údržbu či správu sportovišť. Program je určen sportovním zařízením provozovaným spolky a vychází ze skutečných nákladů vynaložených v předchozím roce. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje. Prokop na Facebooku nicméně řekl, že se pro odchod z politiky rozhodl sám.
5: Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou a co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru, tu jsem si vybral já a oni za to nemůžou.
1: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 tisíc.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se pak může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 21 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty ty se dnes budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 264. a 259. kilometrem ve směru na Brno dnes provádí sekání trávy a údržbu travních porostů v okolí komunikace. Doprava je mírně omezena. Na dálnici D55 na 31. kilometru ve směru na Zlín na exitu 32 je na sjezdu odstavena dodávka s defektem. Na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku počítejte s omezením. U Pelikána se střetl vlak s osobním automobilem. V Kroměříži v ulici Velehradská srazilo osobní auto cyklistu. A po zprávách už pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zaměstnanci květinářství mají koncem školního roku vždycky napilno. Více informací přineseme v reportáži z Rožnova pod Radhoštěm už za chvíli a pak se vydáme pro změnu do Luhačovic.

0: kde stojí budova, která se stala symbolem společenského a kulturního života města. Společenský dům uzavírá severozápadní stranu Lázeňského náměstí a dodnes působí elegantně, moderně. Jaké filmové hvězdy se procházely jeho chodbami? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje před 8:30. Teď je 8:05, Petr Uhřík dál přeje dobré ráno do čtvrtku 25. června.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je 25. června, pro někoho finále, zatímco školáci odpočítávají skutečně poslední hodiny do začátku prázdnin, květinářky v Rožnově pod Radhoštěm mají plné ruce práce. Kvůli společnému termínu předávání vysvědčení totiž očekávají jeden z nejsilnějších náporů zákazníků v roce. Jak se připravují, zjišťovala naše reportérka.
1: Pojďme.
2: Do dodavatelského vozu teď vstupuje majitel květinářství Jaromír Koryčanský.
1: Když se podíváte, tak vidíte, co tady je naloženého zboží?
2: To auto je zaplněné květinami. Zvláště v těchto dnech máte hodně práce jako dodavatel.
3: Tento týden celý bych řekl. Pořád lidi objednávají za konec školního roku, tak objednávají a vozíme.
2: Majitele květinářství Jaromíra Koryčanského nechám vybírat a vracím se zpátky do obchodu, který už je plný zákazníků. Tak co jste vybral?
4: Tak třeba tady tuhle tu pěknou kytičku.
2: Slunečnice.
4: Pro paní učitelku tu dám dceři, ona jí to dá k vysvědčení. No.
5: Chodím tady každý rok, vždycky vyberu tady ty krásné gerberky v kornoutku a moc se mi to líbí.
2: Říká maminka a odchází k pokladně.
6: Bude to kornoutek, tak doufám, že udělá nějaké paní učitelce nebo panu učiteli radost.
2: Floristka teď dokončuje jednu z vazeb. Jsou tu malé kytičky, ale také ty obrovské. Tak o co je největší zájem?
6: O menší kytičky. Vybírají žáci, chodí i s rodičema, maminky, tatinci.
2: Jaromír Koryčanský teď otevírá chladící box plný květin. Připravujete se na jeden z nejdůležitějších dnů pro floristy v roce.
1: Je to tak, první se musí nakoupit ty kytky, musí se ošetřit, takže nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
2: Nejvíce zákazníků přijde ve čtvrtek.
1: Děvčata od rána nachystají kytky, to, co máme už nachystané, máme to v chlaďáku, protože jsme tím vybaveni, tak potom jenom doplňujeme na pult a mezi tím děvčata vážou pro ty, kteří chcou speciálně jednu růži, tři růže nebo nějakou jinou kytku.
2: Z květinářství u Koryčanských se přesunuju na náměstí. Plné je také květinářství Pěkné kvítko. Kytici do vázy teď vkládá majitelka Klára Záleská.
7: Samozřejmě lidi se zpamatovávají vždycky na poslední chvíli, takže očekáváme nápor ve velkém.
2: Jaké kytičky děti chtějí pro učitele?
7: Je to různé. Některé třídy se dohodnou na jedné veliké kytici, kterou darují jako společně. K tomu nějaký dárek třeba, aby to nebylo jenom o těch květinách. Jiný třídy se na tomhle tom vůbec nedohodnou dohromady a každý si nese prostě nějakou svoji drobnou kytičku, některé děti samozřejmě větší.
2: No a co dělat pro to, aby kytka v takových vedrech, jako teď jsou, vydržela?
7: Doma si ji seříznete, dáte do vody, ideálně někam do chladna bez přístupu sluníčka.
2: Většina oslovených květinářství bude mít otevřeno také v pátek brzy ráno předškolní vyučováním. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas.

0: řadu se dostávají informace o počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím a přeju do Brna dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když se podíváme na 25. červen kompletně, máme očekávat slunečný a v teplotách horký letní den?
1: Ano, měli bychom ho očekávat. Mělo by dnes být jasná obloha, nebo zůstat jasno. Případně se během dne může vytvořit nějaká menší kupovitá oblačnost. Teploty ty by dnes měly vyšplhat mezi 29 až 32 stupňů Celsia a k tomu by měl vát slabý během dne pak místy mírný východ, vítr severovýchodní až severní, ale ten na přechodnou dobu a ta rychlost by neměla překročit nějakých 20 km v hodině.
0: A předpokládám, že to všechno ovlivní i dnešní biozátěž. Jakou má hodnotu?
1: Ano, biozátěž bude na stupni číslo 3 na většině území a na Vsetínsku tam bude stupeň číslo 2, tedy střední a vysoká zátěž a právě proto, že máme tady to velmi teplé počasí.
0: Hned se podíváme taky na zítřek, jestli se podobný scénář zopakuje i v pátek.
1: Ano, bude se opakovat, i zítřek bude s malou oblačností a případně žádnou oblačností. Ty teploty zítra už budou ještě vyšší než dnes, konkrétně 31 až 34 stupňů Celsia a k tomu zítra bude vát slabý proměnlivý vítr a večer se pak vítr bude měnit na vítr východních směrů.
0: Blíží se víkend, máme se těšit nebo obávat? Samozřejmě se ptám hlavně na další avizovaný vzestup teplot. Jak vychází sobota a neděle?
1: Já myslím, že už pro nás většinu to bude spíš obávat. Ty teploty dále porostou. V sobotu by to mělo být 33 až 37 stupňů Celsia, neděle tam ještě výš 35 až 39 stupňů Celsia. A i ty noční teploty už nebudou v uvozovkách bůh ví co. Sobotní budou 21 až 17 minimální a neděle tam bude noc ještě tropičtější. 23 až 19 stupňů Celsia, to znamená, a ta teplota opravdu poroste, jak noční, tak denní a navíc k tomu zůstane jasno, slunečno, pokud se udělá oblačnost, tak jí bude málo a bude malá.
0: A to už jsme rozhodně blízko jednomu z teplotních rekordů. Prozraďte, Báro, prosím, jaké překvapení se konalo v historii 25. června ve Zlínském kraji?
1: A to maximum z dneška pochází, nebo bylo naměřeno v roce 1915 v Luhačovicích, teploměr ukázal 37 stupňů, naopak minimum pochází z roku 1949 z Huslenek Kychové, tam se teploměr zastavil 4 desetiny nad 0 stupni.
0: A to už byla aspoň prozatím poslední informace o počasí. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová, které děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Při práci v Národním památkovém ústavu její historie obklopuje téměř neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy Legenda o snu z prostředí Velehradského kláštera. Jak se při psaní přenáší do historie našeho kraje? O tom uslyšíte už 25. června. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 8:30, Český rozhlas Zlín stále přeje dobré ráno a zastavíme se na dalším krásném místě regionu. Jednoduché linie, velké prosklené plochy, elegantní, ale střídmá výzdoba. To je společenský dům v Luhačovicích. Myšlenka vybudovat reprezentativní společenské centrum vznikla na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Luhačovice zažívaly velký rozmach. Jak vypadá dnes? Do největších moravských lázní se vydala Silvie Pospíšilová.
1: Svého času byla jednou z nejmodernějších lázeňských budov v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích se začal stavět v roce 1933 a práce byly dokončeny už o 2 roky později.
2: Výběrové řízení na tu architektonickou soutěž vyhrál vyhlasný architekt František Rojt. Snaha byla, aby se lázeňský prostor modernizoval. Vedení lázní jako chtělo udělat z Luhačovic nejmodernější lázně.
1: Přibližuje ředitel společenského domu Vladan Černý. Stavbu od počátku provázely velké potíže.
2: Ty kopce z jedné z druhé strany jsou nasyceny vodou a minerálními prameny. Takže když se začala stavba, minerální prameny se tlačily ven a způsobovaly obrovské problémy stavbařům. Dodnes v budově máme v suterénu několik čerpadel, které neustále tu vodu odčerpávají.
1: Společenský dům je funkcionalistický z prvky Art Deco a vyzařuje z něho strohost.
2: Architekt Rojt se tuhle strohost snažil rozbít vnitřní výmalbou, která byla velmi, velmi pestrá.
1: Stavba plnila nejenom úlohu ubytovacího a stravovacího zařízení. Skutečně byla centrem kulturního dění.
2: V prvním patře jsou salonky, které v minulosti sloužily i k hraní biliáru, stolní tenis a největší místnost je koncertní sál.
1: Určen byl pro hudební produkce, ale sloužil také jako kinosál.
3: A my už jsme sešli do vyhlášené kavárny Domino. Nacházíme se v suterénu a musím říct, že mám pocit, jako by se tady zastavil čas.
2: Ano, vinárna Domino je pořád v původní podobě, tak jak byla po výstavbě, a proto i filmaři mají zájem tady natáčet dobové filmy nebo seriály, jako byly četnické humoresky.
1: Na schodišti a ve vinárně se zachovala původní výmalba. Po stranách místnosti jsou boxy určené k posezení. Lidé si mohli zatáhnout závěs a mít tak absolutní soukromí. Proč mají některé boxy zadní dvířka? Vysvětluje ředitel.
2: Bylo to pro společnost, která nechtěla být viděna, která chtěla být separátně uzavřena před ostatními jako hosty. No.
1: V sálech společenského domu se procházely takové hvězdy stříbrného plátna, jakými byly Nataša Golová, Adina Mandlová nebo Jaroslav Marvan.
2: Ve zmiňované vinárně Domino taky začínal svou velkou kariéru zpěvák, hudebník Vláďa Kendl.
1: V roce 2005 byla stavba zapsána do seznamu kulturních památek. Stejnou úlohu, jakou plnila před 90 lety, plní i dnes.
2: Obrovské množství lidí sem chodí dennodenně na obědy, večeře. Horní část slouží neustále k kulturně společenskému vyžití. Prostě pořád ten dům žije v plném rozsahu.
1: Doplňuje Vladan Černý. Z Luhačovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které má Matěj Neradilek. Pěkný čtvrtek. Zásoby krve na léto doplňují nemocnice ve Zlínském kraji. Přestože neevidují žádný akutní nedostatek zásob, jsou nemocnice v hledání dárců krve aktivní. V letním období je totiž krve potřeba víc kvůli vyššímu počtu úrazů. Trvale žádaná krevní skupina je nula, kterou lékaři využívají v akutních případech. Horké letní počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty například dostihy ve Slušovicích, neuskuteční se ani velký hudební festival v Kroměříži, nepoběží se sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu až na září. Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije víkendový program neruší. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Evropské spotřebitelské centrum před letní sezónou připomíná práva cestujících při zpožděných nebo zrušených letech. Lidé mají nárok na proplacení stravy a ubytování při delších zpožděních, v některých případech i na finanční kompenzaci od 250 do 600 eur. Podle společnosti Smartwings náhrady neplatí, pokud jde o mimořádné okolnosti. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála v Mexiku s domácím týmem 0-3. Na šampionátu tak skončí s jedním bodem na posledním místě v základní skupině. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Brazílie Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1. Dnes očekáváme v našem regionu převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost a povane slabý, později pak místy přechodně i mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně 21 až 17 stupňů, nejvýše dnes 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/50 na Uhersko-Hradišťsku je dnes prováděna údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. Ze zpráv bylo vše a my zdravíme nejen na silnice. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: K datu 25. června si ještě doplníme svátek Ivanů. Oblíbené jméno nezapře svůj ruský původ s bohatými kořeny, sahajícími až do hebrejštiny. Taky v tomto případě můžeme použít doslovný překlad Bůh je milostivý, jako tomu včera bylo u Honzů Janů. A když se podíváme na čísla, domácí statistika uvádí oslavenců přibližně 23 tisíc. Ivanům blahopřeju a k svátku posílám písničku skupiny Kryštof.

0: Některé kapely mají opravdu výdrž, aniž bychom kolikrát tušili, že pořád hrají. Navzdory tomu, že od nich známe třeba jenom jednu jedinou písničku, jako v případě sestavy s názvem Naturál. V létě opět ozdobí nebo ozvláštní řadu akcí. Kdybyste si chtěli udělat výlet do areálu Mladíkov z Díkovec na Šumavu tuto sobotu, 27. června vystoupí na akci zvané Kouzelný festival. Ale chápu, je to poměrně z ruky. Připomeňme si, kapela se postupně prezentovala jako Chobutovská, pak Chebská a nakonec Pražská. Domnívám se, že ji zná celá republika díky mnoha reklamním kampaním na ledajaké zboží. Ten ústřední motiv se vypreparoval, vyřízl z písničky Já na to mám opravdu mnohokrát. Tak si tu 42 let starou hymnu pustíme. Myslím, že důležité je, aby chlapci měli z muziky, co dělají radost. V tom se jim prý daří, tak je všechno v pořádku.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Podle meteorologů nás čeká další horký den. Podívejme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují už mezi 17 a 22 stupni. Očekávejme počasí s jasnou oblohou, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně, takže slunečno s tropickými teplotami. Slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, později večer by měly být mírně nepříznivé. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko má 2, takže zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Že bylo místo, kde se zrodil zlínský film Ve Zlíně na Kudlově? Chyba lávky. Jako u řady věcí ve Zlíně byly to budovy továrního areálu firmy Baťa. Zajímavé souvislosti počátků filmu Ve Zlíně odhalíme s filmovým historikem Jiřím Madziou v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský.

Spisovatel Ludvík Vaculík, autor manifestu 2000 slov, románů Sekyra nebo Český snář, žil sice většinu svého života v Praze a Dobřichovicích u Prahy, narodil se ale na Valašsko-Kloboucku. Na konci července uplyne 100 let od jeho narození. Brumov si ovšem toto výročí připomene už o tomto víkendu. Podrobnosti o řadě akcí, které se budou v rámci oslav konat, nám řekne Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu v Brumově Bylnici, a to v dopoledním vysílání po 10:30. Přeju vám, milí posluchači, pohodový letní den, za celý Český rozhlas Zlín, příjemný poslech všech dalších pořadů, no a zítra zase naslyšenou u dobrého rána.

0: Kultury Burešov ve Zlíně omezuje horké počasí denní režim seniorů. Přestože seniori mají slunné dny rádi, pracovníci jim nedoporučují pobyt venku na přímém slunci. Do vnitřních prostor přesouvají i společenské aktivity, dodává ředitelka domova pro seniory Burešov Helena Dováková.
1: Přiznám se, že my v tyto dny třeba nepřeháníme to ani s těmi aktivitami, jsou to spíš takové dobrovolné věci, kdo se na to cítí, tak se zapojí a jde. Jinak my trávíme velké množství času v létě venku, ale musíme vycházet opravdu z těch teplot, protože to horko je velmi velké a jsme si vědomi toho, že ti klienti jsou více unavení.
0: Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu silnice v délce 6,6 kilometrů, který povede západně od města, chtějí silničáři zahájit v roce 2029. Podrobnosti přidává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Zlín Karel Chudárek.
2: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky, takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět.
0: Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici právě začíná. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival, kterého se pravidelně účastní na 30 000 lidí, potrvá do neděle. Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
3: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se pak může přechodně tvořit oblačnost. Povane slabý, postupně přechodně mírný severovýchodní až severní vítr. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 29 a 32 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 264. a 259. kilometrem ve směru na Brno dnes provádí sečení trávy v okolí komunikace. Na silnici 1/55 v Uherském Hradišti provádí sanaci trhlin a spár na silnici.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ať je sova nebo skřivan, dneska svátek slaví Ivan. Pošlu mu tak dárek směle, do práce či do postele. Není to rum ani růže, radovat se přesto může. Připomene i můj rým, všichni smí se těšit s ním. Však to znáte nejlíp sami, zahrnu svět písničkami. Starší, mladí, ba i děti, zabavím až do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

Vrásky na tvém čele a rychle skryje šminka. Pěro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. A ten kousek nebe je jen malovaný.

Stále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 25. června roku 2026 a můžu vám říct, že nám tedy v Brně zatopili. Ano, máme teplučko a zoncna rumpluje do oken, že ty tabulky může rozmlátit. Svítí sluníčko, moc hezky. Dneska mají svátek muži, chlapci, pánové, honosící se křestním jménem Ivan. Takže všem Ivánkům, Ivanům, Váňům, jako jak jim říkáte, přejeme všechno nejlepší. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost paní Marii Šindelářové do Brna. Paní Marie bývala moje paní profesorka, která nás hodně naučila. V současné době je moje dobrá kamarádka. Milá Marie, přeji ti pevné zdraví, těším se na další společná setkání. Vybrala jsem píseň od Hanky Zagorové, která začíná Život je přece báječný. Za uveřejnění mé zprávy děkuje a srdečně zdraví Marie z Brna. Milá paní Marie, rád zahraji pro vaši přísnou paní profesorku Marii a vlastně v současné době vaší kamarádku. Vy jste vybrala písničku Hanky Zagorové, začíná Život je přece báječný. Dobře. Ta písnička se jmenuje Žízeň po životě a tady je.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Tak to byla žízeň po životě Hana Zagorová. Doufám, že potěšila jak paní Marii z Brna, tak paní Marii přísnou to paní profesorku. Moji milí posluchači, když se řekne červen, možná se některým z nás vybaví třešně. A kolem třešní se vždycky dělo něco navíc. Nejen, že se jedli, pod nimi se sedávalo, povídalo, odpočívalo a mládež na ně chodila, když chtěla být trochu stranou od dospělých. Pamatujete, jak jste jako děti chodili na třešně na tajňačku? Přesvědčení, že vás nikdo nevidí. Jenže hospodář o vás věděl dávno předtím, než jste vylezli na první větev. Třešně mají takovou jednu vlastnost. Nepočkají. Když dozrají, musí se sníst. Nedávají čas na rozmyšlení. Víte, jako malý kluk, nebo mladší kluk, potom starší kluk, jsem taky chodil na třešně. A tenkrát byla taková výborná tepláková souprava, nevím, jestli se dneska ještě vyrábí, to víte, už jsem dospělý člověk, starý to kmet, ale to byla taková bunda, která měla u krku jenom takovej krátkej zip, oblíkala se přes hlavu a v pase měla gumu. Takže vlastně, co se nehodilo, abyste drželi v ruce, tak se to dávalo za tu bundičku. A tak jsme chodili na ty třešně. Vylezli jsme nahoru do koruny, no a teď jsme sbírali, že neměli jsme žádnej košík, žádnej pytlík, nic, a tak jsme to trhali a házeli si za tu bundičku, no a potom, když se lezlo ze stromu, taky to někdy uklouzlo, připleskli jste se na ten kmen, a pěknej lák, flák červené barvy se vám rozlil na břehu, na bříše, jako když dostanete přímý zásah. No, tak někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo. A když se to povedlo, tak se potom do trávy jsme si vysypali ty třešně, no sedli jsme si a teď jsme jako je zobkali, pecky z pusy jsme dávali mezi ukazováček a palec a stříleli jsme takhle po sobě na dálku a byla to velká legrace. Včera jsem přišel domů, tedy dneska už do koruny stromů nelozím. Za prvé bych tam nevylezl, za druhé už bych se tam neudržel a za třetí bych spadl a skončil někde se zlomeninou, v dobrém případě, v tom lepším s rukou, nedej bože, někde s přeraženou páteří. Ale včera jsem přišel domů a na stole miska třešní. Nádherných třešní, takových těch velkých, my jsme jim říkali srdcovky, nevím, jak se jim říká dnes, to se hodí do tohoto pořadu. Úžasné, tak jsem si vzal takhle, byly takový ty tvrdý, křupkali krásně a říkám, Irenko, ty jsi vylezla do koruny stromu na třešně pro nás. Říká, jo, koupila jsem je na trhu. Ano, koupili jsme je na trhu a tak už to s námi vypadá dál. Takže ano, třešně mě vždycky vyvolají ve mně tu vzpomínku na to dětství a na ty krásné chvíle, kdy jsme si natrhali. Někdy, jak už bylo v úvodním článečku řečeno, někdy nás tedy hospodář načapal, ale nikdy se nezlobil až tak moc, že by nás musel vypohlavkovat. Tož tak. A já už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o písničku pro našeho kolegu Ivana, který je věrným posluchačem vašeho pořadu. Její spolupracovnice. Já bych to teda, tady jsem to jako, to by měly být jeho spolupracovnice správně česky, proto je to pro kolegu Ivana, který je věrným posluchačem vašeho pořadu, přejí mu spolupracovnice Alena a Jindříška. Moc děkujeme. Alenko a Jindříško, samozřejmě vaše přáníčko rád splním, ale mám tu ještě jedno ze záznamníků, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. V sobotu 20. června obec Křepice u Znojma společně s městisem Běhařovice uspořádali sraz seniorů. Chtěla bych moc poděkovat jak oběma starostům, tak zastupitelům a všem, kdo se na této akci podíleli. Výborné občerstvení, skvělá obsluha, tak vystoupení dětí z mateřské školky Mikulovice z kapely Dubňánka bylo úžasné. Všichni se skvěle bavili a nálada byla velice přátelská. Je hezké, že se na seniory nezapomíná. Toto odpoledne se opravdu vydařilo a zůstanou pěkné vzpomínky. Už teď se těšíme na další setkání. Zahrajte prosím toto přání ve čtvrtek 25.6. v 9 hodin. Prosím píseň Petry Janu S láskou má svět naději. Přeji hezký den a ještě jednou moc děkuji. Květoslava Nováková.
0: Milá paní Květoslavo, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě hlavně, ať se na seniory nezapomíná, jak říkáte. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena. Paní Květoslava vybrala písničku, takže ano, S láskou má svět naději.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla a přátelé, dneska máme čtvrtek a já mám pro vás poslední indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, protože v sobotu budeme vysílat živě ze Strážnice, kde právě probíhá Mezinárodní folklorní festival, takže vlastně otajňovat budeme zítra v pátek, tuším. Takže dneska mám poslední indicie pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Připomínám jen, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží cenu CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Můžete slyšet hlasy Davida Novotného, Ivana Trojana, Petry Špalkové a řady dalších našich umělců. Čtvrteční indicie tedy zní: ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Opakuji, čtvrteční indicií: ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku. Yes.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Rej Divá a František Nedvěd, tož, moji milí posluchači, no, už máme 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Jmenuji se Petra a žiju už 30 let v Itálii a chtěla bych pozdravit všechny posluchače na Moravě a v Čechách z této krásné země a ať se jim daří, ať jsou šťastní, ať si užívají léta. Mohl byste mě zahrát písničku Azzurro od Adriana Celentana? Děkuji a všechny zdravím. Naschledanou.
0: Samozřejmě, Petro, come stai? Se tam máte v té daleké Itálii. Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. A to mě těší, že mě posloucháte až v té daleké Itálii. Takže vybrala jste si zpěváka Adriana Celentana a jeho Azzurro.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční pro tento týden poslední indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Tak to byla poslední indicie pro tento týden, protože celotýdenní hádánku odtajníme už zítra v pátek, jelikož srdcovky vyráží opět na cesty. Tentokrát v sobotu budeme vysílat ze Strážnice, kde probíhá Mezinárodní folklorní festival. Tak, no a ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak jenom vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají vaše písničky oblíbené, ale to mě samozřejmě musíte dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svá přáníčka svým hlasem na telefonní záznamník 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko, aby zaznělo v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a do playlistu a scénáře zařadit. To je pro dnešek všechno. Čeká nás velmi horký den. Dávejte na sebe pozor, dodržujte pitný režim, nezapomeňte na pokrývku hlavy a pokud ne, tak se držte aspoň ve stínu. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Intervenční tým zlínské nemocnice zasahoval letos u 30 případů. V Uherském Brodě chtějí zlepšit mikroklima ve městě. Vysadili tam desítky stromů a tisíce keřů. Ministerstvo zahraničí dnes doplní Pavla do delegace na červencový summit NATO. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru nejvýše naměříme až 32 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín přináší Matěj Neradilek. Hezké dopoledne. V krajské nemocnici Tomáše Bati

0: diagnózy nebo při jiných velmi stresujících momentech. Cílem intervence je pomoci lidem zvládnout prvotní šok, stabilizovat jejich emoce a pomoci jim zorientovat se v dané situaci.
1: Ve čtyřech lokalitách v Uherském Brodě zahradníci doplnili zeleň. V ulicích Jana Švermy a u vody na břehu Vinohradského potoka a v okolí sportoviště základní školy pod Vinohrady vysázeli 32 nových stromů a téměř 4,5 tisíce keřů. Vznikly také nové travnaté plochy, pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
2: Jedná se o zakládání a obnovu sídelní zeleně, která je důležitá pro zlepšení mikroklimatu ve městě. Stromy a keře zajistí stín, ochlazování a také zadržení srážkových vod v krajině. Navíc v nich najdou úkryt drobní ptáci a další druhy fauny.
1: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí jej vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta ji ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
3: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
1: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Sport. Čeští fotbalisté prohráli ve třetím zápase letošního mistrovství světa v Mexiku 0-3. Při prvním účasti na šampionátu po 20 letech tak Češi končí ve skupině na posledním místě s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Pokračuje křídelní hráč David Douděra.
4: V některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost. Vlastně klepu se z toho. Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 29 až 32 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Dlouhá je hlášena havárie vodovodního potrubí a s ní související tekoucí voda na vozovce. U Počenic Tetětic na Kroměřížsku havarovalo osobní vozidlo. A po zprávách dobré dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne, milí posluchači, vám ve čtvrtek 25. června od mikrofonu přeje Markéta Macháčková. Dvě dopolední hodinky strávíme na rozhlasových vlnách zase spolu a také s příspěvky, které pro vás připravil tým naší regionální stanice. Dnes vás ve vysílání pozveme také na Valašsko, do Brumova Bylnice, kde se chystají oslavy 100 let od narození spisovatele a místního rodáka Ludvíka Vaculíka. Kulturní tip vás totiž čeká jako vždycky v 10:30. No a po 11. hodině si pak dnes budu povídat o historii Velehradského kláštera i jeho okolí, také o psaní a inspiraci, kterou nám historie našeho kraje může přinést. Mým hostem totiž bude Petr Hudec z Kroměříže, lektor Národního památkového ústavu a také autor několika knih. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 25. června, ať jste kdekoliv.
5: Český rozhlas Zlín.

Po písničce Janka Ledeckého už je čas na vepřovou panenku s jablky. Tedy nebudeme vám ji servírovat přímo domů, ale pomůžeme s receptem, který se může stát třeba typem na víkendový oběd. Potřebné suroviny jsou následující. 500 gramů vepřové panenky, 2 větší jablka, ideálně kyselejší odrůdy, 1 malá cibule, 2 lžíce másla, 1 lžíce olivového oleje, 100 ml suchého bílého vína, pak 100 ml smetany na vaření, to znamená té méně tučné ideálně, pár lístků čerstvé šalvěje, nebo třeba 1 lžička sušené, sůl, pepř, volitelně trochu hořčice, ideální je ta dižonská pro pikantnější tón. Já ještě rychle zopakuji všechny suroviny, vy si můžete na papír poznamenat, aby se vám recept povedl. Tak si pište 500 gramů vepřové panenky, 2 větší jablka, 1 malá cibule, 2 lžíce másla, 1 lžíce olivového oleje, 100 ml suchého bílého vína, 100 ml smetany na vaření, pár lístků čerstvé šalvěje nebo lžička sušené, já radím raději méně, protože sušená bývá výraznější, pak také sůl, pepř, no a volitelně trochu hořčice, dižonské nebo té, jako máte rádi. Tak pojďme na přípravu receptu. Panenku očistěte, osušte a nakrájejte na silnější medailonky, které osolíte a opepříte. Na pánvi si rozehřejte prosím směs másla a olivového oleje a maso z prutka opečte z obou stran, jenom tak, aby se zatáhlo a zůstalo šťavnaté vevnitř. Poté ho vyjměte a dejte stranou. Do té samé pánve přidejte nasekanou cibuli a nechte zesklovatět. Přidejte plátky jablek a pár lístků šalvěje, orestujte je do zlatova a podlejte vínem. Nechte tekutinu zredukovat asi tak na polovinu, aby se skoncentrovala chuť, a pak vmíchejte smetanu, případně lžičku hořčice. Jakmile omáčka lehce zhoustne, vraťte do ní maso i s výpekem a krátce prohřejte, dokud se všechno krásně nepropojí. Podávejte s jemnou bramborovou kaší, s pečenými batáty nebo třeba čerstvou bagetkou, která nasaje vonavou omáčku. Kombinace nasládlých jablek, bylinkové šalvěje a jemného masa vytváří elegantní jídlo, ideální i pro slavnostní víkendový oběd. Tak poté dobrou chuť a teď příjemný poslech.

0: Že bylo místo, kde se zrodil zlínský film Ve Zlíně na Kudlově, chyba lávky. Jako u řady věcí ve Zlíně byly to budovy továrního areálu firmy Baťa. Zajímavé souvislosti počátků filmu Ve Zlíně odhalíme s filmovým historikem Jiřím Madziou v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Viděli jste už někdy létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému nevšednímu přírodnímu úkazu řekne víc už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale pud sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. 6. rozhlas Zlín,

Pomalu doznívá písnička Simona a Garfunkla, posloucháte Český rozhlas Zlín, od mikrofonu vás opět zdraví Markéta Macháčková. No a už za chvíli vám pomůžeme s přemýšlením o tom, kam o víkendu vyrazit. Co třeba na Valašsko? V Brumově Bylnici chystají bohatý kulturní program k oslavám z tého výročí narození jejich slavného rodáka, spisovatele, publicisty a disidenta Ludvíka Vaculíka. Podrobnosti se dozvíte už po písničce.

0: Spisovatel Ludvík Vaculík, autor manifestu 2000 slov, románů Sekira nebo Český snář, žil sice většinu svého života v Praze a do Břichovicích u Prahy, narodil se ale v Brumově Bylnici na Valašsko-Kloboucku. No a na konci července, konkrétně 23. července, uplyne 100 let od jeho narození. A jeho rodná obec Brumov Bylnice si ale toto výročí připomene už o tomto víkendu. No a podrobnosti o řadě akcí, které se budou v rámci oslav konat, nám řekne Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu v Brumově Bylnici. Paní Jiříčková, dobré dopoledne a zdravíme vás do Brumova.
1: Dobré dopoledne, všichni vás moc zdravím z Brumova Bylnice.
0: Já bych se chtěla, paní Jiříčková, zeptat. Oslavy výročí spisovatele Ludvíka Vaculíka začínají už zítra. Tak co je zahájí?
1: Tento vaculíkovský víkend, zahájíme hnedka v pátek v 19 hodin, a to divadelním představením Sekira, které připravilo brněnské hadivadlo v režii pana Břetislava Rychlíka. A vlastně Sekira je takové stěžejní dílo Ludvíka Vaculíka a hadivadlo ho zdramatizovalo. Byla to krásná divadelní hra, jste všichni zváni k nám na 7 hodinu do kulturního domu. A vlastně pořád stále běží předprodej na vstupenky na ticket portálu, nebo budou možnost i k prodeji přímo na místě. Takže jste všichni zváni na divadlo.
0: Moc děkujeme za pozvání na páteční divadelní představení na motivy Vaculíkova románu Sekira v režii Břetislava Rychlíka a v podání brněnského hadivadla, které se tedy koná už zítra v 19 hodin. No a co budou potom hlavní události sobotního programu?
1: V sobotu nás čeká program v Městském muzeu u nás v Brumově, v Bylnici, a ten máme tam i dopolední program, ale stěžejní odpolední program ve 2 hodiny bude takové slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Vaculíka, potom bude ještě vyhlášení výsledku literární soutěže, kterou jsme vyhlásili a vlastně připravili k tomuto výročí. O 14:30 budeme pokračovat přednáškou pana Josefa Holcmana, o 15:45 bude promítání dokumentu Valašský snář, pak bude následovat autorské čtení a beseda s hosty, mezi něž patří synové pana Vaculíka, pan Jan a pan Ondřej Vaculíkovi, samozřejmě nebude chybět pan Břetislav Rychlík a dokonce bude i manželka spisovatele Ivana Klímy, paní Helena Klímová, a zakončíme to společně s cimbálovou muzikou u cimbálu v 6 hodin, takže všichni jste zváni velmi.
0: Ano, my teď zveme posluchače na váš takzvaný vaculíkovský víkend, jak jste ho nazvala. A nejsou to jenom pořady pro dospělé publikum, ale vy máte nachystáno i něco pro děti. Tak co to bude?
1: Přichystali jsme si právě i něco pro ty nejmladší, protože pan Vaculík tady opravdu strávil krásné dětství, v kterém velmi rád pásl kozy, byl tím jako vyhlášený, takže my jsme to pojali jako kozí dopoledne pro děti v Městském muzeu a je tu program právě k příležitosti jeho svých narozenin, kdy bude muzejní pátračka, tvoření pro děti, zdobení perníčku a bude možnost se i svít na ponících, a vlastně celý to dopoledne od 9 do 12 hodin je koncipováno právě pro ty nejmenší, kteří si můžou prohlédnout i muzeum, kde je vlastně věnovaná i expozice panu Vaculíkovi.
0: Vy jste teď sdělila podrobnosti k sobotnímu programu, no ale kromě toho je součástí programu i nevšední příležitost projet se historickým vlakem, a to v neděli. Tak povězte nám podrobnosti.
1: V neděle je vlastně takovým zakončením tohoto třídenního programu, kdy jsme chtěli vlastně návštěvníkům a vlastně všem, kteří se budou podílet na těch oslavách, přiblížit i ten kraj, z kterého vlastně pan Vaculík pocházel a kde je vlastně i u nás v Brumově i pohřben. A vlastně připravili jsme jízdu historickým motorákem. Začínáme v 10 hodin na nádraží v Bylnici, kde bude možnost jet právě zdarma tímto historickým motorákem směr do Valašských Klobouk a potom zpátky. A budou vlastně 4 takovéto jízdy, bude v 10, v 11, ve 2 hodiny a ve 3 hodiny vždycky z Bylnice, anebo na zpátečním směru zase v 10:30, 11:30, 14:30, 15:30. A kdyby někdo neměl jako dost, tak ještě může se vrátit s tím vláčkem zpátky do jeho depa, do Trenčanské Teple. zase opět jste všichni zváni a myslím, že to bude moc pěkné.
0: Dobrumova Bylnice nás na tento víkend u příležitosti oslav stého výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka, které připadá na 23. července tohoto roku, pozvala Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Brumově Bylnici. Paní Jiříčková, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji tedy všem obyvatelům Brumova Bylnice a taky návštěvníkům vaší akce podařený víkend.
1: Taky moc krát děkujeme a taky všem přejeme krásný víkend a budeme se těšit na všechny návštěvníky. Naschledanou.

Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistera. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.

0: Součástí našeho dopoledního vysílání budou i dnes babské rady. Jak ošetřit puchýře a jak jim nejlépe předejít, třeba úplně, to vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Je 10 hodin 54 minut, za chvíli už kolega Matěj Neradilek přijde do studia s čerstvými zprávami, no a po 11. hodině přivítám Petra Hudce, bude hostem dnešního rozhovoru Českého rozhlasu Zlín a naše rozhlasové vlny ožijí historií a příběhy z historie Velehradského kláštera, protože představí svou novou knihu Legenda o snu. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Zaměstnanci květinářství mají s koncem školního roku naplno. Modulární projekt, který vyroste na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně, se bude nově jmenovat Republic. Venezuela hlásí první oběti zemětřesení. Narušené jsou doprava i dodávky elektřiny. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru nejvýše naměříme až 32 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Modulární objekt, který vznikne na místě bývalého šmoulího města na zlínských jižních svazích, ponese nově název Republic. Nový název nahradí dosavadní pracovní označení Nový Čech. Projekt za 150 milionů korun by se mohl začít stavět v polovině příštího roku. Dokončení se předpokládá na podzim roku 2028. Co všechno lidem nabídne, popisuje ředitelka projektu Marie Schiller.
4: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velké.

0: čonský.
1: Nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
0: Při dvou silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 32 lidí, dalších 700 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může obětí být mnohem víc. Podle agentury Reuters není venezuelská ropná infrastruktura poškozená. Města ale podle prezidentky Rodriguezové hlásí škody na infrastruktuře.
2: Odpojili jsme dodávky plynu pro domácnosti. Stejně tak v Caracasu evidujeme výpadky elektřiny. Letiště Maiquetía je uzavřené kvůli vážnému poškození. Také jsme pozastavili provoz metra a železnice, abychom usnadnili jak záchranné práce, tak obnovu klíčové infrastruktury.
0: Sport. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála s domácím Mexikem 0-3 a na šampionátu tak končí bez vítězství. V boji o postup ze skupiny Češi uhráli v bouřlivé atmosféře Aztéckého stadionu bezbrankový první poločas. Podle kapitána Ladislava Krejčího to byla pro české hráče, kteří na mistrovství světa všichni debitovali, možná nejlepší pasáž celého šampionátu.
3: Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. První poločas byl velice slušný. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale těžko se mi hledají slova, jak říkám. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
0: Mexičané vyhráli skupinu před Jihoafrickou republikou, která porazila Jižní Koreu 1-0. Brazílie pak vyhrála nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcaři zdolali Kanadu 3-1. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit drobná oblačnost. Povane slabý, během dne pak místy mírný, přechodně severovýchodní až severní vítr. A nejvyšší teploty, ty se dnes vyšplhají na 29 až 32 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 v Lužné na Vsetínsku je uzavřen jeden jízdní pruh. Důvodem jsou práce údržby a opravy svodidel. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď dál pokračuje naše dopolední vysílání.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Trávíte dnešní horký letní den s datem 25. června u vody nebo radši v chládku doma nebo v práci? No ať už jste kdekoliv, na vlnách Českého rozhlasu Zlín vás při poslechu našeho dopoledního vysílání zdraví opět Markéta Macháčková. No a teď už je tu se mnou i můj dnešní host, se kterým tedy strávíme krásnou hodinku od 11 do 12 hodin. A je to Petr Hudec z Kroměříže, lektor Národního památkového ústavu a také autor řady knih. No a člověk, který se pohybuje často v místech, kde historie opravdu zanechala velice zajímavé stopy, a o tom všem si s ním dnes budu povídat. Petře, já vás vítám ve vysílání.
6: Dobrý den přeji.
5: Jakou jste měl k nám cestu z Kroměříže?
6: Docela dobrou.
5: Tak to jsme rádi, že i v tom horkém počasí se dá za určitých podmínek dobře přicestovat i do Zlína. A já vám všem přeji, kteří nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín, krásné dopoledne a už za chvíli se uslyšíme znovu.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dospíval Pavel Bobek na vlnách Českého rozhlasu Zlín, no a druhá hodina dopoledního vysílání už se začíná odvíjet. No a začne se odvíjet i příběh psaní a také inspirace historií od Petra Hudce z Kroměříže. Je to lektor Národního památkového ústavu a také autor řady knih. Petře, já vás tady ještě jednou vítám.
1: Děkuju za pozvání.
0: A já jsem se chtěla zeptat, vy jste tedy lektor, jste spisovatel, autor řady knih, jste dobrovolník v Czech National Trust. Na co jsem ještě zapomněla?
2: Baví mě muzika a fotografování.
0: Ale já vím, že i to psaní vás velice baví, protože teď tady máme před sebou vaši knihu, která teď spatřila nově světlo světa. Jak moc je čerstvá?
2: No, popravdě řečeno jsem do Zlína cestoval přes Velehrad, kde ráno přistál nákladní vůz se zásilkou knih. Takže jsem ještě skládal paletu knížek a pak teprve jel sem.
0: To je moc pěkné. Takže my máme tady opravdu čerstvou legendu o snu aneb dobrodružný příběh ze středověkého velehradského kláštera. My si podrobně řekneme, o čem vlastně kniha je, no ale ten Velehrad není pro vás zastávkou jen tak náhodně, protože vy se tam hodně pohybujete v prostředí tohoto významného poutního místa, prostředí, které opravdu dýchá historií. A právě tam čerpáte inspirace do svých knih.
2: Je to tak, že se Velehradu celoživotně věnuju, ať už uměleckým památkám nebo jeho historii. A i když teď bydlím v Kroměříži, tak také v blízkém Zlechově, kousíček od Velehradu nebo Uherského hradiště, jsem vyrůstal.
0: Je pravda, že vy nepíšete jenom o samotném velehradském klášteře, ale vy se zaměřujete na celou tu takzvanou cisterciáckou krajinu. Pojďte nám vysvětlit ten pojem, takže na okolí Velehradu.
2: Cisterciáčtí mniši prosluli svojí schopností obhospodařovat krajinu. Nevybírali si vždycky jenom špičkovou půdu nebo místa, která by si běžně v té době vybrali jiní, ale třeba i nějaká problematická bažinatá údolí, kterým se lidé vyhýbali, a oni z takových míst teprve tu kulturní krajinu vytvářeli a byli na to skutečně mistři. A tak, jak působili na Velehradě, tak působili také na mnoha jiných místech po celé Evropě. To bylo několik stovek cisterciáckých opatství. No a vytvářeli jakousi síť, takovou ošklivé slovo asi, korporaci středověkou, protože mezi těmi kláštery panovaly intenzivní vztahy a vyměňovali si zkušenosti, různé hospodářské postupy, ale také vlastně náboženské, kulturní informace. No a na tuto středověkou síť navázala v dnešní době moderní síť, která se jmenuje Cisterscapes. Několik, myslím, že 17 klášterů ze střední Evropy společně požádalo Evropskou komisi o udělení prestižního označení Evropské kulturní dědictví. Takže od předchozího roku také velehradská klášterní krajina nese toto hrdé označení. Pro posluchače by to bylo možné připodobnit k takovému evropskému UNESCO.
0: Já jsem se vždycky vás chtěla zeptat, protože my jsme spolu spolupracovali i na natáčení pořadu Záhady a tajemství Zlínského kraje, což naši posluchači určitě ví, že v jednom z dílů se také objevuje Velehrad a také vy, jak nám tam povídáte o velice zajímavé etapě z dějin Velehradu, a to o 15. století a o velice dramatické události, která Velehrad postihla. Jak se propsala ta událost do tady té knihy, kterou mám před sebou, do Legendy o snu?
2: Já se profesně zabývám tím, jak srozumitelně a atraktivně prezentovat kulturní dědictví, zejména dětem a mládeži, a často k tomu vede příběh. A mám takové, bych řekl, srdce pedagoga a chtěl jsem představit čtenářům, jak vypadalo 24 hodin v životě mnichů, takový jako běžný den mnicha, co dělali od okamžiku, kdy vstávali uprostřed hluboké noci až do chvíle, kdy šli spát. Kdybych ovšem napsal knížku na toto téma, jakože vstali, modlili se, potom pracovali a pak třeba někdy taky jako naštěstí i jedli, tak by to bylo nuda. Takže já jsem si vybral svým způsobem nejdramatičtější okamžik v dějinách Velehradského kláštera, kdy byl 12. ledna roku 1421 přepaden moravskými husity. Takže ten poklidný, stereotypní nebo běžný klasický způsob života mnichů byl narušen tady tímhle vpádem a v tom spočívá vlastně i to dramatično napsané knihy.
0: A o tom všem si spolu ještě budeme povídat, ale až po písničce. Posloucháte Český rozhlas Zlín?
1: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města, zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás se zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dnešního dopoledne je Petr Hudec z Kroměříže, lektor Národního památkového ústavu, autor řady knih s tématem regionální historie, a to především historie velehradské cisterciácké krajiny. Petře, my jsme spolu už spolupracovali na natáčení pořadu Záhady a tajemství Zlínského kraje, jak jsem už zmínila, a to nejenom na Velehradě, ale taky v Květné zahradě v Kroměříži, kde žijete a také pracujete. A vy jste mi tehdy dal do rukou svou knihu Tajemství Libosadu. Dnes tady máme před sebou další knihu, která se jmenuje Legenda o snu. Tak pojďte mi legendu o snu představit. Vy už jste zmínil, že čerpá z toho dne, kdy byl vypálen velehradský klášter, a to v roce 1421. Tak co vše se tam odehrává? Samozřejmě nemusíte prozrazovat vše.
1: Hlavním hrdinou je mnich Fortunát, což je vlastně takové latinské slovo, které lze obsat v češtině jako štěstěna, takže vlastně jako byste dali někomu jméno Štístko, a přitom je to smolář, trošku se hledá, jaké je to jeho místo v komunitě řeholníků. Přál si být malířem, nebo jak se to správně řekne, vlastně písařem ve skriptoriu.
0: A ale iluminovat ty rukopisy.
1: Přesně tak, ale jak je v tom klášteře pořád zima, tak má věčně skřehlé ruce, to je částečně autobiografické, tady tento detail. A tak vlastně má s tím všejaké průšvihy, vždycky tam něco zmastí, rozlije. A takže se mu tady tohleto úplně nedaří, a i když je to vlastně takový nešíka, tak nakonec on zachrání celý klášter, protože historické informace nás poučují o tom, že většině mnichů se při tom husitském vpádu podařilo zachránit a pouze opat a čtyři mniši byli upáleni uprostřed velehradského klášterního kostela. Tak já v té knize vysvětluju, jak je to možné, že se těch zbývajících několik desítek řeholníků zachránilo útěkem do Uherského Hradiště.
0: Vy jste na základě této události vytvořil knihu, která je prvotně určena komu?
1: No, asi mládeži a nebo dospělým, nebo dítěti ve mně. Je otázka, jestli když člověk něco píše, tak jestli opravdu poctivě myslí na čtenáře, anebo vlastně to píše s vědomím a svědomím tak, abych já si to sám rád přečetl, abych v tom byl sám nějak obsažený. A nevím, nakolik se cítím, nehledě na to, kolik je mi let, tak možná, že jsem v něčem zůstal v nějakém věku, tak možná tomuhle člověku jsem taky napsal tady tuhletu knížku.
0: Já jsem se ptala takto napřímo právě proto, že ta kniha je jednak bohatě ilustrovaná, ale druhak se na jejich okrajích nacházejí takové vysvětlivky, a vždy i v textu, pokud narazíme na nějaké slovo, které v dnešní řeči není úplně běžné, tak je vždycky označeno, tady je to barevně a potom je vysvětleno. Takže si myslím, že může představovat tuto část historie i třeba mladší generaci. Bylo to tak i myšleno?
1: Je to oboustranné. Ve středověku se listiny opatřovaly takzvanými margináliemi, poznámkami na okraj. Dokonce mám pocit, že první nebo nejstarší česká slova, která byla zaznamenána v nějakém jako rukopisu, tak jsou právě tady ty marginálie, poznámky na okraji třeba nějakého latinského textu. A já jsem nechtěl, aby ten příběh trpěl přílišnou popisností, a zároveň jsem chtěl tou knihou vzdělávat třeba, kdo to je převor, nebo co to je dormitář. Někdy to jde obsat v tom přímo v tom textu příběhu, ale někdy jsem volil právě tu marginálii neboli poznámku na okraji, a čtenář, který má zájem se dozvědět víc, tak jako v digitální kultuře existuje vyskakovací okno, tak v kontextu třeba té knižní literatury jsem volil tu poznámku na okraji. Kdo chce, přečte si něco navíc, koho to nezajímá, nebo o to nemá zájem, nebo je to pro něho samozřejmé, že tuto informaci ví, tak toho nemusí využít.
0: Když si člověk přečte tady tuto knihu, tak pozná klášterní prostředí mnohem blíže, než ho třeba znal doposud. Proč si myslíte, že je důležité lidem připomínat tu historii?
1: Tak to bude asi znít jako klišé, ale když se dívám do minulosti, tak památka v sobě obsahuje paměť a klíč vlastně k tomu, jaký krok udělat dál, vlastně, že mi může pomoct najít odpověď na to, kam budu své kroky směřovat dál. Jsou věci, které do naší civilizace přichází úplně nové, jako třeba, já nevím, mobilní telefon, ale třeba potřeba komunikovat, dorozumět se, láska, nenávist, strach, potřeba někomu pomoct, nezištnost, to jsou témata, která jsou vlastně věčná a v tomto smyslu by ten hlavní hrdina knihy mohl být takový, no opravdu jako hrdina v první linii, tak se to dneska říká u těch policajtů, hasičů a tak.
0: Tahle kniha Legenda o snu tedy teď spatřila světlo světa. Dnes je 25. června a 26. června je datum, kdy tuto knihu budete představovat veřejnosti, a to tedy zítra. No a kde jinde než na Velehradě?
1: Je to tak. Na Velehradě, kromě velké velehradské baziliky, je na okraji malý kostelík, který je lidově zvaný Cyrilka. Dnes už se tam neslouží bohoslužby a to byla právě příležitost, proč se tento kostelík mohl stát svého druhu výstavním prostorem. Takže to představení knihy je spojeno zároveň s vernisáží velice krásných ilustrací.
0: Takže na něj zveme Legenda o snu a její autor Petr Hudec a povídat si s ním budu zase za chvíli.

0: Při dopolední ve čtvrtek 25. června vás opět zdraví Markéta Macháčková a se mnou je tu ve studiu i Petr Hudec, lektor Národního památkového ústavu v Kroměříži. V Kroměříži také žije, ale hodně se pohybuje i na Velehradě. A tato jeho přítomnost na Velehradě, a myslím si, že nejenom to, dalo vzniknout také řadě zajímavých publikací a jednu z nich mám teď před sebou tady ve studiu na stole a je to Legenda o snu, dobrodružný příběh ze středověkého velehradského kláštera. Petře, já bych se vás chtěla zeptat, tato kniha vím, že vznikala asi 2 roky, tak jak vypadá ta práce na knize, jak se dělá taková literární rekonstrukce života ve středověkém klášteře?
1: Já bych vás jenom poopravil, já jsem začal tu knihu psát někdy v roce 2020 s myšlenkou, že by třeba v roce 2021 mohla vyjít, tak to bylo naivní.
0: No ale trvalo těch 6 let jste nepracoval určitě intenzivně jenom na této knize, je to tak?
1: Je to tak, já jsem ten rukopis dopsal asi před 2 lety, ale celý rok pak ještě trvalo, než jsme třeba zvládli vytvořit ilustrace, sehnat finanční prostředky na tisk, takže vlastně ten proces vzniku knihy je 6letý, ale máte pravdu, že samotné to psaní mohlo trvat asi 2 roky.
0: Vy vlastně přibližujete dobu před asi 600 lety, dobu, kdy cisterciáci tedy působili na Velehradě, přibližujete prostředí kláštera. Jak to tedy děláte?
1: Já jsem se zabýval středověkem, cisterciáckou klášterní kulturou a tady mě byla velkou pomocí práce paní profesorky Kateřiny Charvátové z Karlovy univerzity, která se cisterciákům celoživotně věnuje. A i nedávno vydala knihu, která se přímo věnuje mnišské každodennosti. Takže ona byla tak laskavá, že mě poskytla část svého rukopisu ještě předtím, než vyšel, abych se mohl s mnoha informacemi seznámit a promítnout je do příběhové formy.
0: Když by si naši posluchači tu knihu začali číst, tak tady vidí, že opravdu krásně ukazuje, jak ten život mnichu probíhal. Vy sám jste říkal, že vlastně popisujete 24 hodin v životě mnicha a přímo tedy cisterciáka na Velehradě. No ale ten, kdo se na knihu podívá, tak uvidí nádherné, velice nápadité a tvořivé ilustrace. Tak kdo je dělal? Představte nám jejich autorku.
1: U Velehradu se mluví o tom, že spojuje v sobě kulturu východu a západu, ale to se myslí v užším rozměru mezi církví východu a západu. A tady je najednou setkání východu a západu celosvětové, protože jsem přizval ke spolupráci japonskou výtvarnici Nanako Ishida. Bylo to možné proto, že už 10 let žije v Praze a ilustruje mnohé dětské knížky třeba pro nakladatelství Albatros nebo Argo, co jsem zaznamenal, takže její tvorbu jsem znal z toho, jak s dětmi čtu po večerech knížky. A ona mě sama oslovila, jestli bychom mohli spolupracovat, protože se dozvěděla, že takovou knihu jsem vytvořil. Setkali jsme se, dohodli se na spolupráci, já jsem pro ní vytvořil obrovskou rešerši podkladů, aby člověk z jiného kulturního prostředí nejen dokázal tlumočit tu naši evropskou kulturu, ale dokonce evropskou kulturu středověku. A vznikla zvláštní fúze, kdy v těch jejich ilustracích člověk může zahlédnout japonskou kaligrafii, tradici středověké iluminace a zároveň moderní grafiku.
0: Když se na ty ilustrace dívám, tak si říkám, že právě lidé, kteří třeba nejsou úplně tak znalí té historie a je pro ně klášterní život ve středověku novinkou, tak mohou ocenit právě ten jiný pohled na ty reálie středověké, který právě přinesla japonská výtvarnice. Vnímáte to taky tak?
1: Vnímám to podobně a bylo to pro mě velmi milým překvapením. Mám už zkušenosti s tím, že tak jako nebudeme radit chirurgovi, jak má operovat, tak nebudeme radit umělci, jak má stvárnit nějaké téma. Takže vytvořil jsem maximální množství podkladů, ale ta moje investice byla i také v podobě důvěry, že to ten výtvarník jako odborník udělá lépe a představí si to lépe a vytvoří to lépe, než bych si to já dokázal představit.
0: Říká Petr Hudec, autor knihy Legenda o snu s podtitulem Dobrodružný příběh ze středověkého velehradského kláštera a autor také řady dalších publikací. A já si s ním budu povídat zase za chvíli.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Prohudec z Kroměříže, autor knih o historii našeho kraje, inspirovaných často historií cisterciáků na Velehradě, tak je tady se mnou dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Petře, já tady mám před sebou ještě nepokřtěnou knihu, která tedy bude křtěná zítra na Velehradě, ale vy jste mi říkal mezi písničkou a naším vstupem, že už máte vlastně dokončenou další knihu.
1: Je to tak. Já jsem knihu, kterou dneska představujeme, dopsal už před 2 lety, takže to tak jako vypadá zvláštně, že jsem nějaký grafoman, ale vlastně ve skutečnosti měl jsem další 2 roky času na to, abych psal dál a napsal jsem příběhy z velehradské klášterní krajiny. Takže se už nevěnuju jenom tomu klášternímu areálu, ale všem těm polním cestám, skalám, křížkům a příběhům, které se vážou k území na pravém břehu řeky Moravy, od Moravy vlastně až po hrad Buchlov.
0: Jaké zajímavé příběhy se tady v historii děly, co třeba vás tedy zaujalo? A ještě by mě zajímalo i, kde jste vlastně na ně přišel. Pracujete i s archivy, nebo se jen tak díváte kolem sebe a sem tam si přečtete nějakou knihu?
1: Je to docela archivní práce. Důležité pro mě bylo třeba dílo Rudolfa Hurta o dějinách velehradského cisterciáckého kláštera, kde nejsou informace jenom o tom opatství, ale o celé krajině, o hospodaření mnichů, o tom třeba, jak se v 18. století v Kostelanech podařilo ulovit obrovského sumce, nebo že se ve Spytihněvi zřítil do Moravy kostel, nebo třeba o tom, že mezi Boršicemi a Buchlovicemi bylo popravčí místo loveckého práva, a vyprávím ty příběhy těch odsouzených. Takže je to docela pestré. Hlavními hrdiny tedy nejsou jenom mniši, ale i obyvatelé toho klášterního území.
0: Je krásné, jak vás inspirují události, které se v historii děly na území našeho kraje. No a já, když jsem poslouchala některé ty zápletky, tak jsem si říkala, že by se možná i hodili do scénáře pořadu Českého rozhlasu Zlín, záhady a tajemství Zlínského kraje, který vytvářím společně se svým kolegou Romanem Wernerem. Tak říkám si, že se možná i domluvíme.
1: No, ono to je oboustranné. Já jsem ten váš pořad poslouchal a jeden ten příběh závěrečný, který jsem do knihy vtělil, tak ten je inspirovaný naopak vámi, takže je to oboustranná spolupráce.
0: Prozraďte, které záhady a tajemství to byly, o který příběh se jedná?
1: O pokladě na sklepisku.
0: Takže o pokladě na sklepisku si naši posluchači mohou na našem webu poslechnout nejenom jeden ze starších dílů záhad, ale můžou si tento příběh i přečíst.
1: Je to tak.
0: Já jsem moc ráda, Petře, že jste přijal pozvání do našeho dopoledního vysílání, protože si myslím, že je velice zajímavé si povídat právě o příbězích, které naše historie přináší. A mě by ještě zajímalo, vy jste říkal, že posluchači se mohou tady s touto knihou potkat i zítra na Velehradě. Tak ještě jednou prosím upřesněte, kdy?
1: Bude to v 5 hodin odpoledne. A rád bych dodal, že knihu nevydává nějaké renomované nakladatelství, ale spolek Matice Velehradská, spolek takových fandů Velehradu, a tím je trošku omezena distribuce, ale ať už na Velehradě nebo někde na internetu posluchači najdou způsob, jak třeba ke knize přijít, kdyby si ji přáli.
0: Moc děkujeme za takovou dobrou informaci. Každopádně myslím, že na Velehrad bude i příští týden mířit opravdu velká spousta lidí, protože se budou konat dny dobré vůle. Budete tam taky?
1: Budu tam taky.
0: No a než ještě ukončíme naše dopolední vysílání, je 11 hodin 50 minut, tak máme ještě čas na to, abych se vás zeptala, protože my tady zmiňujeme řadu knížek, které jste už napsal. A mě by možná zajímal i nějaký ten prvotní impuls, který vás dovedl ke psaní o historii našeho kraje. Vzpomínáte si, kdy byly třeba takové ty první zápisky a kdy opravdu jste už pojal záměr napsat konkrétní knihu, která by se věnovala našemu kraji?
1: Asi to začalo psaním o historii různých článků o historii Velehradu nebo umělecké výzdobě, a v těch informacích někde tam byly opravdu velice jako zajímavé okolnosti, které měly v sobě potenciál příběhu, takže jsem nevystačil jenom s tím populárně naučným formátem a pokusil jsem se psát i příběhy, aby jsem třeba našel cestu k úplně jinému okruhu čtenářů.
0: Říká Petr Hudec z Kroměříže, který je hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín, a já vám stále přeji krásné dopoledne.

0: Dnešní dopoledne s Českým rozhlasem Zlín opět uteklo velmi rychle jako voda a uteklo mi tady velmi rychle s mým dnešním hostem, kterým je Petr Hudec z Kroměříže, lektor Národního památkového ústavu a také autor knih pro mládež a také knih o historii Velehradského kláštera i celé cisterciácké krajiny. Samozřejmě nejsou to jenom knihy pro mládež, ale pro všechny. Je to třeba Legenda o snu, která teď tady přede mnou stojí. Petře, když máme ještě už jenom opravdu pár vteřin času, řekněte mi, pracujete ještě na něčem dalším?
1: Je to tak, já mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Památkový zvířetník aneb za zvířátky na památky.
0: Kdy bude asi hotová?
1: Rukopis bude v letošním roce a doufám, že nejpozději příští rok vyjde a propojí všechny památky ve správě Národního památkového ústavu.
0: S Petrem Hudcem, autor knih o regionu, autor knih o historii, nejenom Velehradu, jsem si povídala na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A jsem velmi ráda, že Petra Hudce také můžete slyšet třeba v pořadu Záhady a tajemství našeho kraje, které jsme spolu už několikrát natáčeli. Petře, já vám moc děkuji, že jste byl dnešním hostem a přeji vám krásný den.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A krásný den s datem 25. června přeji i všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín. No a co uslyšíte na našich vlnách zítra? Budou to dobré rady s trenérkou paměti Martou Fojtíkovou o mnemotechnických pomůckách. Moderuje moje kolegyně Kristýna Fuchsová. No a teď už se od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu Zlín loučí Markéta Macháčková. Mějte krásný den.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vesnicí roku ve Zlínském kraji jsou Boršice. Zlínské hejtmanství zjistilo 3 nelegální zařízení se sociálními službami. Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nové zelené úsporám. Dnes bude v regionu jasno, vysoké teploty až 32 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Boršice na Uhersko-Hradišťsku se staly vesnicí roku Zlínského kraje. Uspěli tak v konkurenci dalších 10 přihlášených obcí. Podle hodnotící komise Boršice dobře investují do veřejné infrastruktury i rozvoje vzdělávání. Zaujali také dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Boršice tak postoupili do celostátního kola, které se bude vyhlašovat v polovině září. 5 nelegálních zařízení nabízejících sociální služby prověřovalo v posledním roce a půl zlínské hejtmanství. Ve 3 případech už kontrolu dokončilo. Šlo o zařízení v Ostrožské Nové Vsi, Topolné a Strání na Uhersko-Hradišťsku. Jednomu z nich udělili pokutu. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Hejtmanství nadále prověřuje také zařízení v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku a Pozlovicích na Zlínsku.
2: Zlínský kraj je počtem těchto nelegálních poskytoven mezi nejproblematičtějšími v Česku. Zařízení obvykle obchází systém a nepodléhají tak kontrole ministerstva či hygieny. Problém je, že se vydávají třeba za ubytovny. Ve skutečnosti ale nabízí sociální služby. Kraj je tak může pouze kontrolovat, popřípadě pokutovat. David Jabůrek, Český rozhlas.

0: platností 15 let.
1: Sport. Čeští fotbalisté odjedou z mistrovství světa s jediným získaným bodem. Ve třetím duelu základní skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3 a do play-off nepostoupili. Podle trenéra Miroslava Koubka nebyly výkony dobré i proto, že někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a bylo potřeba měnit sestavu.
2: Někdy hráči, s kterými jsme počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
1: Počasí.
3: Dnes bude v regionu slunečno a přechodně oblačno. Místní teploty čekejte 31 až 34 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte Zelená i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pijme, chlapci, vínečko ze džbána. Tak touto polkou Jana Slabáka nás v úvodu potěšila Moravanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ivan, na Slovensku slaví jmeniny Olivia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Dozněl vám oblíbený Valčík a pojďme, zůstáváme v Brně a pojďme přivítat pana Ulricha. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych vás chtěl požádat o zahrání nějaké pěkné písničky pro našeho kolegu Jirku Posoldu, který dneska slaví krásné 70. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví. Prostě ať se mu daří a...
0: Ano, prostě vše dobré.
1: Ano.
0: Určitě dobrou mysl, vše dobré a samozřejmě to zdravíčko je nad tím vším, že ano, pane Ulrichu.
1: Ano.
0: Tak výborně. Tak je-li to všechno, já se s vámi rozloučím.
1: Ano, já vám děkuju, přeji vám pěkné.
0: Ano, já vám rozumím. Myslíte vysílání, pěkný den. Ano, děkuji mnohokrát. Naschledanou. A teď se přeneseme do Velkých Pavlovic. Vítám pana Hercoga.
2: Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu z rozpádných Velkých Pavlovic.
0: No ano.
2: Srdečně zdravím vás ve studiu. Děkuji vám za váš pořad. Zdravím také všechny posluchače, milovníky dechovky. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát k narozeninám těmto jmenovaným paní Elišce Robošové z Hustopeč, která bude mít narozeniny 28. června. Panu Antonínu Karlecovi ze Starovic, který bude mít narozeniny 28. června. Paní Pavle Novotné z Hustopeč, která bude mít narozeniny 29. června. Jsou to moji bývalí dlouholetí zaměstnanci a pan Antonín Kadlec teď vykonává funkci starosty ve Starovicích. Děkuji, přeji jmenovaným hodně zdraví, pohody, klidu a radost ze života. Prosím o pěknou písničku, děkuji za prostor, písničku posílám také vám pro vás ve studiu. Všem přátelům a posluchačům. S úctou Zdeněk a Jarka Hercogovi Velké Pavlovice. Děkuji vám, paní Květuško, moc děkuji.
0: Děkujeme že také.
2: Včera byl u nás velký požár tady v Pavlovicích, tady bylo tolí hasičských, no hořel dům. A tady bylo tolik hasičů a zdravotníků a policajtů, že to bylo strašný. Něco dělali s otevřeným ohněm, zatím nevíme, ale že to byl požár druhého stupně.
0: Tak ať to všechno dobře dopadá.
2: No, děkuju.
0: Co nejlépe, jak
2: jo, mějte
0: může.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou, paní Květuško.
0: Vy také, ať se daří, hodně zdraví, naschledanou. A já připojím tady e-maily, přátelé. Dobrý den, vážená redakce, chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku mojí milované manželce, mamince, babičce a prababičce, paní Alence Duvkové ze Sudic u Boskovic k jejím krásným 68. narozeninám. Ali, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky ti z celého srdce přeje manžel Blahoš, děti, vnoučata Petřík, Simonka, Pavlínka, Valinka, Martínek, Amálka, Živuška a pravnučka Laurinka posílají velkou pusinku. Za kladné vyřízení a s přáním hezkého dne Blahoslav Duvka. Tak snad to je tady dobře to jméno. Výborně, pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Tak dnes slaví krásné 84. narozeniny paní Anna Majerníková z Vedrovic. Milá babičko, vše nejlepší, pevné zdraví, samé štěstí, mnoho spokojenosti, plno radosti a moře lásky ti ze srdce přejí manžel Josef a dcery Marcela a Eva s rodinami. A nesmí chybět písnička, když Křepickou zahráli Bohumír Kameník neboli manželé Kameníkovi a Tufaranka.

0: Tak řízná polka dozněla, pojď mi přivítat paní Aufovou z Lovčic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Tak v sobotu se dožívají moje dvě sestry krásných narozenin. Písnička poletí po první do Prahy, tam je sestra Zdena Botíková, dožívá se 93 let. A druhá písnička letí do Brna, paní Marie Sádlíková, ta se dožívá 91 let. Tak holky, já vám přeju všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, klid, ale ze všeckého nejvíc vám přeji toho zdraví, který potřebujete. Paní Navrátilová, já vám moc děkuji.
0: My také. Halo, halo, jste tam ještě?
1: Ano.
0: Ano, vy jste se nám na chvilečku jak ztratila. Dobře, paní Aufová, já vám přeji krásný den, ať to horko nějak přečkáte a buďte opatrná na sebe, ano? Opatrujte se. Naschledanou.
1: Děkuju, vy taky, naschle.
0: A teď už do Frštáku. A paní Věra, vítám vás.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase, všechny posluchače a hlavně oslavence, kterému bych chtěla popřát. Je to Mirek Halouska z Frištáku, který se dožívá ve sportovní činnosti, v lyžování, ve všem pochodech, na hostým, v plném zdraví. Člověk, který pracuje na zahradě, prostě se svojí Jaruškou, se všude účastní různých akcí a proto jim přeju oběma dvěma. Mirkovi zváš, že má těch 80, hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. A zdravím celý rozhlas Brno. Děkuji vám,
0: ano,
2: Věra.
0: Ano, ano, my vám také děkujeme. Přejeme pokud možno nehorký den, ať se chráníte před tím vedrem a rozloučím se, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Ano, my také. A pojďme na e-mailovou poštu. Milá babičko Alžběto Barančicová, tak zní e-mail, který tady mám před sebou, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého nového dne. S láskou ti tuto dechovku věnují tvoji synové s rodinou, vnoučata a pravnoučata. Tak to bylo přání pro paní Alžbětu Barančicovou. Tak pojďme dále, tady máme další přání. Dobrý den do redakce, chtěla bych vás poprosit o písničku k dnešnímu svátku pro paní Zdeňku Šidlovou ze Šumic. Milá maminko, k dnešnímu svátku vše nejlepší, hlavně moc zdraví. To ti přejí tatínek Vlastimil, manžel Stanislav, dcery Kristýna, Staňka, Petra s rodinami. Vnoučata posílají sladkou pusu a já posílám písničku Píšťalenka píská lidová Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Ludmilu z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký horký den, svátek Nelianové, tak v Moravských Budějovicích je to od neteře Hany Honza Klimt, manžel, tak Běřovičí Uznojba od Heleny Horákové sestřenice, která má syna taky Jana. Biskupiček je to Kubiček, v Radkovicích je to Dene Marek, pak budou mít svátek ještě Petr a Pavel příští týdnu, tak Biskupiček je to bratránek Pavel Venuta a Petr je ve Znojmě Hladký, který s Květou, která pokází Biskupič, je týzenky na chalupu. Všem, kdo mají svátek nebo narozeniny a všem posluchačům, a tě potěší v tom velké pár dní písnička a děkuji.
0: Ano, ano. Naschledanou.
1: A vám taky děkuji a naschledanou.
0: Děkuji také. Tak, paní Anička ze Štítné se dovolala jako
2: dobrý
0: druhá.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Dobrý. Já bych chtěla nechat dodatečně zahrát včerejším svátku Jendovi Šimoníkovém. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, hlavně toho zdraví, božího požehnání a manželce tak pro radost, hodně také zdravíčka a ať ji chrání panenka Marie Svatohostinská a to jim přeje Anka, kamarádka Anka.
0: Výborně. Tak, děkuji. Paní Aničko, nashledanou, ať se daří.
2: Nashle.
0: Tak přátelé, pojďme zase na e-mailovou poštu. Mám tady přání pro paní Janku Gýblovou z Domažlic a je v tomto znění. Milá naše Janinko, dnes oslavuješ krásných 61 roků. Přejeme ti, aby tvůj život byl nadále rozkvetlý jako ta nejkrásnější zahrada plný lásky, pokoje a radosti. Nech ti pevné zdraví, úsměv na tváři a tvoje čtyři nádherné vnůčence robí společnost každý jeden den. Vše nejlepší ti ze srdce přejí tvůj bratr Lubomír, strýc Mirek s dcerou Danuškou, Martou a synem Ivanem s rodinami. Máme tě moc rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes se dožívá krásných 80 let pan Rosťa Nestrašil. K tomuto významnému jubileu přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, životního elánu a ještě spoustu krásných chvil v kruhu rodiny. Manželka Jana a děti s rodinami takto vinšují. Tak přátelé, písnička Tam za dědinu, Miloslav Richard Procházka, Dagmar Procházková a Polka a Vlčnovjanka.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, ano, a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já teď budu předávat vaše e-maily. 25. června oslaví své úctyhodné 91. narozeniny a 27. června svůj svátek pan Ladislav Smějsa z Blatnice pod svatým Antonínkem. Vše nejlepší, pevné zdraví, životní elán, klid a pohodu. Ať je každý další den naplněn radostí a obklopen láskou nejbližších, přejí manželka Josefa, syn Milan, dcery Dana a Alena s rodinami a pravnoučci Natálka, Patriček, Ondřejek, Nikolka a Mareček posílají velké pusy. A krásná moravská písnička, ať potěší i prababičku Josefku. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Rádi bychom vaším prostřednictvím popřáli paní Martě Krejčí ze Znojma, která právě dnes slaví své krásné životní jubileum. Paní Krejčí je především úžasná babička čtyř vnoučat, kterým se naplno věnuje a když jí čas dovolí, ráda svůj čas tráví na chalupě v Horních Kounicích. Milá babičko Marto, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a máme tě moc rádi. To ti z celého srdce přejí dcery Světlana a Lucie s rodinami a připojují se Jechovi a švagrová Marie Vokounová. A ještě malý vzkaz, neteř Mirka děkuje za krásné, nezapomenutelné 4 roky, když jsem v době studia mohla bydlet u tebe a strýčka. Tak to bylo přání a hrajeme písničku. Pod Dubňanskou horou tento válčík Blahoslava Smišovského, Stanislava Pěnčíka bude hrát mistříňanka.

0: Tak vámi oblíbený valčík dozněl, neboť si ho o něj jako dosti žádáte ho, po Dumňanskou horu, no ale pojďme na telefony, neboť se k nám dovolal pan Slávek Kučera z Brna Bystrce, já vás zdravím.
1: Tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce, tím Český rozhlas Brno a jeho posluchače.
0: Ano.
1: Jak pozdravit také všechny své spolužáky, zemědělství, z Kyjově ročníku 65 maturitního, kteří se sejdou v Dolních Bojanech.
0: Jejda, pane Slávku, mohu vás zastavit, vám tam vždycky ulítne jedno slovíčko, jako kdyby se to přeruší, nemůžete buď popojít, nebo nemačkáte tam něco nějak?
1: Ne, pošel, ale tady je spoustu vysílačů.
0: Že se nám to tady ztrácí.
1: Jak to sype ten signál?
0: No tak něco víme, něco jsme slyšeli, tak pojďte to ještě tak nějak shrnout a říci.
1: Takže to shrnu, na setkání vážení spolužáci zemědělské technické školy v Kyjově ve 2 hodiny v Dolních Bojanovicích.
0: Ano. Tak,
1: děkuji za odvysílání.
0: Určitě.
1: A mějte.
0: Ano, ano, ano. Tak pane Kučero, rozloučím se. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď se přeneseme do Nivnice. Vítám paní Marušku Koktavou. Dobrý den.
2: Dobrý den, milá paní Květuško a milí posluchači. No, já bych chtěla popřát, v sobotu oslaví svátek náš milý švagr Laďa Koktavý z Bystřice pod Lopeníkem. Přejeme mu hodně zdraví, moře lásky, radosti a krásnou sváteční chvíli. Laďo, jsi výjimečný člověk, který rozdává po celý rok úsměv, tak ať ti to dlouho vydrží. Živio, přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě má Ladislav Jahoda taky z Prakšic sváteček, taky mu všechno nejlepší. Hlavně, Laďo, zdravíčko a boží požehnání ti přejeme a radosti a všeho, co si sám přeješ. A včera měl taky svátek milý Honzík Křeháček z Březové. Tak Honzíku taky všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, lásky, ať se ti daří na té vysoké škole a má se dobře. No a pozdravuji všechny přátelé a jen přeju hodně zdravíčka a pitný režim, ať všichni dodržují, Květuško. No, aby jsme se nějak tak měli lepší v chládku a tak, no.
0: Ano,
2: takže
0: to.
2: Zdravím všechny ty přátelé, ať všichni to vydržíme. Ano. Tak se mějte hezky, Květuško, a děkuji vám moc.
0: Ano, paní Maruško, přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. A já tady připojím klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť paní Alena Duvková z Boskovic dnes slaví, ne z Boskovic, ale paní Alena Duvková z Sudice u Boskovic, takhle, ano, slaví své narozeniny. Ano, takže to je klub přátel, ale to není vše, neboť já tady mám ještě samozřejmě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a já bych k narozeninám chtěla dnes popřát Antoninu Dolákovi z Hostěráde Karšova k jeho narozeninám, dále panu Leopoldu Konečnému ze Šidbořic, taktéž narozeniny a panu Stanislavu Veselému z Valchova. Slaví své narozeniny, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, no a na zdraví. Ale já tady mám ještě aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Já bych dnes chtěla poblahopřát tak též k narozeninám ještě panu Čáníkovi Karlovi, který slaví své narozeniny a je z Nového Hrozenkova. Takže i vám hodně zdraví, ať se vám daří a zkrátka vše dobré a na zdraví a živio. Takže předali jsme tato přání a přátelé, pojďme na další písničku Vladimír Fefr, Šardičané a Moravěnka.

0: a já vítám tady ve vysílání paní Barteskovou Květu, ale nechtěla jsem napsat, odkud voláte, prosím, jestli nám to prozradíte. Haló.
1: Z nejkrásnějšího města na světě.
0: Ano, prosím vás, jenom jestli to můžete ještě zopakovat, poprosíme. Ono se to tak nějak jako mírně ztratilo.
1: U Brna, ano? Z nejkrásnějšího města na světě.
0: Výborně, tak jo. Tak prosím, už co máte na srdíčku?
1: Paní Květuško, prosím o písničku pro paní Dádu Hruškovou z České U Brna, která mi poprvé v životě blahopřála k mým 93. narozeninám. Moc mě to potěšilo. Děkuji.
0: No to je nádhera, takové nádherné roky máte úctyhodné, tak to taky gratulujeme, vinšujeme a přejeme vše nejlepší a se vám daří. A vy jste taková čupra, mně připadáte, ano, i po tom telefonu.
1: Ano, no to ještě je. Jsem nezblbla ani, dobrý je to
0: ten. Jste úžasná. Tak my vám posíláme písničku pro radost, ať se vám daří a vše dobré a dobrou mysl máte a potěšila jste nás.
1: To stejné vám, paní Květuško.
0: Ano, nashledanou. Tak já ještě ale předtím připojím, prosím, tady přání, která tady máme psaná. Dnes slaví narozeniny můj kolega od údržby a věrný posluchač Moravy, Karel Pokorný ze Znojma. Vášnivý chovatel exotického hmyzu a plazu, přeje mu hodně božího požehnání, ať je stále pracovitý, a to všemu přeje jeho kolega z údržby, ať si stále u práce tak krásně zpívá, přeje Vašík z povodí Moravy. No, teda hmyz a plazy exotické, no, skoro bych se bála, no ale je to tak. Tak pojďme ještě na další přání. Pěkný den přejem pro mého manžela, pana Vladimíra Hromkoviča, z Borského svatého Jura na Záhoří, by som k dnešním 40. narozeninám chtěla poslat přání. Dnes oslavuje 40. No, pro mě si stále ten jistý muž, do kterého som sa zamilovala. Ďakujem ti za každý spoločný deň, za tvoju lásku a oporu. Prajem ti, aby si bol v dalších rokoch stále taky jistý úžasný manžel, otec a môj najlepší priateľ. To praje manželka Jana a deti Olivka a Viktória. Tiež by som chcela zablahoželať aj mojej dobrej kamarádke Ivane Mackovej do hlbokého okresa Senica, ktorá tiež dnes oslavuje narodeniny. Vše najlepšie. Ďakujem veľmi pekne a posielam pozdrav zo Slovenska a my ďakujem mnohokrát. Takže předali sme a hrajeme další písničku. Krásnou a ja ji mám moc ráda. Kebych bola jahodu, Jarmila Šuláková a Brohln.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Kebych

0: Jarmila Šuláková nám dospívala, kebych byla jahodu. A pojďme přivítat paní Barvíkovou ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát opožděně moje švagrové Zdeňce Valentové, ona to poslouchá. Všechno nejlepší, Zdeničko, k tomu svému svátku přeje švagrová brácha. A taky bude mít, to už se nedovolám, na ano, bude mít krásných 81. Taky přejeme dodatečně s manželem.
0: Ano, no, dobře. Ano, ano, ano. Ať se vám daří. Naschledanou. Tak a přátelé, my tady máme e-mailovou poštu, pojďme ji předat. Dobrý den, prosím o písničkový pozdrav pro maminku Marie a tatínka Romana ze Zdislavic u Kroměříže, jen tak od dcer Marie a Michaely. Sladkou pusu babičce a dědovi posílají vnoučata z Hovoran a Věžek. Písnička poletí také pro paní Zdeňku Babkovou z Brna Lesné k jejímu úternímu svátku od paní učitelky Marušky. No a já mám tady ještě jedno přání. Tak, milý Lukáši, tak zní tento e-mail. Přeji ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tajná přání, každý den ti přinese důvod k úsměvu a ať si obklopen dobrými přáteli a lidmi, kteří tě mají rádi. Vše nejlepší k narozeninám, Lukáši. Přeji ti krásný den plný radosti a pohody a přání je pro Lukáše Kulhánka z Bošovic a posílá tady toto přání Jarda Wolf. No a já připojím písničku Zdeněk Baťka, Zafoukaj větříčku a Kumpánovi muzikanti.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady pořad Morava krásná zem. Prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, paní Navrátilová. U telefonu posluchačka Zdena ze Štěpánova.
0: No, vítáme vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Naše dvě přání a od vás písnička Poletí pro dva báječné kluky, bratry Jakuba a Matyáše Vávrovi z Letovic k narozeninám, které oslaví Maty zítra 26. června a Kubík v neděli 28. června. Milý Maty, tvůj věk má poprvé dvě číslice a to je 10. Jak krásné to je. Ať je tvůj život jako dobrý film s napětím, smíchem a šťastným koncem. Raduj se ze všeho krásného, měj dobré kamarády, úspěchy ve fotbale a splní se ti vše, po čem toužíš. Kubičku, ať každý tvůj den je sladký jako dort se 6 svíčkami a plný barevných krásných zážitků. Buď stále veselý a šťastný, ať ti svítí sluníčko a ty svítíš s ním. Oběma krásné prožití narozeninového dne, plno radosti, veselého smíchu, štěstí a zdraví přejí maminka a tatínek, babička Lenička s dědečkem Petrem, babička Zdena s dědečkem Jirkou, prababička Helenka a prababička Emilka s pradědečkem Vlaďou. Paní Navrátilová, děkuji, opatrujte se, nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří. Tak přátelé, dáme písničku. Josef Konečný, Perko, také oblíbená vaše polka, a budou nám hrát Ištvánci ze Šardic.

vážení a milí, mám tady ještě pozvánku. Obec Rimice u Holešova pořádá pod záštitou Josefa Smíkala 22. ročník setkání muzikantů Rimice 2026. Pořadem bude provázet Karel Hegner 28. června od 13 hodin areál obecního úřadu. Vystoupí soubory Boršičanka Antonína Koníčka, Žadoviáci, Veselá muzika Ratiškovice, Frištácká Javořina. Po skončení oficiálního programu bude taneční zábava s kapelou Frištácká Javořina. Takže přátelé, nedá se nic dělat. Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. A právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kontingentní, kterou pro vás hraje mistříňanka. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvika van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na pohřebišti v Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček a jiné manipulace s otevřeným ohněm. Otrokovice na Zlínsku podpoří údržbu sportovišť. Spolkům rozdělí dotaci ve výši téměř 2 miliony korun. Celníci odhalili sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 34 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Uherské Hradiště vydalo zákaz zapalování svíček a jiné manipulace s otevřeným ohněm na pohřebištích města. Důvodem je možný vznik požáru kvůli horkému a suchému počasí. Zákaz platí až do odvolání, pokračuje mluvčí města Jan Pášma.
4: Vzhledem k horkému počasí si dovolujeme obyvatele i návštěvníky Uherského Hradiště upozornit na riziko vzniku požáru i v dalších lokalitách ve městě. Žádáme veřejnost o zvýšenou pozornost a opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm, ať už ve městě samotném, anebo také v přírodě.
1: Téměř 2 miliony korun rozdělí město Otrokovice na údržbu sportovišť. Cílem města je pomoci neziskovým organizacím s financováním provozu a údržby místních sportovních areálů.
5: Dotace lze využít například na energie, vodné a stočné, opravy, údržbu či správu sportovišť. Program je určen sportovním zařízením provozovaným spolky a vychází ze skutečných nákladů vynaložených v předchozím roce. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemisťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují také před ponecháním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia. Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Ty byly připravené k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu

0: a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Juřinky ve Valašském Meziříčí na silnici 3. třídy je hlášená dopravní nehoda se zraněním. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útočník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a

0: jenom se dívám na to, co bude dál.
1: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
0: Trošku.
1: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
0: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
1: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šlégr, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
0: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šlégr, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
1: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šlégr, bylo ti hned jasné, proč volá?
0: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsanej a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
1: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
0: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
1: O čtyři roky
0: jestli jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil, no.
1: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci, asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal, já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím, doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajem s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0 a jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někdyby pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól, těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když řeknu, mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12, 13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo prostě Byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na let, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně odznova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to k tomu úspěchu?
1: Já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bohužel, bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no. Takže.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jenom děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nemocnice ve Zlínském kraji plní transfuzní sklady zásobami krve. Kvůli horkému počasí ve Zlínském kraji pořadatelé ruší a přesunují víkendové kulturní a sportovní akce. Prezident je podle Pavla automaticky vedoucí delegace na summit Severoatlantické aliance. Dnes bude v regionu jasno, tropické teploty až 34 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Zásoby krve na léto doplňují nemocnice ve Zlínském kraji. Přestože neevidují žádný akutní nedostatek zásob, jsou nemocnice v hledání dárců krve aktivní. V letním období je jí potřeba víc kvůli vyššímu počtu úrazů. Trvale žádaná krevní skupina je nula, kterou lékaři využívají v akutních případech. Stav zásob v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně popisuje její mluvčí Dana Lipovská.
4: Máme stabilní základnu dárců, stále však potřebujeme nové prvodárce. Momentálně máme nedostatek krevních skupin B- a 0-. Právě 0- chybí nejčastěji. Je to vzácná a pro zdravotníky klíčová krevní skupina, protože je univerzální.
2: Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích. Neuskuteční se velký hudební festival na výstavišti v Kroměříži. Nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září. Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije víkendový program neruší, budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, jaké části se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten kritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
5: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
2: Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších víc než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste.
6: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě.

0: Dnes bude v regionu slunečno, přechodně oblačno. Tropické teploty 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Tlumačově v ulici Masarykova se srazila dvě osobní auta. V Rožnově pod Radoštěm na nábřeží Dukelských hrdinů havarovalo osobní auto také. Olej na vozovce je hlášen na Vsetínsku u Lidečka na silnici 57. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkný den. I ve čtvrtek 25. června se nám v našem kraji otepluje. Už teď po 14. hodině dosahují v našem kraji teploty 31 stupňů a to jsme ještě pro dnešek nedosáhli vrcholu. A v následujících dnech budou teploty šplhat ještě výš. My vám poskytneme důležité rady, jak se v podobném počasí správně chovat. Určitě tušíte, že je potřeba správně pít, to asi máte o tom představu, nicméně to správně nemusí znamenat přes příliš. I nadměrné přijímání tekutin tělu neprospívá. Rozhodně si nenechejte ujít užitečné informace kolem 14:15. Začneme ale odjinud. Zlínský kraj za poslední rok a půl odhalil 3 nelegální zařízení poskytující pobytové sociální služby. Všechny přitom byly na Uhersko-Hradišťsku. Další 2 taková zařízení teď kontroluje. Kde přesně jsou a v čem je jejich problematičnost, to probereme už za necelých 5 minut, až dospívá Miroslav Žbírka. Přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, ať je vám s námi dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Poslední tóny písně Miroslava Žbírky nás téměř 11 minut po 14. hodině dovádí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín k dalšímu tématu. Zlínský kraj za poslední rok a půl odhalil 3 nelegální zařízení poskytující pobytové sociální služby, všechny přitom byly na Uherskohradišťsku. Další 2 taková zařízení teď kontroluje. Kde přesně jsou, nám teď prozradí David Jabůrek, který z detaily přišel přímo do studia Českého rozhlasu Zlína. Já ho tady vítám, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kde jsou vlastně ve Zlínském kraji tato nenahlášená zařízení, Davide?
1: Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme zjistili, že jde o Ostrožskou Novou Ves, Topolnou a Strání na Uherskohradišťsku. Všechny za poslední rok a půl zkontroloval odbor sociálních věcí krajského úřadu ve Zlíně a jednomu z nich udělil pokutu. V dalších 2 případech kontroly stále probíhají, jedná se o Kněžpole na Uherskohradišťsku a Pozlovice na Zlínsku. Jde tak celkově o jeden z nejvyšších počtů poskytovatelů sociálních služeb bez oprávnění mezi kraji v Česku.
0: A v čem jsou taková zařízení problematická?
1: Jde o to, že obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí. Těm patří Ministerstvo práce nebo hygiena, které u registrovaných zařízení pravidelně dohlíží na kvalitu služeb. Pokračuje právnička kanceláře ombudsmanky Kristýna Boušková.
2: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici velmi často. Nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
1: Právě kancelář veřejného ochránce práv se problémů těchto nelegálních pobytových zařízení dlouhodobě věnuje. Ve zprávě z roku 2024 například tehdejší ombudsman Stanislav Křeček upozorňoval také na nedbalost při zacházení s léky, nedostatečné vybavení, ale i zápach moči a stolice.
0: A jak se s takovými zařízeními dá bojovat, Davide?
1: Je to složité. Často podnikají na základě živnostenského oprávnění a vydávají se za běžné penziony či ubytovací zařízení. Jako nelegální služby, které nejsou registrované, je proto ombudsmanka ani krajské úřady nemůžou zrušit. Jedinou páku v tomto směru mají soudy, které by jim mohly odebrat povolení k podnikání. Krajské úřady však alespoň můžou nelegální sociální zařízení výrazně pokutovat.
0: Předpokládám, že dalším nástrojem je dostatečná kapacita v oficiálních sociálních zařízeních.
1: Ano. Přirozeně se nelegální sociální služby objevují tam, kde není dostatek oficiálních lůžek. A to ve Zlínském kraji platí. Obsazených je podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí většina z 5000 lůžek v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, azylové domy a chráněné bydlení. Jde ale o data ke konci roku 2024. Nedávno Zlínský kraj například otevřel domov pro seniory, domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou ve Zlíně Malenovicích nebo domov pro seniory v Liptále na Vsetínsku.
0: Dodává reportér David Jabůrek. Mluvili jsme o nelegálních sociálních zařízeních, která prověřuje Zlínský kraj. Hned 4 z 5 jsou na Uherskohradišťsku. Děkujeme za všechny informace. Hezký den.
1: Díky a naslyšenou.
0: Teploty v posledních dnech šplhají výš a výš. O víkendu může být až 39 stupňů. Je proto potřeba hodně pít, ale pozor, i nadměrné množství vody může tělu ublížit. Za chvíli si o tom povíme v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín víc.

0: Kapela Baltimora a píseň Tarzan Boy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, 3:45. Takovému Tarzanovi asi takové vedro nevadí, nicméně my na sebe musíme být opatrní, nejspíš to v aktuálním horku slyšíte ze všech stran, nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní, jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit. V krajních případech hrozí třeba otok mozku nebo srdeční selhání a o tom, kde je tedy ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli v létě vypít, si teď budeme povídat s naší redaktorkou Silvií Pospíšilovou, kterou vítám u mikrofonu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne tobě, Pavle, i posluchačům.
0: V posledních dnech je opravdu horko, na tom se asi většinou shodneme, byť to někomu může vyhovovat. O víkendu navíc může být dokonce až 40 stupňů Celsia. To už nevím, jestli vyhovuje vůbec někomu. Pojďme tedy na úvod říct, kolik tekutin bychom v takovém počasí měli za den vypít.
1: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: To znamená, pakliže máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a když je ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to trošku víc.
1: Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfa měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
0: Asi tušíme, co může způsobit nedostatečné množství tekutin, bolesti hlavy, únavu nebo i kolaps. Už jsme ale řekli, zmínil jsem to v úvodu, že nám může ublížit taky nadměrné pití vody. Pojď říct proč.
1: Máš pravdu, tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat. A naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalu a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká Štolfa.
2: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
1: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: A jak tedy poznáme, že pijeme správné množství vody?
1: Kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
3: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
1: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi.
0: Pojďme ještě připomenout, pro koho je dodržování pitného režimu v létě zvlášť důležité.
1: Jsou to hlavně seniori a děti. Co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, popisuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
4: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
1: Když ale vidíme, že je někdo v bezvědomí, je třeba mu jen dvěma prsty pod bradou zaklonit hlavu, aby mohl dýchat a zavolat záchrannou službu. Totéž platí, jestli má silné bolesti na hrudi, křeče nebo nemůže dýchat. Co se zatím týká června, kvůli horku praští záchranáři vyjeli podle Kirse k asi 130 případům, jen za včerejšek to bylo kolem 50 výjezdů. Loni ve stejném období to přitom bylo dohromady jen 14 zásahů. Jak už jsme řekli, o víkendu může být i 39 stupňů, lidé by tak pitný režim a pobyt na přímém slunci rozhodně neměli podceňovat.
0: Zásady toho, jak se v současných vedrech chovat, jsme probrali se Silvií Pospíšilovou. Děkujeme za důležité rady. Naslyšenou.
1: Krásný den.
0: A když už tedy víme, co v horku dělat, tak za chviličku si také můžeme říct, kam až ty teploty pošplhají. Prozradí nám to profesionální meteorolog.
5: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jožky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
6: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
7: Český rozhlas Zlín.

0: K dnešku se vztahují pranostiky jako na svatého Ivana déšť neví co roupama. Svatý Ivan bývá plačtivým pán, se také říká. No, nevím, jestli tyto pranostiky potvrdí i odborníci. Teď to zjistíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Nejen na to, jestli bude v našem kraji pršet, se teď zaměříme s meteorologem Mojmírem Martanem, kterému přeji hezký den a vítám ho ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne.
0: Asi neprší nikde v tuto chvíli v našem kraji, nebo se pletu?
2: Nepletete se, opravdu neprší, dokonce na mnoha místech ani není mnoho mraků, převládá skoro jasno, více mraků je pouze na pohraničním hřebení na východě Vsetínska, tam je kupovitá oblačnost, ale neprší z ní. Teploměry ukazují většinou tropické hodnoty mezi 30 a 32 stupní, pouze v těch horských polohách na 600 metrů jsou teploty pouze letní. Mezi 27 a 30 stupni.
0: Ano, ono to asi bude na místě říkat pouze tyto hodnoty, protože asi bude ještě v dalších dnech hůř, ale nepředbíhejme, jak bude v nejbližších hodinách, ještě nám to trošičku povystoupá.
2: Tak ty teploty by měly se udržovat většinou do těch 32 stupňů, příliš stoupat by to už tedy nemělo, snad potom k večeru začnou teploty pozvolna klesat a bude také ubývat ta kupovitá oblačnost.
0: A celkově noční počasí, když ho tak shrnete pro nás?
2: Stručně řečeno, jasná obloha, noční teploty 19 až 16 stupňů, jen v údolích může být lokálně až 12 stupňů, myslí se hlavně údolí Valašska nebo Bílých Karpat. Foukat bude, nebo spíše pofukovat bude pouze slabý proměnlivý vítr, nebo bude bezvětří.
0: A během zítřka, tedy pátku, budeme stoupat po těch teplotních schodech ještě nahoru?
2: Určitě ano. Během zítřka čekáme, že odpolední teploty se zastaví na 31 a 34 stupních, ale v nížinách to může být ojediněle až 35 stupňů. Myslí se tím hlavně nížiny Kroměříska nebo Uhersko-Hradišťska. Jinak bude převažovat jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost.
0: Tyto teploty asi nejsou úplně přivětivé k lidskému organismu, což se pravděpodobně projeví i v biozátěži zítra, že?
2: Ano, bude tomu tak. Stupeň číslo 3, vysoká zátěž, bude platit nejen zítra, ale zřejmě i v dalších dnech.
0: Tak jaké budou ty další dny? Ještě teplejší?
2: Ano, ještě teplejší. Sobota přinese slunečno s vysokými tropickými teplotami. 21 až 18 stupňů budou nejnižší ranní teploty, jen v některých údolích to může být až k 15 stupňům, ale odpolední teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů. No a vrcholit bude to teplé počasí v neděli, kdy čekáme odpolední teploty 35 až 39 stupňů. No a ta noc bude také velice, velice horká, na mnoha místech tropická, minima 23 až 20, jen v údolích někde může být kolem 18 stupňů a nadále převažující jasno nebo skoro jasno, maximální odpoledne polojasno s kupovitou oblačností.
0: Vypadá to, že o víkendu by mohly padat teplotní rekordy. Dělo se to třeba někde už i dnes?
2: Tak dnes jsem se díval, že zatím byl překonán denní rekord pouze ve Zlíně, ale nejvyšší teplota byla naměřena ve Starém Městě, a to 32,6 stupně Celsia. Jinak ale historicky.
0: Ano.
2: Ano. Jinak teda historické rekordy pro dnešní den byly naměřeny v Luhačovicích, a to 37 stupňů v roce 1915. Aha. A na stanici Huslenky Kichová v roce 1949 poklesla teplota na 0,4 stupně nad nulu.
0: Takže lokálně jsme někde v rekordních teplotách už dnes, ale jinak jich ještě zdaleka nedosahujeme. Možná to bude jiné v nejbližších dnech. I o tom nám řekl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za vše, my budeme připraveni, budeme dodržovat pitný režim a budeme na sebe opatrní i na základě toho, co zaznělo. Mějte se krásně, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnešní pozvánka k výletu na vlnách Českého rozhlasu Zlín bude pro cykloturisty. Nevím, jestli na kole dorazil i Arnošt Lukeš, nebo jestli přišel pěšky, každopádně je v tuto chvíli u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, aby nám poskytl všechny informace, které budeme potřebovat k příjemné a bezpečné projížďce. Hezký den.
1: Hezký den vám i posluchačům. Vyjedeme z Bystřice pod Hostinem od nádraží po ulici Sokola Tůmy až ke kruhovému objezdu. Tady se napojíme na cyklotrasu 5037. Ta vede okrajem Chvalčova. V Chvalčově žije asi 1600 obyvatel. Nejvýznamnější stavbou v katastru obce je bazilika na svatém Hostině. Pojedeme kolem hotelu Říka. Za ním se trasa začne znatelně zvedat a tak to bude až na Tesák, kde dosáhneme nejvyššího bodu výšky. Stoupání je asi 460 metrů. Na Tesáku se můžeme vydýchat a trochu se občerstvit. Oblíbená horská chata před několika lety vyhořela, na novou se dělala sbírka, ale ještě nestojí. Je tu provizorní občerstvení. Vrátíme se asi 100 metrů k cyklistickému rozcestníku a dáme se po cyklotrase 5120 směr do Rajnochovic. Pojedeme kolem Teodorovy studánky a jedle Bělokoré, která svou výškou přes 42 metrů a obvodem kmene téměř 4 metry je památkově chráněna. Po obou stranách trasy jsou přírodní rezervace. U Hájenky Rosošné přejdeme na cyklotrasu 5034. Ta vede přes Rajnochovice s možností občerstvení v restauracích.
0: Tak se občerstvíme a třeba doplníme i tekutinu do cyklolahví a můžeme se tady i chvilku zdržet. Co je zde k vidění, pane Lukeši?
1: Obec je centrem turistického ruchu. Domov tu má asi 500 obyvatel. V obci je kostel narození Panny Marie a Anny. Chrám byl vystaven v letech 1711 až 1716 podle projektu italského architekta Tensala. Nahradil původní dřevěný kostelík svaté Anny zřejmě z 12. století, který schátral. Pokračujeme přes podhradní lhotu. Jméno dostala podle dvou hradů, které byly ve středověku nad obcí. Dnes tu žije asi 450 obyvatel. V obci je několik památných lip. Za kapli svatého Floriána přejdeme na cyklotrasu 5037, která nás povede severozápadním směrem do Chvalčova a posléze do Bystřice pod Hostinem. Středně náročná trasa měří 35 km a překonává převýšení 437 metrů. Převážná část vede lesem.
0: Arnošt Lukeš jel ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v čele pomyslného velkého pelotonu všech posluchačů, kteří se za ním vydají na kolech po trase z Bystřice pod Hostýnem na Tesák a zpět. Tak děkujeme za rozrážení vzduchu i za všechny informace k trase a pojďme pěkně šlápnout do pedálů. A od příjemného výletu po našem kraji zamíříme také do exotiky. Viděli jste už někdy létající rybu? Martin Písařík nám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc už za chviličku v dnešním vydání seriálu Co v učebnicích nebylo.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Když se řekne létající živočich, automaticky si asi nejspíš představíme nejdříve nějakého ptáka, případně hmyz nebo nějakého savce z řádu letounů. Nicméně málo komu asi zaletí myšlenky k rybám. Přesto se právě tomuto úkazu budeme dnes věnovat s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Natuře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: Po 20 letech hráli na mistrovství světa. Účast českých fotbalistů na turnaji ale rychle skončila. Už po základní skupině a s jediným získaným bodem. Za chvíli uslyšíte hodnotit šampionát trenéra Miroslava Koubka.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Českém rozhlase Zlín se teď ohlédneme za účinkováním naší fotbalové reprezentace na světovém šampionátu. To ohlédnutí bohužel přichází až příliš brzy. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. Na závěr prohráli v Mexiku s domácí reprezentací 0-3 a v tabulce skončili s jedním bodem poslední. V minulých zápasech prohráli s Jižní Koreou 1-2 a remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Trenér Miroslav Koubek po vyřazení mluvil i o tom, jestli chce u týmu pokračovat.
1: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu. A já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Za ten turnaj jenom jeden bod, vypadnutí už po základní skupině. V čem vidíte hlavní příčiny z vašeho pohledu?
1: I když ty výkony, zejména ty první dva zápasy, nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Bodů jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré, ale šance byla.
2: Pane Kuchu, když jsi mluvil o tom, že ty výkony nebyly dobré, nepotkali se hráči s formou a musel jste hodně měnit tu sestavu, vlastně pokaždé jste udělal třeba 3 až 5 změn, tak bylo to tou neformou hráčů?
1: Nebo ano, ano, ano. Nás tady doběhl určitě náročný program, sami novináři jste u toho byli, jak z pohledu klimatu, přeletu a tak dále. A to se ale nechci vymlouvat. Jenom si můžu otázku položit třeba, proč Mexiko nepřijde do Dallasu hrá fotbal, že jo, s váma a tak dále. Ale to je také jen tak na okraj. My jsme to měli nejtěžší a nebylo to jednoduché, takže tohle to nás určitě dobíhalo. Nechci říct, že úplně doběhlo, to je bylo laciný a velmi špatný ode mě vzít to jako nějaký zásadní problém, nepřekonatelný, ale v souvislosti, co jste naznačil, že někdy hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží a to nás zaskočilo. To nás zaskočilo, to je pravda. Někteří hráči prostě z nějakých důvodů, možná, že vyčerpaný ze sezóny, nebo tam byly zranění a menší trénovanost v přípravném období krátkém mohla způsobit pokles formy a bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat a došlo k té rotaci, po které jsem vůbec netoužil.
3: A trenér Miroslav Koubek pak mimo jiného mluvil také o tom, co mistrovství světa ukázalo o českém fotbale.
1: Ukázalo to, co všichni dobře víme, že musíme zlepšit technickou stránku výkonu, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Ono se to tady opakuje dlouhá léta, jo, že prostě český fotbal v tomto zaostává. Já jsem to už několikrát prohlásil, že musíme zvýšit takovou tu hernost prostě našeho projevu. Naznačil jsem to se zaměřit na personální téma a ty hráče, kteří se jaksi klubou někde v našem podhoubí fotbalovém a my o nich víme, začít zabudovávat.
3: Říkal po konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu kouč Miroslav Koubek. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji mají 3 nové sanitky za 14 milionů. Horké počasí omezuje společné aktivity v domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Evropská unie převádí Ukrajině první část z 90 miliardové půjčky. Dnes bude v regionu jasno, tropické teploty až 34 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Nahradí 300 sanitky, které dohromady nacestovaly přes milion kilometrů.
2: Jeden vyřazený stroj bude sloužit na našem vzdělávacím výcvikovém středisku a na něm se budou učit i noví záchranáři z Univerzity Tomáše Bati a zároveň to bude sloužit pro naše potřeby pro stávající záchranáře.
0: V domově pro seniory Burešov ve Zlíně omezuje horké počasí denní režim důchodců. Přestože seniori mají slunné dny rády, pracovníci jim nedoporučují pobyt venku na přímém slunci. Do vnitřních prostor přesouvají i společné aktivity, dodává ředitelka domova pro seniory Burešov Helena Nováková.
3: Přiznám se, že my v tyto dny třeba nepřeháníme to ani s těmi aktivitami, jsou to spíš takové dobrovolné věci, kdo se na to cítí, tak se zapojí a jde. Jinak my trávíme velké množství času v létě venku, ale musíme vycházet opravdu z těch teplot, protože to horko je velmi velké a jsme si vědomi toho, že ti klienti jsou více unavení.
0: Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů míň než týden předtím. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce podpořit zapojení českých firem do současné i poválečné obnovy Ukrajiny. Dnes o tom bude jednat s ukrajinskou premiérkou Julií Sviridenkovou během konference o obnově Ruskem zasažené země. Podle premiéra Babiše je ale také důležité mluvit o tom, jak konflikt ukončit.
4: Dnes převádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
5: Oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Připomněla, že celková výše půjčky dosahuje 90 miliard eur. Česko společně s Maďarskem a Slovenskem odmítli za tuto půjčku ručit. Českou delegaci na konferenci vede premiér Andrej Babiš, který před odletem zopakoval, že podporuje obchodní působení českých firem na Ukrajině.
6: Naše podniky už jezdí na Ukrajinu, my máme tyhle ekonomické vztahy velice intenzivní a určitě pan Havlíček připraví podnikatelskou misi na Ukrajinu.
5: Podle televize TVN jsou v průběhu konference připravené k podpisu asi 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi ukrajinskými a polskými firmami. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu slunečno, přechodně oblačno, tropické teploty 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.

0: vysílání Českého rozhlasu Zlín hřeje u srdíčka. Zároveň ale doufáme, že v těchto dnech vás spíše pocitově schlazujeme, protože abyste se s námi cítili co nejlépe, to je jasné. A chceme se zaměřit i na to pozitivní, co tohle teplé počasí přináší. Například při letním kinu. Na Valašsku pod širým nebem začínají projekce hned na několika místech. Včera večer se poprvé promítalo ve Valašském Meziříčí. Více se dozvíte v reportáži už za chviličku. A přidáme i další kulturní pozvánky a jelikož je čtvrtek, čeká vás také další díl seriálu Tomáš Baťa známý, neznámý. To je tedy naše nejbližší vysílání, načrtnuto v hrubých obrysech. Pojďme teď společně všechno pěkně vymalovat pestrými barvami. Krásný, i když teplý čtvrtek přejeme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pojďte se 8,5 minuty po 15. hodině s Českým rozhlasem Zlín trošku zasnít. Teplý večer, deka na klíně a plátno pod širým nebem. Ano, ve Zlínském kraji začala sezóna letních kin. Diváci už včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí. Letos se na Valašsku bude promítat na rekordním počtu míst. Existuje ale jedna výjimka. Filmové projekce nebudou u přehrady Bystřička.
1: Dobrý den, třikrát, prosím.
2: Tak 450,
1: poprosím. Ano, kartu.
3: U pokladny před letním kinem stojí fronta lidí. Další desítky už sedí uvnitř amfiteátru. Čekají na letošní první promítání letního kina.
4: Udělalo se dobré počasí, nehrozí žádný déšť. Vybral jsem rodinný film, který je přístupný mladistvím a pro nás s manželkou to mohlo být romantické.
3: Říká Pavel, který přijel s rodinou z Lipníku nad Bečvou, hned vedle něj pokládá deku na lavičku amfiteátru pár z Valašského Meziříčí. Kdo koho vytáhl?
5: Já jsem začala.
6: Já musel jsem souhlasit, ale dobrovolně jsem šel. No.
3: Kolikrát se tady ještě za léto vrátíte do amfiteátru na nějaké promítání?
5: Podle programu.

0: domů. Chceme ještě jednou určitě jít na Bardotky.
1: A to asi já nepůjdu.
2: Na to, jestli budou mít návštěvníci důvod vrátit se tady do letního kina, se ptám dramaturga a ředitele kina Ondřeje Kalába.
3: Tak pro děti máme nachystané, už teď jsou veliké hity Toy Story 5 a mimo ně. Pro ženy například Bardotky, které budou mít premiéru vlastně přímo v letním kině 23. července. A pro chlapy máme třeba nachystaný film Bojovník, což je vlastně o bojovníku MMA v srpnu.
2: Amfiteátr se pomaličku začíná plnit. Jaká bývá obvykle návštěvnost během léta?
3: Právě že loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
2: Je to právě o té nabídce filmů. Kdyby si měli lidé udělat volno, aby se alespoň jednou do toho kina tady do Valašského Meziříčí podívat?
3: Určitě Spider-Man, to očekávám, že bude obrovský hit.
2: Gong oznamuje začátek promítání, přesouvám se do Rožnova pod Radhoštěm, kde mne za knihovnou čeká manažerka Valašského letňáku Petra Kavková. Zajišťuje, aby se promítací plátno a ozvučení během léta přesouvaly mezi jednotlivými obcemi. Techniku si obce pořídili společně a díky ní můžou promítat po celé léto pod čirým nebem.
4: Valašský letňák letos bude promítat v 9 obcích. Chystáme na léto cca 30 projekcí a promítáme například v Rožnově u Uniparu. Celou projekci krásně osvětlit.
2: Další filmové večery přinese Vajanovo letní kino z Halenkova, které bude promítat v Karlovském údolí, a promítání pod čirým nebem si diváci užijí taky ve Vsetíně. Na Dolním náměstí budou filmy uvádět každý čtvrtek, naopak po desítkách let se letos poprvé nebude promítat v kultovním letním kině u přehrady Bystřička. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Iba Tarnač byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín krátce po čtvrt na čtyři, což je čas, kdy se i ve čtvrtek 25. června budeme věnovat kulturnímu vyžití a jeho možnostem v našem kraji. Klub trénování paměti například dnes ve Zlíně nabízí možnost společně si v přátelském prostředí právě procvičit paměť, seznámit se s paměťovými technikami a rozvíjet poznávací schopnosti. Setkání vede knihovnice a certifikovaná trenérka paměti Barbora Resová. Na paměť můžete procvičit ve studovně Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, kterou najdete ve čtvrtém podlaží budovy 15 bývalého baťovského areálu. Klub trénování paměti začíná o 16:30. Poproková skupina LDN Band a spol zahraje v rámci vsetínského kulturního léta na Dolním náměstí v 19 hodin. Po koncertě této skupiny zatančí Nardance studio s orientálními břišními tanci, určitě velice krásné a exotické podívání. V případě nepříznivého počasí se akce konají v sále Domu kultury Vsetín. I na to upozorňují pořadatelé. Městské kulturní centrum zase zve na venkovní koncert na náměstí Míru v Hulíně. Dnes večer od 18 hodin uslyšíte revivalovou skupinu Led Zeppelin Spirit Night, tak si tam můžete zajít a možná trošku zavzpomínat od 18 hodin na náměstí Míru v Hulíně. A teď si poslechněte také kapelu Cutting Crew a jejich velký hit I Just Died In Your Arms a zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín třeba i na našich stránkách zlín.rozhlas.cz. Budeme rádi.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín vám ještě trošku víc pomůžeme s přemýšlením o tom, kam o víkendu vyrazit. Co třeba na Valašsko? V Brumově Bylnici chystají bohatý kulturní program k oslavám z tého výročí narození jejich slavného rodáka, spisovatele, publicisty a disidenta Ludvíka Vaculíka. Podrobnosti se dozvíte už za pár okamžiků.
1: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Se s námi můžete rozhlížet po našem krásném kraji a také se s námi zaměřit na to, co se v něm dá zažít. V Brumově Bylnici na Zlínsku pořádají například víkend věnovaný památce jednoho z místních rodáků. Letos v červenci totiž uplyne právě 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka, autora manifestu 2000 slov, románů Sekira nebo Český snář. Jeho rodná obec Brumov si toto výročí připomene už o tomto víkendu. Podrobnosti o řadě akcí, které se budou v rámci oslav konat, prozradila dnes dopoledne v rozhovoru s moderátorkou Markétou Macháčkovou Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu v Brumově Bylnici.
1: Oslavy výročí spisovatele Ludvíka Vaculíka začínají už zítra. Tak co je zahájí?
2: Tento vaculíkovský víkend zahájíme hnedka v pátek v 19 hodin, a to divadelním představením Sekira, které připravilo brněnské hadivadlo v režii pana Břetislava Rychlíka. Sekira je takové stěžejní dílo Ludvíka Vaculíka. Hadivadlo ho zdramatizovalo. Byla to krásná divadelní hra, jste všichni zváni k nám na 7 hodinu do kulturního domu. Stále běží předprodej na vstupenky, nebo budou možnost i k prodeji přímo na místě. Takže jste všichni zváni na divadlo.
1: Moc děkujeme za pozvání na páteční divadelní představení na motivy Vaculíkova románu Sekira v režii Břetislava Rychlíka a v podání brněnského hadivadla, které se tedy koná už zítra v 19 hodin. No a co budou potom hlavní události sobotního programu?
2: V sobotu nás čeká program v Městském muzeu u nás v Brumově, v Bylnici, a máme tam i dopolední program, ale stěžejní odpolední program ve 2 hodiny. Bude takové slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Vaculíka, potom bude ještě vyhlášení výsledku literární soutěže, kterou jsme vyhlásili a vlastně připravili k tomuto výročí. O 14:30 budeme pokračovat přednáškou pana Josefa Holcmana, o 15:30 bude promítání dokumentu Valašský snář, pak bude následovat autorské čtení a beseda s hosty, mezi něž patří synové pana Vaculíka, pan Jan a pan Ondřej Vaculíkovi. Samozřejmě nebude chybět pan Břetislav Rychlík a dokonce bude i manželka spisovatele Ivana Klímy, paní Helena Klímová. A zakončíme to společně s cymbálovou muzikou u cymbálu v 6 hodin, takže všichni jste zváni velmi.
1: Ano, my teď zveme posluchače na váš takzvaný vaculíkovský víkend, jak jste ho nazvala. A nejsou to jenom pořady pro dospělé publikum, ale vy máte nachystáno i něco pro děti. Tak co to bude?
2: Přichystali jsme si právě i něco pro ty nejmladší, protože pan Vaculík tady opravdu strávil krásné dětství, v kterém velmi rád pásl kozy, byl je tím jako vyhlášený, takže my jsme to pojali jako kozí dopoledne pro děti v Městském muzeu a je tu program právě k příležitosti jeho stých narozenin, kdy bude muzejní pátračka, tvoření pro děti, zdobení perníčku a bude možnost se i svíst na ponících a vlastně celý to dopoledne od 9 do 12 hodin je koncipováno právě pro ty nejmenší, kteří si můžou prohlédnout i muzeum, kde je vlastně věnovaná i expozice panu Vaculíkovi.
1: Vy jste teď sdělila podrobnosti k sobotnímu programu, no ale kromě toho je součástí programu i nevšední příležitost projet se historickým vlakem, a to v neděli. Tak povězte nám podrobnosti.
2: Neděle je vlastně takovým zakončením tohoto třídenního programu, kdy jsme chtěli návštěvníkům a vlastně všem, kteří se budou podílet na těch oslavách, přiblížit i ten kraj, z kterého vlastně pan Vaculík pocházel a kde je vlastně i u nás v Brumově i pohřben. Připravili jsme jízdu historickým motorákem. Začínáme v 10 hodin na nádraží v Bylnici, kde bude možnost jet právě zdarma tímto historickým motorákem směr do Valašských Klobouk a potom zpátky. A budou vlastně 4 takovéto jízdy, bude v 10, v 11, ve 2 hodiny a ve 3 hodiny vždycky z Bylnice, anebo na zpátečním směru zase v 10:30, 11:30, 14:30, 15:30. A kdyby někdo neměl jako dost, tak ještě může se vrátit s tím vláčkem zpátky do jeho depa, do Trenčanské Teple. Zase opět jste všichni zváni a myslím, že to bude moc pěkné.
1: Do Brumova Bylnice nás na tento víkend u příležitosti oslav 100. výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka, které připadá na 23. července tohoto roku, pozvala Veronika Jiříčková z oddělení kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Brumově Bylnici. Paní Jiříčková, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji tedy všem obyvatelům Brumova Bylnice a taky návštěvníkům vaší akce podařený víkend.
2: Taky moc krát děkujeme a všem přejeme krásný víkend a budeme se těšit na všechny návštěvníky. Na shledanou.
0: A já doplním, že na zítřejší představení Sekira můžete do kulturního domu v Brumově Bylnici vyrazit na 19. hodinu. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji nebo přímo na místě.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: až do 2. červencového týdne vám vždy ve čtvrtek kolem 15:30 nabízíme jednu z reportáží Markéty Macháčkové a Zdeňka Urbanovského z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý. Jednou z věcí, o které se Tomáš Baťa se svými spolupracovníky zasloužil, byl rozvoj tehdejší filmové tvorby a právě zlínský film je tématem další z reportáží, která vznikla u budovy číslo 52 v bývalém továrním areálu firmy Baťa. Proč právě tam? To se dozvíte už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín,

0: A teď je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín na řadě další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý, kterými si připomínáme letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele Tomáše Bati. Tentokrát se s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským zaměříme na počátky filmové tvorby ve Zlíně. A to se zlínským filmovým historikem Jiřím Maciou.
1: Tomáš Baťa byl velký milovník filmu a my víme z pamětí, ze vzpomínek jeho nejbližších, že do kina chodil velmi často a velmi rád. Ještě v dobách němého filmu se při sledování filmů rád obklopoval lidmi, živě s nimi diskutoval o tom, co vidí na plátně, srdečně se smál, měl své oblíbené místo v 21. řadě, preferoval americké komedie, to byl jeho nejoblíbenější žánr a jeho nejoblíbenějším hercem byl Američan Douglas Fairbanks.
2: Je výborné, že tady s námi je Jiří Madzia, historik zlínského filmu.
3: Když se bavíme o Tomáši Baťovi a zlínském filmu, tak bych čekala, že pojedeme do Zlína na Kudlov. Je opravdu zlínský Kudlov místo, kde se zrodil baťovský film a kde to všechno začalo?
1: Ne. Kdybychom měli říct, kde se zrodil zlínský film, tak bychom nejspíš museli do centra Zlína na náměstí Míru do Záložny, kde se pravděpodobně realizovaly první filmové projekce v době první světové války. Tam zřejmě Tomáš Baťa viděl poprvé filmovou projekci a řekl bych ze znalosti věci, že možná někde tam zahořel svou láskou k filmu.
3: Teď se nacházíme u budovy číslo 52 v bývalém továrním areálu firmy Baťa. Je toto místo, kde se začaly poprvé vytvářet věci, které vedly ke slavné zlínské filmové historii?
1: Je to jedno z těch velmi důležitých míst. Filmové oddělení, které u Baťu vzniklo v roce 1927, mělo své první sídlo v tehdejším obchodním domě, dnešní tržnici. Tam mělo svůj první ateliér. Sem se na začátku 30. let filmové oddělení přestěhovalo. Tady zlínští filmaři získali po svém osamostatnění na reklamním oddělení vlastní prostory, kde taky realizovali samostatný laboratorní provoz. A právě odsud z prvního patra 52. tovární budovy vedla pak jejich cesta na Kudlov v květnu 1936.
3: Říká nám filmový historik Jiří Madzia.
1: Baťovští filmaři se sem přestěhovali v době, kdy začínali natáčet své první vlastní reklamy. V roce 1929 to byla bílá gumová obuv, ale byly to taky propagačně dokumentární snímky a začínaly také s instrukčními filmy. Jenom aby si posluchači udělali představu, když baťovští filmaři v roce 1924 začínali v tehdejší redakci vnitropodnikového časopisu Sdělení, tak za ten první rok natočili 660 metrů filmu. Tady v roce 1931 už zpracovávali 71 kilometrů filmu.
2: Taky by možná bylo zajímavé vědět, jestli se primárně jednalo pouze o biznis.
1: Prvotním impulzem Tomáše Bati a jeho lásky k filmu byl způsob, jakým ho lze využít pro výchovné a vzdělávací účely, především pro své zaměstnance, pro jejich rodiny a pak pro širší veřejnost. To byl také důvod, proč v roce 1918 zakoupil malý podíl v tehdejší nově založené brněnské půjčovně a výrobně Lloyd Film. Toho také pak vedlo v roce 1920 k finanční podpoře odborného komitétu v Praze pro vědecký výzkum filmu a také k podpoře zlínských sokolů a třeba zakoupení prvního vlastního zlínského kinoprojektoru.
3: I to se dozvídáme od filmového historika Jiřího Madzi, tady v továrním areálu u budovy číslo 52. Ze Zlína Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
3: Český rozhlas.
4: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Tři minutky po 3:15 zdravíme po rozhlasových vlnách především ty z vás, kteří se u poslechu Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín svlažují lízáním zmrzliny. A pokud se zbíhají sliny i vám, kteří zrovna nemáte tuto pochoutku po ruce, nechte se obsloužit v naší rozhlasové cukrárně.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Některé kapely mají opravdu výdrž, aniž bychom kolikrát tušili, že pořád hrají. Navzdory tomu, že od nich známe třeba jenom jednu jedinou písničku, jako v případě sestavy s názvem Naturál. V létě opět ozdobí nebo ozvláštní řadu akcí. Kdybyste si chtěli udělat výlet do areálu Mladíkov z Díkovec na Šumavu tuto sobotu, 27. června vystoupí na akci zvané Kouzelný festival. Ale chápu, je to poměrně z ruky. Připomeňme si, kapela se postupně prezentovala jako Chobutovská, pak Chebská a nakonec Pražská. Domnívám se, že ji zná celá republika díky mnoha reklamním kampaním na ledajaké zboží. Ten ústřední motiv se vypreparoval, vyřízl z písničky Já na to mám opravdu mnohokrát. Tak si tu 42 let starou hymnu pustíme. Myslím, že důležité je, aby chlapci měli z muziky, co dělají radost. V tom se jim prý daří, tak je všechno v pořádku.

8 minut před 16. hodinou mě těší, že jste s námi byli i u čtvrtečního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Zítra od 14 hodin si to můžeme zopáknout, co říkáte. To už s páteční atmosférou, předvíkendovou, samozřejmě s novým obsahem, čerstvými aktualitami a písničkami. Pro dnešek se ale loučí Pavel Vacek.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obchvat Valašského Meziříčí za 3 miliardy korun by se měl začít stavět v roce 2029. Vesnici roku ve Zlínském kraji jsou Boršice. Prezident Petr Pavel chce, aby lidé lépe rozuměli tomu, jak fungují veřejnoprávní média. V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty do 12 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Výstavbu silnice v délce 6,6 kilometrů, který povede západně od města, chtějí silničáři zahájit v roce 2029. Podrobnosti přidává ředitelství silnic a dálnic Zlín Karel Chudárek.
2: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky, takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět.
0: Boršice na Uhersko-Hradišťsku se staly vesnicí roku Zlínského kraje. Podle hodnotící komise Boršice dobře investují do veřejné infrastruktury i rozvoje vzdělávání. Zaujali také dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Boršice tak postoupily do celostátního kola, které se bude vyhlašovat v polovině září. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávná média, řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
3: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
4: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
5: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 19 až 12 stupňů. Chladno bude v údolích Valašska a Bílých Karpat, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Nivnici na Uhersko-Hradišťsku je hlášená dopravní nehoda osobního auta. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi, já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak
1: jedna
0: dobře.
1: Věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě.
0: Nechtěl. Tak prosím tě,
1: no.
0: Mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč mi

0: myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají, náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím. Představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramátní paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Moji oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A jestli můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Naslyšenou.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, že kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme. Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To nemůžeš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už se rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slaviev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiním musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervovej šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prý, pane Šterco, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Vítince, nad kterou by Karel Hynek mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla špitla. Vy všecko víte, pane Šterco, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic, zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se optají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijděte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete
2: mohlo
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno. A pili
0: na další věc.
2: A pili ho.
4: Vidomže. Lenzo. Tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musíš být.
4: No, zastaví.
5: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
5: No, kde jsi to nazbíral? Kamaráde,
4: včera celou noc pinzetou na pasece.
5: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já jsem to tam zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a ne. Navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví. Díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych tež hlasoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám.
9: Budu sám.
8: Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni, oj.
9: Co? Co je?
8: Otevři posun. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla buchlíče, jak to?
9: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
9: No, určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 000. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám jí tady. Lístky na operu má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídat nejmi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek Jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si s něhulák?
9: No parkovat ale to asi, ne? To taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
9: Pajceš podvodník!
10: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
10: Miláčko, posaď se.
9: Nežádám.
10: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě mám přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval jsi na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti Jitky Němcové, nic si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to překlopilo, abychom nepostrašili posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkrývám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře, jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den. Haló. Haló.
4: Dobrý den. Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slyšíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě. Jitka má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou,
1: mějte se. No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu on hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Intervenční tým zlínské nemocnice zasahoval letos u 30 případů. Stavební uzávěru v centru Luhačovic bude řešit soud. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty do 12 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. V krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně roste počet zásahů intervenčního týmu. Loni jeho speciální vyškolení členové poskytli psychosociální podporu ve 40 případech. Letos za půl roku pomáhali už 30krát. Sedmičlenný intervenční tým v nemocnici funguje už přes 2 roky v režimu 24/7. Největší poptávka po intervencích je na gynekologicko-porodnickém, novorozeneckém, dětském, neurologickém, plicním a interním oddělení, na urgentním příjmu a na ARO.
3: Nejčastěji se jedná o situace například po náhlém úmrtí blízkého, po sdělení závažné diagnózy nebo při jiných velmi stresujících momentech. Cílem intervence je pomoci lidem zvládnout prvotní šok, stabilizovat jejich emoce a pomoci jim zorientovat se v dané situaci.
2: Návrh na zrušení stavební uzávěry v Luhačovicích na Zlínsku bude řešit krajský soud v Brně. Na ten se obrátil jeden z developerů. Luhačovice uzávěru schválili 11. března letošního roku. Jejím cílem je ochránit unikátní charakter středu města. Platit má do doby, než bude schválený nový územní plán, který má novou výstavbu v historickém centru omezit. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
4: Stavební uzávěru jsme nevyhlásili unáhleně. Je to nástroj, který město chrání v době, kdy příprava nového územního plánu ještě není dokončena. Soud nyní posoudí, zda jsme postupovali správně. Jsme přesvědčeni, že ano, a svůj postoj před ním obhájíme. Chceme, aby Luhačovice zachovaly svůj jedinečný lázeňský ráz i pro příští generace.
2: V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájil inspekce správní řízení. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tak kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun.
0: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 19 až 12 stupňů. Nejchladněji bude v údolích Valašska a Bílých Karpat. Zítra čekejte slunečno se stoupajícími tropickými teplotami 31 až 34 stupňů. Povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Nivnici na Uhrsko-Hradišťsku v ulici Brodská stojí po nehodě převrácené osobní auto. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Přeji vám krásný podvečer a vítám vás u poslechu Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Je čtvrtek, 25. června a zatímco školáci odpočítávají poslední hodiny do letních prázdnin, zaměstnanci květinářství mají v těchto dnech napilno. A my se do jednoho květinářství, konkrétně do Rožnova pod Radhoštěm, podíváme před čtvrt na šest. Teď už je ale čas na první písničku. Olympik a krásná neznámá. Jsem ráda, že jste i dnes s námi a že nás posloucháte. Anna Randárová.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn statem 25. června připravila Barbora Hejtmánková. Pojďme si ho poslechnout.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 5 nelegálních zařízení nabízejících sociální služby prověřovalo v posledním roce a půl zlínské hejtmanství. Šlo o zařízení v Ostrovské Nové Vsi, Topolné a Strání na Uherskohradišťsku. Jednomu z nich udělil pokutu. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Hejtmanství nadále prověřuje také zařízení v Kněžpoli na Uherskohradišťsku a Pozlovicích na Zlínsku. Ve 4 lokalitách v Uherském Brodě zahradníci doplnili zeleň. V ulicích Jana Švermy a u vody, na břehu Vinohradského potoka a v okolí sportoviště základní školy pod Vinohrady vysázeli 32 nových stromů a 4,5 tisíce keřů. Vznikly také nové travnaté plochy. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
3: Stromy a keře zajistí stín, ochlazování a také zadržení srážkových vod v krajině. Navíc v nich najdou úkryt drobní ptáci a další druhy fauny.
2: Horské počasí mění plány pořadatelů akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích. Neuskuteční se hudební festival na výstavišti v Kroměříži. Nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září. Pořadatelé velkého pouličního festivalu Zlín žije víkendový program neruší. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. V základní škole v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku dělníci dokončili nové družiny. 3 učebny vznikly v nadstavbě na budově Šaten. Prostory bývalých družin obec využije pro základní uměleckou školu, říká starosta František Hajduch z Hnutí Stan.
4: Zuška má své prostory v takzvaném mimoškolním pavilonu, ale tím, že je naplněna na plnou kapacitu nějakých 220 dětí, tak ty prostory jsou nedostatečné.
2: Květinářstvím ve Zlínském kraji rostou v těchto dnech tržby. Školáci z rodiči kupují květiny pro učitelky. Například v Rožnově pod Radoštěm očekávají největší nápor dnes. Podle majitele květinářství Jaromíra Koryčanského na rozdíl od minulých let předávají ve městě všechny základní školy i střední školy vysvědčení ve stejný den. Více uslyšíte v dalším vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Mosty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zatímco školáci odpočítávají poslední hodiny do začátku prázdnin, květinářky v Rožnově pod Radhoštěm mají plné ruce práce. Kvůli společnému termínu předávání vysvědčení totiž očekávají jeden z nejsilnějších náporů zákazníků v roce. Jak se připravují, zjišťovala naše reportérka.
1: Pojďme.
2: Do dodavatelského vozu teď vstupuje majitel květinářství Jaromír Koryčanský.
1: Když se podíváte, tak vidíte, co tady je naloženého zboží?
2: To auto je zaplněné květinami. Zvláště těchto dnech máte hodně práce jako dodavatel.
3: Tento týden celý bych řekl. Pořád lidi objednávají do konce školního roku, tak objednávají a vozíme.
2: Majitele květinářství Jaromíra Koryčanského nechám vybírat a vracím se zpátky do obchodu, který už je plný zákazníků. Tak co jste vybral?
4: Tak třeba tady tuhle tu pěknou kytičku.
2: Slunečnice.
4: Pro paní učitelku tu dám dceři, ona jí to dá k vysvědčení, no.
5: Chodím tady každý rok, vždycky vyberu tady ty krásné gerberky v kornoutku a moc se mi to líbí.
2: Říká maminka a odchází k pokladně.
6: Bude to kornoutek, tak doufám, že udělá nějaké paní učitelce nebo panu učiteli radost.
2: Floristka teď dokončuje jednu z vazeb. Jsou tu malé kytičky, ale také ty obrovské. Tak o co je největší zájem?
6: O menší kytičky. Vybírají žáci, chodí i s rodičema, maminky, tatinci.
2: Jaromír Koryčanský teď otevírá chladicí box plný květin. Připravujete se na jeden z nejdůležitějších dnů pro floristy v roce.
1: Je to tak. První se musí nakoupit ty kytky, musí se ošetřit, takže nachystáme si kornoutky, nachystáme malé, větší kytky. A ti, co si nevyberou z toho, co je navázané, tak si prostě řeknou, jestli jsou třeba jeden karafiát, jednu růži, tři růže, tak to už děvčata nachystají. Ale kdyby lidé chodili prostě, nebo ty děti jednotlivě a každý si objednával kytičku, tak bychom to vůbec nestihli, protože opravdu těch dětí je spousta.
2: Nejvíce zákazníků přijde ve čtvrtek.
1: Děvčata od rána nachystají kytky, to, co máme už nachystané, máme to v chlaďáku, protože jsme tím vybaveni, tak potom jenom doplňujeme na pult a mezi tím děvčata vážou pro ty, kteří chcou speciálně jednu růži, tři růže nebo nějakou jinou kytku.
2: Z květinářství u Koryčanských se přesunují na náměstí. Plné je také květinářství Pěkné kvítko. Kytici do vázy teď vkládá majitelka Klára Záleská.
7: Samozřejmě lidi se zpamatovávají vždycky na poslední chvíli, takže očekáváme nápor ve velkém.
2: Jaké kytičky děti chtějí pro učitele?
7: Je to různé. Některé třídy se dohodnou na jedné veliké kytici, kterou darují jako společně. K tomu nějaký dárek třeba, aby to nebylo jenom o těch květinách. Jiný třídy se na tomhle s tom vůbec nedohodnou dohromady a každý si nese prostě nějakou svoji drobnou kytičku. Některé děti samozřejmě větší.
2: No a co dělat pro to, aby kytka v takových vedrech, jako teď jsou, vydržela?
7: Doma si ji seříznete, dáte do vody, ideálně někam do chladna bez přístupu sluníčka.
2: Většina oslovených květinářství bude mít otevřeno také v pátek brzy ráno předškolním vyučováním. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Také vás někdy svazuje strach ze změny, z budoucnosti, z něčeho neznámého? Na pohovce Jošky Kubáníka v sobotu od 17. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Pavla Nováka se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí je teď na území Zlínského kraje?
2: Tak je skoro jasno, na pohraničních horách spíše polojasno. Teploměry ukazují na mnoha místech tropické hodnoty až kolem 32 stupňů.
0: Řekněte nám prosím, co přinese dnešní noc?
2: Dnešní noc bude jasná, teploty poklesnou 19 až 16, v údolích lokálně až na 12 stupňů, ale takto chladná údolí budou spíše na Valašsku nebo v Bílých Karpatech. Pofukovat bude jen slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
0: Přesuňme se prosím tedy ke zítřejšímu dni, k pátku. Jaké počasí předpovídáte?
2: Převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr. Večer bude vítr foukat spíše od východu.
0: To byl tedy pátek. Jaký bude víkend?
2: Víkend bude nadále slunečný s vysokými tropickými teplotami, převažující jasno nebo jen malá kupovitá oblačnost. Ranní teploty v sobotu 21 až 18, v údolích lokálně až 15, odpolední teploty 33 až 37 stupňů. Neděle bude nejteplejší, v noci 23 až 20, v údolích lokálně kolem 18 stupňů, odpolední teploty 35 až 39 stupňů.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byly Činasky a písnička Smůla v Českém rozhlase Zlín. Naše vysílání bude za malou chvíli pokračovat pořadem O čem se mluví na téma sportování dětí a seniorů. Přeji vám příjemný poslech.

0: čem se mluví.
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnáváme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na africký týmy, teď prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky. Tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace, podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypíchl jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
2: jo,
3: já nejsem schopen.
2: Druhý zápas,
1: já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
3: jo,
1: možná.
3: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem nedal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečteme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo. Jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo i využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
1: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport. Jo? To máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě jsou to peníze a je to o tom i vlastně jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobile a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže ono to má i spoustu jako další konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na pětiletých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře. To znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat?
2: Já bych to neznámkoval, já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak jste
2: Ale
1: říkali.
2: Pohybová aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakého vějíře možností, neočekáváme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň. Ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
2: Nevím, no já jsem v tomhle tom větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já se pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy. Máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte. Ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, v Budapešti
1: hostil
2: finále Ligy mistrů 60-65 tisíc, u nás největší stadion je v Edenu 19 300, jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: ten
2: klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony, třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte.
2: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde jinak.
2: To může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
2: V tomto se shodujeme,
1: tuto část.
2: Musí do toho jít skutečně. Tady vám to řeknu takhle. Desítky miliard teď znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale zase jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. Všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím tomu. Připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
0: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví, a proč ho spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie. To znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud je o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat, jako já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli 3x, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Že nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle případě, v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, ono je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhletom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
3: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkčních zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu u u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic Walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále. Tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
2: Ne, že
1: chci slyšet odpovědi na otázky, tak, ale a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co
2: tak
1: říkáte.
2: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle tom se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je. Jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
3: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. O čem se mluví?

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji mají 3 nové sanitky za 14 milionů. Otrokovice na Zlínsku podpoří údržbu sportovišť. Spolkům rozdělí dotaci ve výši téměř 2 miliony korun. Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely. Zítra bude v regionu jasno, tropické teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Nahradí tři staré sanitky, které dohromady nacestovaly přes milion kilometrů.
3: Jeden vyřazený stroj bude sloužit na našem vzdělávacím výcvikovém středisku a na něm se budou učit i noví záchranáři z Univerzity Tomáše Bati a zároveň to bude sloužit pro naše potřeby pro stávající záchranáře.
1: Téměř 2 miliony korun rozdělí město Otrokovice na údržbu sportovišť. Cílem města je pomoci neziskovým organizacím s financováním provozu a údržby místních sportovních areálů.
4: Dotace lze využít například na energie, vodné a stočné, opravy, údržbu či správu sportovišť. Program je určen sportovním zařízením provozovaným spolky a vychází ze skutečných nákladů vynaložených v předchozím roce. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Od sovětských vojsk z Československa byl dokončen přesně před 35 lety podpisem protokolu v Praze. Dokument podepsali generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov, který pak jako poslední sovětský voják opustil zemi 27. června roku 1991. Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Rusem napadené země.
5: My pojišťujeme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
6: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
5: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
6: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 19 až 12 stupňů. Nejchladněji bude v údolích Valašska a Bílých Karpat. Zítra bude slunečno se stoupajícími tropickými teplotami 31 až 34 stupňů. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Morava krásná zem. Vítejte při jejím poslechu. Věřím, že vás úvodní polka Hrajte nám z veselá Václavy Smoly, jak si příjemně naladila. No i když v tom vedru tančit, že to by asi nebylo to pravé ořechové, no ale já myslím, že určitě náladu nám neskazila. Tak pojďme si připomenout také dnešní svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ivan, na Slovensku slaví Olivie, tak ještě jednou vše nejlepší. K životní moudrosti patří, že máme nárok být také někdy slabí. Propady patří k našemu životu zrovna tak, jako období ničím neskalené radosti ze života. Přeji vám hodně sil a dobrou mysl. No a abychom jí mohli mít dobrou, tak samozřejmě si pojďme hrát písničky, které nás budou těšit. No a ta druhá, Jožulka Uher, Maloval maléreček a Bojané.

0: Tak krásný valčík nám dozněl, maloval Malereček, Ježulka Uher, Bojané. A pojďme si poslechnout pana Slávka ze Šardic. Dobrý podvečer.
1: Zdravím vás, paní Navrátilová, a všechny vaše kolegy z rozhlasu.
0: Děkujeme, rozhlasu. Děkujeme.
1: Prosil bych o zahrátí mé srdce Marie.

0: Marii, ještě Gutové z Velkoša,
1: ano.
0: Která má dneska je 86, Ježíško, já to ještě popletu, 86. narozeniny. Maří, hodně pevné zdraví, nebo aspoň zlepšený zdraví, štěstí a hodně lásky z tvých nejbližších a boží požehnání přeje bratr ze Šardíc. Přání se připojuje taky tvoje oba synové se svými rodinami.
1: Ano.
0: A ještě musím teda pozdravit toho mladšího, tvojího Mirka a jeho manželku, protože se o tebe vzorně starají. Děkuji vám, paní Navrátilová.
1: Také. Mějte se moc hezké, ať se vám daří. Nashledanou.
0: Tak, nashledanou.
1: No a teď už paní Anna z Miroslavy, zdravím vás.
2: Krásný podvečer přeju vám v rozhlase i všem u rozhlasu, paní Navrátilová. A já bych prosila o písničku, protože v poledne volal pan Zdeněk Hercog a pozdravoval ano. taky všechny přátelé a známé. A protože se mezi ně řadím taky do toho jeho klubu přátel, a tak bychom s manželem mu chtěli poslat písničku a popřát hodně, hodně zdraví, ať se drží. Nemá to lehké, ale on je velký bojovník. Zdravíme taky jeho paní Jarku. No a písničku bych poslala také do Nivnice manželům Koktavým a do Pitina manželům Hochmanovým a také Marušce Žemlové a Libušce do Blučiny. A jinak všem přátelům a známým, nebudu je všechny jmenovat, ale na všechny myslíme a se všemi jsme takzvaně duševně ve spojení.
1: Propojení.
2: Takže, propojení, ano, propojení. Takže ano. Všem přeju krásné dny, naplněné zdravím a musíme se s tím teplem vyrovnat, protože pak zase budeme naříkat, že je zima. Takže lidé jsme stále nespokojení, pořád chceme
1: ne, ale
2: něco.
1: Já mám radši to chladnější počasí, než
2: já
1: tady tato vedra.
2: Já zase ne. Teplo. Je pravdou, že když je zima, tak se může člověk přiodít, že jo?
1: Ano.
2: No, ale když je teplo,
1: ale
2: tak
1: ty tepla, to je jako to nemůže člověk ani dýchat, chodit,
2: no,
1: jo, to je.
2: Potřebalo by to vodičku. No. Nebe, takže
1: ano.
2: Bohužel musíme být trpěliví, takže
1: ano.
2: Mějte se krásně.
1: Také.
2: A děkuji za písničku
1: Určitě.
2: A všechny ať pěkně potěší. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. Takže přátelé, pojďme na písničku. Malovala mám frajárku Okatu. Tato polka bude pro nás hrát Valaška. Václav Maňas mladší napsal tuto polku, Věra Urbánková. Tak pojďme na ni.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady pořad Morava krásná zem.
1: Ano, tak já vás poslouchám. Dobrý večer, paní Květuško, já vás
0: dobrý večer, ano.
1: Zdravím, tady je paní Zita, ano. Paní Jevíčka.
0: Vítejte.
1: A zdravím všechny posluchače a zvlášť mé rozhlasové kamarády. A prosím, chtěla bych vám říct tady toto, paní Květuško. Můj manžel Jiří mě vždycky sliboval, že budeme jezdit do Prahy na varhanní koncerty. On to strašně miloval. No ale už je to 39 roku. Co si ty koncerty u svaté Cecílie poslouchá sám. Taky miloval Laďku Kozderkovu. A když nás opustila Vlaďka Koncertková, tak o ní hlasem plakal. A za krátký čas se tou její cestou vydá sám. Takže já už tady 39 roků taky všechno poslouchám sama.
0: Ach tak, no. Jenom, ale já bych vás teď chtěla, paní Zito, já vás teď jako potěším trošku. Já jsem teď byla v Praze u dětí a byli jsme odpoledne na generálce, Národní divadlo v sobotu hrálo. Hráli Janáčka a právě tam se používají ty varhany a já jsem viděla ty nové varhany ve svatého Víta, chrám. No a bylo to nádherné, teda můžu říct, byla to jenom generálka, tak jenom hráli samozřejmě naplno, ale bylo to nádherné, bylo to krásné a ty varhany opravdu jsou tak zvláštně udělané. No, opravdu stojí to. Já myslím, že to třeba uvidíte někdy v televizi, nebo tak se to určitě ukáže. Je to nádherné. Tak jsem jenom vás chtěla takhle malinko potěšit.
1: Děkuji za toto potěšení, paní Květuško. Já jsem do Prahy jezdívala třeba i sama na prohlídku a mohla jsem klidně tam dělat průvodkyni. A já mám takovou fotopaměť, čili když vy mě povídáte o těchto varhanech, já je vidím, já vidím.
0: Ale oni jsou nové, oni to právě zrenovovali a jsou úplně nové. To nejsou ty původní, co tam byly.
1: Ale to
0: už,
1: nevadí, já
0: už nebyly
1: prostě
0: v pořádku.
1: Já jsem s vámi v duchu v tom svatovickém chrámu.
0: Ano, ano.
1: A všude, protože já mám fotopaměť a já si všechno vybavuju s kýmkoliv mluvím o něčem. No. Takže to se mě moc potěšila.
0: Dobře, tak já jsem vás chtěla potěšit, abyste při tom vzpomínání jenom nesmutnila. Ano, ano? Dobře.
1: Pustní i písničku posílám samozřejmě i vám a panu Svíkou. Zvukovému mistru.
0: Děkujeme moc
1: pěkně. A všem posluchačům.
0: Ano. Tak paní Zito, já vám přeji pěkný večer. Hodně ano. Zdraví, ať vás to horko nezmůže.
1: Já vám taky. No, zmáhá mě to zmáhá.
0: Ať nebo co nejméně, takhle to řeknu. A mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou, paní Květuško, mějte se krásně. Nedávno jste měla narozeniny, ano. Tak jsem vám také nechala zahrát písničku.
0: No, vy jste laskavá, děkuji.
1: Po těchto vlnách tak z mého telefonku.
0: To jsem moc ráda, děkuji ještě jednou. Tak, budeme hrát písničku Zdeněk Baťka. Dneska večer zaspívají nám sourozenci Baťkovi a Cymbálová muzika Technik Ostrava je doprovodí.

0: Dozněla píseň dneska večer Zdeňka Baťky a pojďme, přátelé, na další telefon. Já se vezmu napřímo. Halo, halo, tady Morava krásná zem. Prosím.
1: No, dobrý den, paní Navrátilová, tady je Řapková z Kostice, já bych chtěla popřát.
0: Zdravím vás, už jste ve vysílání, můžete.
1: Ano. Tak včera se oslavil svátek Jana Bílo, tak já bych chtěla popřát Honzíkovi Křeháčkovi z Březovek včerejšímu svátku.
0: Ano.
1: Bude Petra a Pavla, tak jeho bratr bude mít svátek Petří Křeháček, také z Březové, ale nejenom on, ale také jeho taťka,
0: ano.
1: Pan Petr Křeháček a také Petr Kročil, to je zase jejich syn, to je syn mojí kamarádky a jeho dcera Šárka bude mít, Šárka Kročilová 30. června svátek a písnička nech potěší aj její sestru Maričku a Matýska Křeháčka a svátek ještě oslaví pan Petr Smutný z Nivnice. 27. já to řeknu a potom jim všetkým to popřeju. 27. je Ladislava, tak svátek slaví Ladislav Kocián z Břeclavy a v Kosticích je to jeho syn a vnuk, také Ladislavé Kociáne. Tak já všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí. Jo, ještě v Nivnici pán Petr Smutný, nevím, jestli jsem to říkala, abych na něho nezapomněla, také má svátek. Tak já jim přeju všetkým hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, ale hlavně nech jsou všetci zdraví, šťastní a spokojení. Mládež nech si oslaví dobře prázdniny, ve zdraví hlavně, nech se nic nepřitrepí, nech jsou všetci zdraví. Když pojedu na dovolenou rodinky, tak nech se také ve zdraví vrátí a všecko nech za ty prázdniny zvládnou a mají se moc a moc dobře. Ještě bych chtěla popřát v úterý bylo Zdenky a máme tu na poště vedoucí paní Zdenku Cyprisovou a její maminka je také Zdenka, ta je Straková a její tatínek je Jan Straka, také měl svátek, tak já ji také nechám zahrát, ona to poslouchává, tak také nech jí to udělá radost. Momentálně marodí, tak jí přeju hlavně hodně a hodně zdravíčka. Všetci, kdo poslouchají, nech jim to udělá radost, písnička, potěší jich a to horko nech už vydržíme, přežijeme, protože to už je hrozné a dobře je ve sklepě, paní Navrátilová v Čilu. Mm-hmm,
0: určitě, věřím.
1: Tak třeba RT plénom obírat, ale tam je v Čilu dobře.
0: Tak dobře, tak paní Maruško, já vám
1: děkuji
0: přeji.
1: Vám, hlavně co zdraví vám přeju také k vašim narozeninám, nám jste měli. Buďte zdravá, šťastná i spokojená, celá vaša rodina přeju.
0: Ano,
1: to.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Tak a já tomu připojím tady psané přání. A je to pro paní Irenu z Korytné. Tento e-mail poslala paní Vlaďka Kubínová a je v tomto znění. Milý mamousku, ráda bych ti alespoň touto cestou popřála z celého srdce vše nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Mám tě moc ráda. Tvoje Bladěnka. Tak to bylo přání a dáme si tady další polku. Moravské vínečko, Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět, pořad Morava krásná zem. No a pojďme na vaše e-maily. Tak 26. června oslaví krásné narozeniny paní Marie Andrýsková z Ořechova u Polešovic. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti, životního optimismu, osobní a rodinné pohody, boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie. To jí z celého srdce přejí manžel Štěpán, synové Martin s manželkou Michalkou, syn Jiří s manželkou Aničkou a dcera Marie s manželem Petrem. Vnoučátka Dominička Matýášek a Lilienka posílají babičce velkou pusu. Tak to bylo jedno přání, posíláme k tomu samozřejmě, připojíme i písničku. Fanuš Mikulecký, dobrý večer, frajárenko a moravěnka.

Tak krásná písnička nám dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu a na vaše dopisy. Tak mám tady vzpomínky a mám jich dneska docela hodně, tak pojďme na ně. Tak 25. června, což je dnes, 1977, zemřela ve věku 78 let moje prateta paní Aneška Švadlenková, tak doufám, že to jméno je dobře, Švadlenková, rozená Pokorná. Bydlela v Králově Poli a pak se přestěhovala do Žabovřesk. Starala se o ní paní Věra Losová. Tak to je a mám ten dopis ještě pokračuje. Měla dvě sestry, Marii Varmužovou a Amálii Prokešovou, bratry Gustu a Jana. Zemřela po dlouhé nemoci u svaté Anny. Tak vzpomíná na ní prasinovec Honzík a Bohunka Prokešová. Takže to je jedna vzpomínka, kterou tady máme, ale já tady mám ještě další. Tak dobrý den, prosím o zahrátí ke vzpomínce na pana Miroslava Valoucha z Malínek, který by dnes 25. června oslavil 72 roků. V květnu to bylo již 8 let, co nás opustil. Stále s láskou vzpomínají manželka Jana a synové Jan a Miroslav s rodinami. Děkuji, s pozdravem pan Jan Valouch. Tak pojďme hrát písničku, kterou máme připravenu. Rozmarínek, Miloslav Richard Procházka, Josef Vaškovič, Mistříňanka.

0: polka dozněla a vítám paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače. Prvně bych chtěla poděkovat vám za polední písničku, kterou jste zahrála, Pérko od Ištvánku, kterou se mě moc potěšila.
0: Ano, ano, děkuji vám.
1: A taky. Dále bych měla přání, poslala bych je do Lanžota, do Jivnice, do Miroslavy a do Otis a do Jivnice ještě pro pana Petra Smutného, který bude mít v pondělí svátek. Tomuto svátku přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí a pohodu. To přeji celé jeho rodině, Marušce Koktavé, Mírečkovi, Marušce do Lanžota Uhrové, do Miroslavy Aničce a jejímu manželovi Hlávkovi a do Otnici Jardovi Wolfovi, a ta písnička je paní Navrátilová a i vám. A Marušce Koktavé také děkuji za polední písničku a Uhrové také děkuji a naschledanou. To jim přeje Marie z Moravce a Zdeněk. Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Tak se opatrujte, pozor na teplo, ať se vám daří. Ano, naschledanou.
1: A hlavně pitný režim.
0: Ano, ano, ano. Já už tady po takových malých hltečcích mám vodu. Ano, piju
1: ano,
0: celý den.
1: Děkuji,
0: naschledanou. Tak a pojďme, přátelé, máme tady další vzpomínku a je to vzpomínka na Jarmilu Šulákovou k jejím nedožitým narozeninám, které oslaví 27. června. A oslavila by své narozeniny milovaná Jarmila Šuláková. I když už není mezi námi, její krásný hlas, písničky a láska k lidové muzice zůstávají navždy v našich srdcích. S úctou a vděčností na ní vzpomínáme a posíláme jí do nebe tichou modlitbu, kytičku a světlo vzpomínek. Jarmilko, děkujeme za vše, co si nám svým zpěvem darovala. Nikdy nezapomeneme, kdo žije v našich vzpomínkách, nikdy neodchází. Tak to je prosím vzpomínka pro paní Jarmilu Šulákovou a tuto vzpomínku nám poslal Jarda Wolf. Jaroušku, moc krásné. Tak pojďme na písničku, kterou nám zaspívá právě Jarmila Šuláková za doprovodu Brolnu a Plelo dívča Plelo len.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak jistě jste, přátelé, poznali, že to byla Živan, nahrávka Jarmily Šulákové a Brolnu. Jsou to nahrávky z let 1953. No, panečku, to je opravdu až 1970, tak v tomto období někdy to bylo nahráno. Takže vzpomenuli jsme, přátelé, a já tady mám další vzpomínku, kterou ráda předám. Posílám vzpomínku na svátek dědečka inženýra Ladislava Seiferta tuto sobotu 27. června. Byl elektrotechnickým inženýrem, podílel se na zbudování elektrostatku na jubilejní zemské výstavě v Brně v roce 1928 a k 10. výročí vzniku Československé republiky. Mám doma památeční fotografii, kde je společně s prezidentem T.G. Masarykem, profesorem Vladimírem Listem, monsignorem Janem Šrámkem. Profesor Vladimír List byl český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog, stal se zakladatelem a hlavním tvůrcem elektrizační soustavy naší země. Celkem třikrát stál v čele odboru strojního a elektrotechnického inženýrství a jednou i v čele celého VUT jako rektor. Dědeček inženýr Ladislav Seifert byl jeho asistentem. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my děkujeme a hrajeme další písničku. Miloslav Kolstrunk mladší, Josef Vaškovič, U Milockých sklepů a Mistříňanka.

vážení a milí, pojďme tady ještě na pozvánky. Obec Rimice u Holešova pořádá pod záštitou Josefa Smíkala 22. ročník setkání muzikantů Rimice 2026. Pořadem bude provázet Karel Hegner 28. června od 13 hodin areál obecního úřadu. Vystoupí soubory Boršičanka Antonína Koníčka, Žadoviáci, Veselá muzika Ratíškovice, Frištátská Javořina. Bude tam bohaté občerstvení a po skončení oficiálního programu bude taneční zábava s kapelou Frištátská Javořina. Takže to bylo jedno přání, jedna pozvánka a pojďme tady na druhou pozvánku, kterou tady mám. Chtěl bych vás požádat o zveřejnění pozvánky na vinařskou akci obci Hovorany ve vašem vysílání v tomto znění. Spolek hovoranských vinařů vás srdečně zve na akci Den otevřených sklepů v Hovoranech, která se koná v sobotu 18.7., to znamená července 2026, od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 23 sklepů, ve kterých ochutnáte vína z produkce místních vinařů a také si můžete pochutnat na vybraných specialitách k jídlu. Přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Více informací je na Facebooku a na www.vinozhovoran.cz. Těšíme se na vás. Takže to byly pozvánky. No a vážení a milí, budeme se loučit, protože skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli už budete poslouchat další orchestrální skladbu Moment času, kterou pro nás hraje mistříňanka.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Modulární projekt, který vyroste na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně, se bude jmenovat Republic. Na pohřebištích v Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček a jiné manipulace s otevřeným ohněm. Do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů by se mohly zapojit stovky českých firem. Zítra bude v regionu jasno. Nejvyšší teploty až 35 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Modulární objekt, který vznikne na místě bývalého šmoulího města na zlínských jižních svazích, ponese název Republic. Nový název nahradí dosavadní pracovní označení Nový Čech. Projekt za 150 milionů korun by se mohl začít stavět v polovině příštího roku. Dokončení se předpokládá na podzim roku 2028. Co všechno lidem nabídne, popisuje ředitelka projektu Marie Schiller.
4: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí.
2: Uherské Hradiště vydalo zákaz zapalování svíček a jiné manipulace s otevřeným ohněm na pohřebištích města. Důvodem je možný vznik požáru kvůli horkému a suchému počasí. Zákaz platí až do odvolání, pokračuje mluvčí města Jan Pášma.
5: Vzhledem k horkému počasí si dovolujeme obyvatele i návštěvníky Uherského Hradiště upozornit na riziko vzniku požáru i v dalších lokalitách ve městě. Žádáme veřejnost o zvýšenou pozornost a opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm, ať už ve městě samotném, anebo také v přírodě.
2: Desítky až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
2: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Sport. Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny mistrovství světa utkají s Tuniskem. Nizozemci hrají o první místo s Japonskem. Tunisané se na turnaji trápí. Už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídali trenéra a pak přišla další prohra 0-4 s Japonskem. Zápas Tuniska s Nizozemskem začne po 1 hodině ráno, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 22 hodin se utká pobřeží Slonoviny s Kirasaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay, Austrálie a Turecko USA.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 19 až 12 stupňů. Nejchladněji bude v údolích Valašska a Bílých Karpat. Zítra čekejte slunečno se stoupajícími tropickými teplotami 31 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je tu pořad Na pěknou notečku. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný čtvrteční podvečer vám v tento horký letní den přeje Jaroslav Kneisel. Už zítra se, věřím, potkáme ve Strážnici na 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A pokud ne, tak říkajíc z oka do oka, tak díky Českému rozhlasu z mikrofonu do mikrofonu. Do dnešní notečky jsem si pozval Magdalenu Můčkovou, cymbalistku, zpěvačku, redaktorku, ale také předsedkyni dramaturgické rady Strážnického festivalu. Tedy se těšíme, že nás zavede do zákulisí příprav našeho největšího folklorního festivalu. A ze startu tady mám cymbálovou muziku Pavla Můčky doprovázející ženský sbor. Chlapci Strážničané, příjemný poslech.

0: Já mám nyní u mikrofonu Magdalenu Mučkovou, což je předsedkyně dramaturgické rady, a ta je prosím poradním orgánem ředitele Martina Šimši, ředitele Národního ústavu lidové kultury, který je hlavním garantem, organizátorem a pořadatelem našich strážnických slavností. Magdo, to byl úvod. Pěkné odpoledne, pěkný podvečer.
1: Jardo, vyčerpal se. Zdravím tě srdečně a posluchače taky.
0: Pojďme dát možnost našim posluchačům trochu nahlédnout do příprav takového festivalu. Když se řekne dramaturgie, to znamená příprava toho, co vlastně návštěvníci a diváci mohou na festivalu vidět, kdy taková příprava letošního ročníku, 81. začíná, kdy vlastně je to otázka měsíců nebo už několik let dopředu víte ty hlavní stěžejní programy?
1: Jarda se zeptal na otázku, na kterou zná odpověď, ale já na ní ráda odpovím. On totiž na ty programovky taky jezdí, takže ví, jak to je. No, já ti to řeknu jinak. My už teď máme hotový ročník de facto, až na malinké výjimky, ročník 2027. A teď už začínáme řešit ročník 2028. Takže ta příprava je obzvláště u těch jako velkých pořadů, celostátních nebo stěžejních, řekněme, je opravdu několika leta.
0: Hudební folklor, scénický folklorismus, všechno se vyvíjí, ale 81 let strážnice. Prosím tě, ještě je, co vlastně v tom programu představovat, jak ty to vidíš, je těch témat, které se mají odprezentovat a těch programů dostatek, že vybíráte, nebo naopak už jak si musí třeba festival poňoukat, aby něco nového vzniklo, jak ty to vidíš, už máš taky nějakou dramaturgickou zkušenost, je co na těch festivalech ještě dělat?
1: Děkuji za tu otázku. No, ano, já už jsem skoro inventář, já jsem svůj první pořad dělala v roce 1993, ale myslím si, že je to čím dál těžší, protože samozřejmě i těch menších festivalů přibývá různých způsobů, jak tu tradiční lidovou kulturu, řekněme, jako prezentovat na jevišti nebo mimo jeviště je taky mnoho. Jsou ročníky, kdy těch návrhů přijde jako docela velká spousta, pak jsou ročníky, kdy jakoby ticho po pěšině a pak si člověk musí říkat, tak pojďme šáhnout ještě do toho minula to, co jsme, protože jich bylo hodně, nevzali, nebo co by se nám hodilo, co je. Bohužel se zatím, nechci říct, že nedaří, ale festival nemá

0: nemá tu hlavičku nějakého tematického, třeba tak, jak je Mijava, jo? Že Mijava prostě jeden rok má o národnostních menšinách, tak tomu jsou přizpůsobeny všechny pořady. Samozřejmě člověk se nechce opičit, ale jako nějaká jednotná nosná myšlenka tu festival strážnický nemá. Na druhou stranu, jak víme ze zpětných reakcí, tak lidi jsou rádi, že je to z každého rožku trošku. Že jsou tam prostě velmi sofistikované pořady. Do toho jsou pořady interaktivní, do toho jsou pořady prostě humorné, takže každý si vlastně může najít to svoje.
1: Říká cymbalistka, zpěvačka, redaktorka, ale také předsedkyně Dramaturgické rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici Magdalena Mučková.
2: A my si nyní dejme dva účinkující z festivalu v roce 2024. V pořadu zpěváčci zaspíval Martin Kos z Prahy a také 11-letá Mariana Kováříková z Ratíškovic, kterou doprovodila cymbalová muzika Grajcar.

0: A já bych teďka se chtěl zeptat Magdaleny Mučkové, mimo jiné předsedkyně dramaturgické rady tohoto festivalu, na jeden takový tematický pořad. Ty si před písničkou mluvila o tom, že zatím Strážnice nemá úplně témata, jako že by byla jednosměrně tematicky zaměřena, ale přece jenom každý rok Strážnice už mnoho let se věnuje jednomu regionu naší republiky. A na jaké bázi, jakou formou se vlastně vybírají losem nebo výběrem, tak kdo letos přijede, ze kterých regionů nejvíce zastoupený?
1: Ještě jsi mohla říct, kdo donese lepší víno, ale tak to není. Ano, každý rok, a to je dlouhá léta, řekla bych i desetiletí, už taky neměnné, je pořad věnovaný některému z českých, ale i moravských, i slezských regionů. Ten seznam už je vytvořen dlouhodobě dopředu, stará se o to Lucka Uhlíková, předsedkyně programové rady, a letos je to zrovna Opavské Slezsko.
0: To znamená, to není podle vína, které dovezli?
1: Ne, to není podle vína, ne. To je podle toho seznamu a plánu. A myslím si, že příští rok se bavíme o Horácku a Podhorácku, které už se teda připravuje, takže ten plán je jasný tak, aby člověk se dozvěděl vždycky každý rok něco o daném etnografickém regionu, a k tomu hlavnímu pořadu bývá vždycky ještě propojení s folklorní školou nebo s nějakým folklorním klubem, s takovou spíš, řekla bych, komorní záležitostí, přednáškového typu, interaktivního, menšího.
2: Nyní už letitá, ovšem legendární nahrávka Na Petrovských dolinách hraje cymbálová muzika Slávka Volavého.

0: Posloucháte pořád na pěknou notečku. Zveme vás, jak už to v týdnu před strážnickými slavnostmi bývá, právě na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Nezvu vás sám, je na to se mnou taky předsedkyně dramaturgické rady, ale také cymbalistka, zpěvačka, redaktorka a vesměs slušná žena Magdalena Mučková. A nedá mi to, když ji mám teďka u mikrofonu, aby nás nepozvala také na nedělní pořad, už tradiční hudební pořad, který vysíláme na vlnách Českého rozhlasu. Tuto neděli 28. června Magdi, Škola základ života, název pořadu, o co půjde?
1: Tak vlastně námět k tomu pořadu dal kolega Zdeněk Vejvoda, což je člověk, kterého každý v českém prostředí nejenom muzikantském zná, vědec, ale taky výborný choreograf, tanečník, zpěvák, muzikant a tak dál. A my bychom rádi v tomto pořadu akcentovali naprosto nezastupitelnou úlohu základních uměleckých škol ve smyslu vývoje dalších muzikantů, kteří se věnují lidové písničce, a taky v souvislosti s pravidelnými soutěžemi, které ministerstvo školství ve spolupráci tedy se základními uměleckými školami, respektive s ústřední uměleckou radou, pořádá. On ten cyklus těch soutěží je 3 lety, jak dobře víš, protože taky roky učil na cymbál, kdy cymbalisti, ono se tomu říká špatně lidové nástroje, ale pořád to jaksi přežívá, dudáci, cymbalisti, ale taky soubory lidové hudby, správně nazvané, čili dudácké kapely, cymbálovky, ale taky komorní hra s cymbálem nebo s dudami, kdy se prostě od základních školních, okresních, krajských kol pavoukem můžou dostat až do celostátního kola. A z těchto vítězů celostátního kola minulé soutěže roce 2025, která se uskutečnila v Mikulově, jsme vybrali zajímavé účinkující napříč celou naší vlastí.
0: Napříč to znamená, že budou účinkovat v neděli hudecké muziky, cymbálové muziky, dudácké muziky.
1: Kromě těch všech muzik, o kterých jsi tady mluvil, tak necháme diváky a posluchače nedělního pořadu nahlédnout také do komorních seskupení, které třeba mnohdy ani s tím folklorečkem jako nesouvisí, ale používají ty, jak jsem řekla, v úvozovkách lidové nástroje. Přijede třeba komorní seskupení Sižába z Karlových Vár, tak to, na to se moc těším, a solově se tam zahraje taky na cymbál, což my jako cymbalisti oba oceníme. A já se moc těším na takovou trojku brněnských šohajků, kteří se jmenují No Name Trio, jejichž v jednom případě maminka a v celém případě pedagožka Laďka Tomaštíková. Spolu se svým mužem připravili si úplně senzační hudební kus, díky němuž teda taky vyhráli, s kterým bychom Jardo, asi aj ty a já měli co dělat, aby jsme to zahráli a spočítali.
0: Hlavně rytmicky.
1: Ano.
0: Nyní aspoň malá ochutnávka toho, o čem Magda hovořila. Zelenaly se pšeničky v podání dětské lidové muziky Vozenbach, která funguje při základní umělecké škole Johanna Sebastiana Bacha v Dobřanech. Tak to hráli loni v květnu v Mikulově právě na ústředním kole soutěží základních uměleckých škol.

0: pořád na pěknou notečku. Dnes z hroznové Lhoty přímo z domu Magdaleny Mučkové, která teda není jenom šéfkou dramaturgické rady a cymbalistkou a vším možným dalším, co se týká hudebního i tanečního folkloru u nás, ale je také mnoha letou návštěvníci a účinkující folklorního festivalu ve Strážnici. Magdi, ty jsi nadaná od dětství, bych tak řekl. Vzpomenej si na své první slavnosti, kdy jsi byla ještě mladá Magda Uprková v nějakém kroji?
1: Jardo, ty jsi mě úplně překvapil tím mistrem na taneční umění. Však jsme spolu tančili jednou a to byl Valčík, takže to nechápu, kde bereš, ale to stříhneš. Ale... Tak já jsem se vlastně na festival do Strážnice dostala až opravdu jako teenager, bych řekla. Jako dítě si to vůbec nepamatuju, nebo možná dostala, ale neudržela. A Strážnice je pro mě to, že je to teda výživný víkend. Jo? Já nevidím skoro nic, protože minulý rok o jubilejní jsem dělala asi 3 nebo 4 pořady, tak já jsem jenom přebíhala. Ale co je pro mě Strážnice obecně, tak jsou lidé, které třeba člověk nepotká rok nebo 5 let a pak najednou ten prostor má a někdy to skončí až nad ránem. Nebo jsou to lidi, kteří třeba roky tu Strážnici spolu vytvářeli. Už tady nejsou a zmíním zrovna třeba tři bardy rozhlasové, a to je Zdeněk Bláha, nebo Jan Rokita, nebo Jarin Čas, a kteří prostě tomu festivalu po muzikantské stránce minimálně dali strašně moc. A já si každý rok najdu vlastně něco, co mě jako potěší, a co mě těší v posledních letech, je naše nedělní odpolední hraní, na to teda taky s dovolením pozvu, s muzikou Danaj, ve které hraju, a s muzikou Pavla Můčky, což je můj muž. Už pár let děláme od nedělních 12 hodin do 5 spojené strážnické 2 cymbalové muziky a hrajem si prostě pod šancem a strážnické písničky, a je to pro mě vlastně to nejpěknější, co z toho festivalu mám.
0: Magdi, co by si popřála letošnímu ročníku festivalu? Ty zatím vidíš taky tu práci, vidíš tu hromadu lidí, kteří to organizují od vysypání košů až po složité přípravy těch programů. Tak co bys povinčovala letošnímu 81. ročníku MFF Strážnice?
1: A 44. ročníku dětské Strážnice. Omlouvám Děkuji. Se, že ti do toho vstupuji. Já mu vinčuju to, aby vyšlo počasí. Aby nebylo ani moc horko, aby to nepropršelo. A přála bych, aby každý divák, který do Strážnice, nebo návštěvník, který na ten festival dorazí, aby si našel to svoje, aby neodjížděl zklamaný. To je vlastně, si myslím, cílem toho festivalu, nejenom edukovat, protože se ukazuje, že lidi vlastně už, ty programy jsou až to poslední, ale to setkávání a to, že vlastně jsou v té komunitě, aby lidi odjížděli spokojení.
2: Děkuji Magdě Můčkové, zvu vás k poslechu našeho vysílání, především v neděli po 10. hodině. No a závěrem si dejme znělku, která se bude následující dny rozléhat nad městem Strážnice. Pěkný večer vám přeje a s prosbou buďme dobří se do všech stran loučí Jaroslav Kneisel.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lači rate šukar šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku. Památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kancelářích všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se měl, každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jste si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný. Když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie, trochu kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaká je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaká je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naší novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naše vrstevníky, jako jsme naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor, Tesa, Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyř kol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyř kol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou jsi zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma kluky,

0: kama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil, no.
1: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajem s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich golman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a měli takový jako někdy by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někdy to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkne, no.
0: Těžkne a těžkne, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12, 13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo prostě. Byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence v Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidíte lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčnej, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Tak dobře. To už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu?
1: Já myslím, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na, nevím, na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to nevěděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto, neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo, překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tak Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zahaj k ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Neil Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12 struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

Stíny na střechách nás zavedly do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

projíždí, nahání ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára, dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna, lpí

vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý.

Some Kind of Trouble country stálice Tenny Tuckerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba Vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě, přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc. Přichází.

Ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma, nahřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je, se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píštali nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan pod zimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No, a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu.

Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří beraní s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzav činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu, ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecký herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte,

0: Jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních vět pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla, byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
1: Lidové noviny 8.9.1990.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a již jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdový frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, o které o

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tvůj.

polínek těch úst, která to zbyla. Lenivý volínek těch úst, která to zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více? Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo poklesle vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mně už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky, teda sousedový pes. Rozrafnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycanech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od maminčiní strany tam pro mě přišel a vzali mě do.
0: Paní Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no, tak to se potom člověk
1: no
0: nemůže divit.
1: No a on teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuji paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé,
1: ano,
0: tak moc
1: ano,
0: krát děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého
1: ano,
0: studentského
1: já
0: města. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička, bude nás zpívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kde bych to pojala? Já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdnin. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdnin. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila a to už jsem tam jednou říkala, do noční linky, jo, aby je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto, kam jste jezdili k moři?
1: Kanářské ostrovy jsem vyvezla holčičky na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Při zastavu moři. Já to nechcu. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. Třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři. No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já už jsem vám to jednou povídala, že já jsem vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vylečila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za

0: co chtěla zimu. Já jsem každý rok šetřila tak.
1: A paní Iveto, jestli pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
0: no,
1: vyvezli vás?
0: No to teda nejeli, to teda, říkám pravdu,
1: ano.
0: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
1: ano.
0: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
1: ano.
0: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
1: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
0: Ano.
1: Je to tak, paní Iveto?
0: A tu holčičku vidím jednou za rok.
1: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuju za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila osmou třídu. Tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být
0: dlouho mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova.
0: Hmm.
1: A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým, nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádi a nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jenom jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zase. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně
1: ano,
0: tak.
1: Tak jsem dostala pár cacek, ale dneska jsou děti takový, no ono teda ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško. Děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme. Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A vy jste, no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, tam, bohužel.
1: Taky podívat. Smutně mě bylo, to byla nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra. To byly ty, jak nám pomohli, údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: taková lávka, a to jsem vím, jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bál.
0: Báli,
1: mě,
0: že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda,
1: ano,
0: prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: A tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: to
1: protože
0: je.
1: Se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, Lovosice, moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se málem museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano, zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s tím měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté. Aha. Taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: objevili. Vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je
0: Toči
1: otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy, tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se pak vezli i domů, no a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu, takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky, no tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možný, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou, i kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: prostě... A vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem taky několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádaly, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla dobrá zmrzlina,
1: potřeby, ano. Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: Petr Žalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako otoče jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuji moc za ně. No. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo.
0: Uh-huh.
1: A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec. A ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já.
0: Ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata. Oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech a ona byla, oni jí říkali Božka. Ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynu, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné okos u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měl jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni. My máme dost, pane. A on vždycky. Jo, máte dost. A co ti tam zvedu? Tak je majo dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům, a když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem v té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji vám za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrá naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malej kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové nerez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam
1: se
0: dával
1: do toho. Já.
0: Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já,
0: našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ho snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak ohrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čtení, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod splav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byli, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude různě a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako. Uh-huh. Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů a dojel já. Kdo první vleze do té lory, to byla katastrofa. Tak jsme se tam navzájem naházeli.
0: A bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění. A přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta. Já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Je to včelař, pan Oli Němec.
1: Ano.
0: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
1: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
0: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
1: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
0: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
1: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddáleli od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mne zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic, na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si z ty vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulic.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejméně takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda vdolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč se tak babi rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla
1: na
0: to divadlo. To je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty Bílí, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky Bíl a Válko, přijdi. A já jsem vystrčila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony. A tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. když jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila, všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde. Jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli. Píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nerneou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A víš, ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče, před nima dvě malinký jeřábci, ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zazpomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluji dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let. A prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: Když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový... On je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty námaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly, narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako...
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě i všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let, je mi,
0: ano.
1: Takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když se doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinakší. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím,
0: ano.
1: Proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
0: Mm-hmm.
1: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali. Takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, Janíško.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janíčko.
0: Paní Vlastino, tak vzpomenete si.
1: Pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Hej, strýček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků. A cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak v boju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zatičko, Hladnička, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako.
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svůj 9 děcek. A já jsem měla bratránka, teda bratránka bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na různém místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči, říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa, kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem, to se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, no, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když Tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
5: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá.

0: A přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám. Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec.
1: Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka.
0: Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo?
1: Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte.
0: Prosím, beze všeho.
1: Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře.
0: Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
1: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
0: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo?
1: Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech.
0: How do you do? To je jako těší mě.
1: A jak se má Praha?
0: Tak Praha se má fajn.
1: Já taky, ale prosím vás,
0: kde jste se vzal v moři, Larry?
1: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
0: Jo, tak to jste byl vy?
1: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
0: Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
1: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
0: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
1: Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím.
0: Přepojím, řekla slečna.
1: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
0: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
1: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami. Sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, A o tom maminka lvice také nevěděla. Si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa. Skákal jako opice. Skoro! Skoro jako opice, vřeštěli opice. Skoro! Protože tak jako my, nikdo skákat nedovede. Ani malý lev, který jednou bude naším králem.
4: Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
3: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť.
5: My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas.
3: To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice.
5: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
4: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
5: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
4: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
5: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
4: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
5: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
4: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
3: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
6: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
4: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu, uvažoval.
3: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
7: Uhni, tohle je moje cesta,
3: huhňal a ošklivě se mračil.
4: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesmělý lvíček. Dobrý večer.
7: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
4: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc,
5: a víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
7: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
5: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
8: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
5: řekl slon a objal ho chobotem.
8: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
5: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
8: O, nosorožci už jsou takový, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
5: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

Pár totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pár slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět ze strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo zakládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot, jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.